Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

stál jsem vedle a hleděl na ně, přál jim štěstí a mačkal dlaně. Topil se v citech, co neměli cenu, styděl se za ně.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést. Rafičky, hodiny a ulice měst.

0: A máme ty jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hop Trop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský sejšn obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů a countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajny spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes, zněli tak zvlášť

0: aby svítil jiný zas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Cata Stevensona a s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana, její hostu, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v Dolním Újezdu nedaleko Litomyšle v přírodním areálu za Koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíšku sejdou tak na půl občané Dolního Újezda a na půl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct, kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a military country v podání skupiny Taxmeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson a jeho parta, Žalman a spolu slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu For Folk, postavenou částečně na základech skupiny Tempo de Vlak, Tabásek a partie, co by vítězové letošní partie nebudou chybět, jeho česká epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na Újezdském babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v Dolním Újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle, Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty a pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi, tohoto času folkoví důchodci, a takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měl rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tato partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na Hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. V programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žalmanů spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band, Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madeleine s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnervými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé tolik

šerým lesem přes mítěny let, kdy byl svět.

Tony Joch a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je v celku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letoros se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Joch a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl s Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, řeknu už podruhé, na letošním oblastním kole Porty se stala skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu. Co je moc velká a oblíbená legrace, Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letoros 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Eva Marešová, Razama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. To zdraví, Patrik Rozehnal.
2: Ano, hezký den.
1: Jaké je léto u Petry?
2: Trošičku teploučko.
1: Dneska je to lepší.
2: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
1: Ano.
2: A pak zase přitopěj.
1: Zpívá se hůř ve vedru?
2: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Anenská pouť a Krajkářka, takže oni ty diváci většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
1: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice, výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě tím zaskočí, ona je prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo té mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariete, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka?
1: No, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se... Tak no, jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Mě by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internet, já se nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty. Vždycky. To se šili na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně. My je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch
1: sezernoc. Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No, ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No, ale mohli to využít, to je zase
1: mohli, aha,
0: práce,
1: ty kostymérky. To, no, já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, to by nebylo ono. Já do

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať se dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku. Volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám. Kdo

0: Vánoc.
1: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
2: Víte,
0: pana Kopeckého. Pan Kopecký, to je...
1: Dobře,
2: veličina.
1: Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
3: Dobrý den, tady je Jiřínka.
1: Ano.
3: Pozdravuji
2: paní Petru,
3: pana moderátora a paní Peťulku.
1: Děkujeme.
3: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
1: Dobře.
3: A pěkný den vám.
2: Ano, děkujeme.
1: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
4: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
2: Děkuji.
4: A prosím Ačko.
1: Děkuji. My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
5: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím, co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já pán, já jsem to ještě nikdy neviděla. A on pán, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhle tím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích Baby's Room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten... nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích Baby's Room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, když on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu. Že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pambu, je to kulatý. Jsem si myslela, ježiši, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, že teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to tak povídám. pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho Camfrňouka. Tak on to začal hledat. Hlejte, my ho hledali a hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená povídá, prosím tebe. Ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho. Pan profesor už to viděl. A já už jsem byla jako rozčilená, že to bude zase holka. Že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. No ale to už byl spocený i ten profesor. No asi takových ještě 5 minut jsme hledali. A on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic, myslím se, že ho nenašel nikdy. Zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně a on to na mě viděl a povídá, ale paní Bohdalová, a tak otcovsky se na mě koukal, a byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
1: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
2: Jo, myslím, že
1: chtěla jste vědět,
2: byl.
1: Co přijde na svět?
2: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
1: Proto se ptá.
2: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko, to kotě... Holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
1: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt,
2: jo? Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná. Jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
1: Jo.
2: No jo, to je už asi to stáří přichází.
1: To je ta babičkovská role.
2: No jasně.
1: Se
2: jasně.
1: Prostě ozývá.
2: No pozor, vnučka tý je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
1: To je pár let a bude pravnučka.
2: Aha.
1: No,
2: to se
1: budu muset
2: to hodně držet.
1: Jo, no, jasně, se držíte dobře, Petro.
2: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co když se dožije 15 let...
1: No,
2: tak
1: proč je to sporu krásnou dobu?
2: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřebovat venčiče nějakého najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec, byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávení a v duchu se herci i obecenstvo modlí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar. Jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomná? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog. Hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat. Odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když už jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela Černocka. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili. Přišel pořád, řekl, no tak jako co bude? A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu aparaturu. Se říkalo, kde jsou ty kluci, Ježíš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců, kolegů,
2: určitě,
1: zpěvaček.
2: Určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem. No.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i paní Černockou.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampol.
3: Dobře, děkujeme, kdo dál?
7: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
4: Díky.
7: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod, děkuju, ještě jeden hlas někomu.
8: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
9: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. Pan, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Tak je... Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
10: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
9: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
10: Žába pa, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší. Jiří Krampol.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to prostě to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu? Dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál a normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Dobrý den. Tady Marie Směnice by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem? Poprosím, nestišit. Ano.
5: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Honzo Frkavý, já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a opři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebuji. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Já jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: To dlouho
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pán Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pán Mičoken. Pán cože?
9: No Mičoken.
8: No, pám, já ti nerozumím.
9: No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená bude, nebo jenom práce.
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý tím suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouc budou při povodní chránit plastové bariéry. Dneškem začíná platit část nových evropských pravidel pro obaly. Fotbalisté Sparty se poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají. V Lyonu prohráli 0-3. Budeme mít jasno nebo skoro jasno, naměříme až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Olomouc bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Hasiči si už plastové bariéry otestovali. Jejich výhody popisuje velitel dobrovolných hasičů v Olomouci Holici Jiří Kučera.
2: To tady tohle s tím, že jeden ten díl váží 5 kilo, jeden metr váží 10, takže 20 metrů je 200, takže 250 kilo, takže to se dá odvíst jednou dodávkou. Takže i je to úspora jakoby jednak, že není to tak logisticky náročný, a co je další velká výhoda, je, že to zvládneme postavit ve dvou lidech.
1: Nový odpočinkový a herní prostor nabízejí svým návštěvníkům Presnicovy léčebné lázně v Jeseníku. Novinka v dolní části balného parku u jezírka vyšla na 4 miliony korun. Hosté, ale i turisté nebo projíždějící cyklisté tady najdou například vodní herní prvky, vory na jezírku nebo originální dřevěnou kuličko dráhu. Uvedla to obchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh by se ode dneška například už neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkratka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na mastná jídla, pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
3: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
1: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z červencového průzkumu společnosti Median. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranice 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Podle obránce Sparty Martina Suchomela se odveta zlomila po prvním inkasovaném gólu a následné červené kartě o necelou čtvrt hodinu později.
4: Ty ofenzivní hráči dělali dost, co si budem Fofana, který hrál na mě, tak obrovská kvalita na míči, rychlost, a věděli jsme, jako, že to evidentně prostřídají takhle, takže kvalita velká, ale jako začátek zápasu podle mě jsme se s tím prali dobře, ale následně, jak jsem řekl, tak ty situace rozhodly ten zápas. Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Přerově je uzavřena ulice Palackého kvůli opravám. Omezení potrvá do středy příštího týdne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 12. srpna a svátek má dnes Klára. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51. No a psát můžete také na náš Facebook. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Palo Habera. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. 2 Šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící páru. 5. a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se po třetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hodem dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampersovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tady středa 12. srpna, minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Klára.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje. No dnes bude slunečno a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 12 stupňů, jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Oskava 12 stupňů, příjemně svěže mám. To už hlásí Ivana a zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 14,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Benžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 5:30, dobré ráno. Olomoučtí radní chtějí ve městě vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Umístit je plánují především na sídliště, kde lidé nemají možnost vlastního parkovacího stání a nabíjení. Zatím si vedení města nechalo zmapovat vhodná místa, pak bude řešit financování projektu.
1: Chceme využít právě tady této lokality na tom dolním náměstí. Chceme, aby to využívali turisté a návštěvníci centra Olomouce a rezidenti.
2: Na dolním náměstí v centru Olomouce mi náměstek primátorky Tomáš Sýkora z hnutí ANO ukazuje parkovací stání. I tady by mělo fungovat 5 veřejných dobíjecích stanic. Město vytipovalo místa pro prvních 30 nabíjecích míst. Využívat budou především lamp veřejného osvětlení. Přesnější harmonogram chce dát vedoucí odboru strategie a řízení olomouckého magistrátu Zdeněk Bogoč radním k posouzení v lednu příštího roku. Půjde o vyhrazená parkování, takže Zdeněk Bogoč čeká odezvu místních.
3: Protože dojde ke snížení počtu parkovacích míst a podle výkonu těch nabíjecích stanic tam bude omezená doba stání.
2: Mezi prvními by veřejné dobíjecí stanice mohly být v sídlištních ulicích Handkeho, Družební nebo Lužická. Pokud v lednu radní schválí návrh, vypíší koncesy na vybudování a provozování prvních 30 veřejných dobíjecích stanic na pronajatých pozemcích města. Pokud se externí investor nenajde, svěří výstavbu a provoz některé z městských organizací, doplňuje Tomáš Sýkora.
4: Tento postup se osvědčil ve Vídni, v Göteborgu i v Brně, kde teda město zůstává tím pánem té sítě.
2: Podle Lukáše Kaduly z Centra dopravního výzkumu je síť dobíjecích stanic aktuálně dimenzovaná na 3,5x víc vozidel s externím dobíjením, než kolik jich v Česku je.
5: To znamená, že z hlediska připravenosti dobíjecí infrastruktury je Česká republika nad evropským průměrem.
2: Tomáš Sýkora ale upozorňuje, že velkou část nabíječek nemají právě obyvatele lidnatých sídlišť po ruce a dobíjení pro ně vychází relativně draho.
4: Samozřejmě jsou ty dobíjecí stanice hlavně u těch obchodních center, ale my chceme, aby v tomto skutečně byl systém, aby Olomouc šla po vzoru té Vídně, Göteborgu a Brna.
2: Aktuálně Centrum dopravního výzkumu dokončuje projekt, který zhodnotí připravenost českých regionů na rozvoj elektromobility i stav veřejné dobíjecí infrastruktury. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Prostějově pomáhá lidem s vyhledáváním hrobových míst interaktivní mapa, zprovoznila ji radnice. Takzvaná pasportizace hřbitovou vyšla městský rozpočet na téměř 1,5 milionu korun. Dělníci se pustili do opravy autobusové zastávky na Svatém kopečku u Olomouce. Práce za více než 3 miliony korun potrvají do konce září, řekl to mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš. Autobusová zastávka byla kvůli opravě dočasně přemístěna. Dnes by mělo padnout do rozhodnutí o pronájmu pozemků v pražských Stodůlkách, na kterých stojí ruské budovy. Soud už letos dřív přiznal státu náhradu za nájemné ve výši asi 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát se ale proti rozsudku odvolal. Vyžaduje zhruba 13 milionů korun. V Česku bude dnes večer možné pozorovat částečné zatmění slunce. Úkaz začne ve střední Evropě před 19:30 večer. Maximum bude možné v Česku zaznamenat kolem 20:11. Ve Štamberku si zájemci můžou půjčit dalekohledy se slunečními filtry. Sraz je v 19 hodin u Přichystalovy ulice. Za sportou plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Barbora Sémanová skončila v Paříži sedmá, zvítězila Nizozemka Sten Berchenová. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v jeseníkách kolem 18, povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u obce Daskabát směr Olomouc je neprůjezdný levý pruh, důvodem jsou výtluky a propadlá vozovka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou, 5:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o půl desáté nás čeká pořad Od pradědu na Hanou. Dalším cílem Mirka Kobzy budou Pavlovice u Kojetína, obec s krásným kostelem na ostrohu nad vesnicí. Pavlovice patřily odpradávna do Mořického panství, najdeme tam zajímavé památky a vypravíme se i do místní části Unčice, kde dodnes stojí zbytky někdejšího panského dvora. Více už v pravidelné pohlednici Mirek Kobza o půl desáté. Poslechnout si pořad Od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 12. srpnového rána, je tady středa, svátek má Klára a za dvě minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. No dnes bude slunečno a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty, slabá oblačnost od 10 do 14 stupňů, vítr od 5 do 25 km za hodinu a vlhkost 60%, napsal Břeťa. V Uničově 13,5 stupně, těším se na dnešní částečně zatmění slunce, píše Milan. Chomoutov jasno 13 stupňů, napsala snídající Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CDčku pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. Také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA, prostě důvodu k povídání víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
3: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zvedí

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 6 hodin. V Bělé pod Pradědem skončily práce na napojení Kepernického potoka na úpravnu vody. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Bylé podpora dědem mají nový vodní stroj Kapranický potok. Tři nové základny budou mít záchranáři na Jesenicku. Fotbalisté Sparty prohráli v oslabení odvetu v Lyonu 0-3 a přišli o ligu mistrů. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Bělá podpora dědem vyřešila problémy s dodávkami pitné vody. Vodohospodáři v těchto dnech dokončili práce na napojení Kapranického potoka na úpravnu vody v místní části Adolfovice. Investice si vyžádala přes 130 milionů korun, dodává ředitelka firmy Vodovody a kanalizace Jesenicka Lenka Podhorná.
4: Aktuálně probíhá kolodeční řízení a poté bychom zprovoznili nebo uvedli do provozu tento nový vodní zdroj. Pro nás je to zásadní investice z projektu Sucho 2015 a celkové náklady na tuto investici činily 133 milionů korun a z toho zhruba 90 milionů korun byla dotace ze Státního fondu životního prostředí.
3: Hned tři nové základny budou mít záchranáři na severu kraje. Dvě z nich v Javorníku a Jeseníku mají vzniknout do 2 let. Kraj za nové budovy, které nahradí nevyhovující prostory, zaplatí zhruba 130 milionů korun. Úplně nová stanice pro zdravotnickou záchrannou službu vznikne do roku 2030 v Mikulovicích. Sanitky TOPO podle kraje budou mít blíže k pacientům, především na Zlatohorsku a Vidnavsku. Horní Bečvě dochází voda z vlastních vrtů. Nestačí kapacita čerpadel ani obecní zásoby. Minulý týden proto hasiči 2 dny odpoledne dováželi náhradní vodu. Obec opakovaně vyzvala k šetření místní obyvatele i provozovatele hotelů a penzionu. Pokračuje nezávislý starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.
5: Ty 2 naše vrty se dostaly na jakýsi limit. Byl větší odběr, než vlastně ty čerpadla dokázali generovat, proto jsme museli využít i hasiče. Tak vozili 2 dny celé odpoledne.
3: Dneškem končil lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Ti, kteří kandidují do Senátu, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Politické strany nebo hnutí musí vary v kandidátních listinách pro komunální volby odstranit už do příštího pondělí.
2: Sport.
3: Fotbalisté Sparty do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. Po úvodní výhře 2-1 prohráli na hřišti Olympiku Lyon 0-3.
6: Na první gól se čekalo do 20. minuty. Střel domácího Tolisa brankář Surovčík jen vyrazil před sebe a dobíhající Nuamach poslal Lyon do vedení. Krátce po půl hodině hry fauloval v pozici posledního spartianský obránce Ševinský a viděl červenou kartu. Početní výhodu Olympik zužitkoval v polovině druhé půle. V 66. a 73. minutě se krátce po sobě trefili Maitland, Niles a Morton. Sparta tak prohrála v Lyonu 0-3 a do závěrečného předkola Ligy mistrů nepostoupila. Zahraje se na podzim hlavní fázi Evropské ligy. Z Lyonu Tomáš Petr, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 u Velké Bystřice směr Olomouc pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Včera jsem si byl zaběhat z Olomouce ve směru na Šternberg. No krásných 15 kilometrů, ale dnes to vstávání, to bolelo. Zlaté bezpečné cvičení a Petr Peč už v této hodině pro nás bude mít rozcvičku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Věra Špinarová a právě teď bude zpívat Lásko, vítej, Hana Zagorová. Dobré ráno.

nejrůznějšími zvláštními oklikami, aby dosáhla svého vytýčeného cíle. Za jeden z nejpodivnějších případů tohoto druhu považovali životní dráhu francouzské tanečnice Alexandry Decker, která byla díky svým skvělým tanečním vystoupením označována za varietní královnu. Okouzlující tanečnice si nicméně nezvolila toto povolání z lásky k tanci, ale proto, aby si vydělala peníze na studium práv. Jak se psalo v pařížských a posléze i československých novinách, žila dvojím životem a právě složila předepsané zkoušky a stala se doktorkou práv. A její další plány? Opustit dráhu taneční, na které si vydělala dost peněz a dosáhla věhlasu, a věnovat se pouze povolání, které považuje za vhodnější pro svůj vlastní vnitřní život.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 3 minuty po 6:45. Dobré ráno, je tady středa 12. srpna a svátek má dnes Klára.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, i když ze Strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. No dnes bude slunečno, teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Máme ve Skrbovicích pouze 4 stupně a jasno, píše Liduška. Pořádná zima. Šternberg Aleš 13 stupňů, hlásí Adam. Sobotí 9 stupňů Celsia, začíná se probouzet sluníčko, moc se těším na dnešní zatmění slunce, to je vzkaz od Jany.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno, je tady středa 12. srpna, dnes večer a v noci bude asi řada z nás koukat na oblohu, čeká nás zatmění slunce krátce po 7:45 večer a také, jak se říká, budou padat hvězdy, vrcholí meteorický roj Perseid. Počasí pro pozorování by mělo být skvělé, v Olomouci začne zatmění slunce v 19:20, maximum zatmění bude ve 20 hodin a 11 minut a sluníčko zapadne potom ve 20 hodin a 14 minut. Měsíc večer zakryje na některých místech více než 86% plochy slunečního kotouče. Nezapomeňme při pozorování na ochranu očí. Běžné sluneční brýle nejsou dostatečnou ochranou. Pro přímé pozorování jsou určeny speciální brýle, které odpovídají mezinárodní normě. Tak si užijme to dnešní podívání.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Nový odpočinkový prostor nabízejí svým návštěvníkům Preznicovy léčebné lázně v Jeseníku. Do venka v dolní části balného parku u Jesírka vyšla na 4 miliony korun. Hosté, ale i turisté nebo projíždějící cyklisté tady najdou například vodní herní prvky, vory na Jesírku nebo dřevěnou kuličkodráhu. Mohelnice postaví moderní zázemí pro tamní tenisový oddíl. Budova s novými šatnami nebo s terasou s výhledem na kurty vyjde na zhruba 11 milionů korun. Stavba má podle závislého starosty Mohelnice Pavla Kuby začít do konce srpna. Dnes se začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz. Za sportu fotbalista Prostějova první kolo MOL Cupu zvládli. Na hřišti Kuřimi potvrdili roli favorita a tým ze čtvrté ligy porazili 7-0. V sobotu Prostějov čeká další zápas druhé ligy. Od 17 hodin se představí v Příbrami. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomouckou v Senici na Hané je uzavřena ulice Nádražní. Kvůli pracím na silnici omezení potrvá do 9. října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vedení Vrchoslavic investovalo do naučné stezky, podrobnosti o ní už za chvíli. Dobré ráno, přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Vedení Vrchoslavice na Prostějovsku investovalo do naučné stezky, vede v okolí obce a má 12 zastavení, a aby trasa byla stále zajímavá, informační tabule se zhruba každých 6 týdnů mění. Podrobnosti zjišťovala reportérka Barbora Taševská.
1: Vždycky se stačí půl dva vruty, nadzvednout to, vyměnit papír.
2: Tomáš Cezar nadzvedává plexisklo na jednom ze zastavení naučné stezky ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Pomáhá mu nezávislá místostarostka obce Adéla Palíšková.
3: Momentík ještě.
1: Srovnáš to ještě?
3: Asi dobrý. Mírná nerovnost lahodí oku.
1: Pátky, šroubky. Hotovo.
2: Tomáš Cezar je z Vrchoslavického zahrádkářského svazu. Právě ten teď bude několik týdnů mít naučnou stezku na starosti a lidem na jednotlivých zastaveních představí zajímavé rostliny.
1: Jsou to vlastně takové keře a stromy, které tu sice můžete pěstovat, ale nejsou těch zahrádek jako úplně běžné. Buď se pěstovali dřív a přestali se jako celá ta myšpule, nebo je to něco, co je novější, ale se to tu není ještě úplně běžné. Jako případně to, jako to pěstování nám umožnilo vlastně to oteplení.
2: Každých zhruba 6 týdnů se podle Adély Palíškové stezka promění.
3: Chtěli jsme, aby to byla věčně živá stezka, a protože víme, že ti lidé po té stezce chodí, tak jsme jim chtěli tu procházku trošičku zpříjemnit a zatraktivnit.
2: Aby nečetli pořád to stejné.
3: Ano, aby to bylo po každé trošičku jiné.
2: My stojíme u hřbitova, tady ta stezka začíná. Jak je dlouhá?
3: Je to zhruba 6 kilometrů, možná něco málo pod 6 kilometrů. Stezka končí tam, kde vlastně začíná. Start a cíl v jednom místě, to znamená za hřbitovem ve Vrchoslavicích.
2: U prvního a zároveň i posledního zastavení je navíc truhla, která má na sobě zámek s číselným kódem. I ta je součástí stezky.
3: K otevření truhly s pokladem vám chybí 4 čísla, která si po cestě vyluštíte, a číselný kód, který vyluštíte, můžete použít k otevření truhly, kde si vezmete něco málo z pokladu.
2: Takže teď jsme vlastně zadali číselný kód. Kdo úspěšně kód uhádne, může si vybrat odměnu. Tentokrát v podobě sáčku se semínky.
3: Vděčná květinová směs, za to budou vděční nejenom děti, když si ji zasejí, ale také motýly a včely a pár takových těch celoročních zelenin, které tady můžete v našich zeměpisných šířkách zaset a vypěstovat.
2: Po zahrádkářích stezku příští měsíc převezmou dobrovolní hasiči. Po nich budou na řadě fotbalisté. Z Vrchoslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Marie Glováková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí a nenaruší nám večerní sledování zatmění slunce nějaká ta oblačnost? Jak bude?
2: Zatím to vypadá, že nám zatmění slunce nic nenaruší, bude slunečno po celý den. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 22 až 26 stupňů Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupňů Celsia. Vítr bude foukat teď ráno slabý, v průběhu dne přechodně zesílí, bude foukat mírný, většinou severovýchodní mezi 2 až 6 metry za sekundu. I noc bude jasná nebo skoro jasná s nejnižšími teplotami mezi 13 až 9 stupňů Celsia. V údolích se mohou pohybovat až k 7 stupňům Celsia. Vítr bude foukat slabý ze severních směrů mezi 1 až 4 metry za sekundu.
0: V noci budou, jak se říká, padat hvězdy, tak aspoň bude krásný výhled. A zítra jak bude?
2: Zítra je nadále to počasí bude podobné, jen bude o něco teplej, obloha bude celý den jasná, s nejvyššími teplotami mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni Celsia, vítr opět bude ráno slabý, v průběhu dne zesílí a bude foukat mírný severovýchodní mezi 2 až 5 metry za sekundu a večer zase zeslábne.
0: Děkuji za informace, přeji vám krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno. Pojďme si zacvičit, ať doma nebo v práci. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s pedlahvemi. Cvik je vleže na zádech. Pokrčená kolena, brada přitažená na hrudník, ruce pokrčené u ramen drží lahve. S výdechem vytlačíme pravou ruku a celou lopatku vzhůru. Levá zůstává u ramene. Opět s výdechem vystřídáme paže. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Olomoucká univerzita pořádá společné pozorování zatmění slunce, podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: První etapě jihozápadního obchvatu Přerova bude rozšířen i Mádrův podjezd. Kvůli suchu musí zemědělci překrmovat zvířata na pastvinách. Olomoucká univerzita pořádá společné pozorování zatmění slunce. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerovští radní upravili projekt stavby jihozápadního obchvatu města. Součástí připravované první etapy bude i rozšíření Mádrova podjezdu pod železniční tratí, který je důležitou spojnicí pro silniční dopravu a pěší. Návrhy změny projektu projednají ještě zastupitelé. Stavbu obchvatu chystá Olomoucký kraj. První etapa zahrnuje opravu Tovární ulice, výstavbu dvou nových okružních křižovatek a napojení průmyslových areálů. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách, tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku se nazvažují, že chovy omezí.
3: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
4: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
3: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
4: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
5: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
4: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Sedmým dnem pokračuje demolice zhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Pracovníci postupují od horních pater. Včera zbourali jednu z výtahových šachet a dnes se zaměří na rozebírání jihovýchodní části poslední stojící stěny. Celé to rozhodně měli odstranit nejpozději do začátku září. Příčinu červencového požáru dále zjišťují kriminalisté a hasiči. V Česku bude dnes večer možné pozorovat částečné zatmění slunce. Úkaz začne ve střední Evropě před 19:30 večer. Maximum bude možné v Česku zaznamenat kolem 20 hodin a 11 minut. Společné pozorování zatmění slunce nabízí zájemcům pracovníci Olomoucké přírodovědecké fakulty. Akci budou pořádat na terase fakulty.
6: Večerní program začne v 18 hodin pozorováním slunce pomocí speciálních teleskopů. Vstup je zdarma. Zhruba od 22 hodin do půlnoci uvidí návštěvníci Perseidy. Padající hvězdy mají v polovině srpna své maximum a při dobrých pozorovacích podmínkách se dají vidět desítky Perseid za hodinu. Venkovní pozorování bude záviset na aktuálním počasí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace, řekl to šéf českého fotbalu David Trunda. Národní tým převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů bude krajan Pablo Amo. Pokračuje David Trunda.
7: Minulý týden probíhaly osobní schůzky, zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje. Teď v tom krátkodobém horizontu pro mě dva lidi kondiční trenér a asistent, kde se bavíme o českým trenérovi a asistentovi. V rámci toho realizačního týmu budou znatelné změny.
2: Čeští fotbalisté na přelomu září a října vstoupí čtyřmi zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu přivítají Chorvatsko a Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově je uzavřena ulice Kralická kvůli opravám silnice. Omezení potrvá do pátku příštího týdne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Příjemnou středu přeje Vítek Šoukal. Ano, i tady středa, jsme v polovině pracovního týdne. Teď už dny budou opět rychle utíkat směrem k víkendu. Patamat letos slaví 50 let od svého prvního filmového dobrodružství. Za chvíli si tuto dvojici připomeneme a hrajeme písničky, které nestárnou. Teď nás čeká song A je tady léto od Heleny Vondráčkové. Dobré ráno.

0: kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Matt. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
1: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to nezasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídá, a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu, přijatelném pro obě strany.
0: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Matt získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání radiožurnálu.
2: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Matt jsou populárnější než Česká republika.
0: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Matt zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tedy středa 12. srpna, 8:15 a svátek má dnes Klára.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v srpnu, když o půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje, no dnes bude sluneč,

0: No a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, v Javorníku je jasno, bez větří 12 stupňů tepla, píše František. Bohdíkov, dnes ráno jasná modrá obloha, bez větří a 10 stupňů, vzkaz od Vlaďky. Jarda z Prostějova píše, Řecko, Meteora, JK, LK a Ariel 557 SV s přívěsným vozíkem RV 1927, zdraví Český rozhlas Olomouc, teď ještě na chvíli k moři a zpět domů, i velké sny se mají plnit, tak přeji šťastnou cestu, zdárné kilometry. No a zdravím také Jardu z Vikýřovic, hlásí 10 stupňů Celsia a moc se těší na dnešní zatmění slunce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

0: Jste naladění na vlak Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 7:30. Dobré ráno. 20 studentů jsou potřeba k přestěhování sbírky knih po brněnském historikovi umění Miloši Stehlíkovi. Tisíce svazků odkázal benediktínům z kláštera v Rajhradě u Brna. Teď těm stříděním knih pomáhají studenti z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
1: Prosím vás,
2: takže momentálně přeskládáváme kartony bývalého archivu na jiné místo, aby jsme tam mohli naskládat novou knihovnu, aby to potom bylo zpřístupněné návštěvníkům kláštera. A vždycky to je absolutně úžasná práce, nejenom že člověk se dostane k materiálům, ke kterým se normálně nedostane, ale dostane se i do částí krásných budov, které jsou třeba veřejnosti normálně nepřístupné.
3: Studentka Markéta Jašková pomáhá se stěhováním krabic. Jednu teď otevírá a ukazuje mi, co je uvnitř.
2: Tady jsou svazeny a vidíte, že tady to jsou relativně nové knížky. To bude z minulého století, některý možná ještě dřívější, některý jsou česky, tady to možná bude i něco lehce italsky.
3: Takových krabic je okolo 400. Je potřeba je snést z prvního patra do přízemí, kde jsou na knížky nachystané dřevěné police. U nich čekají studenti Krištof Novák a Jindřich Lakomý.
4: Knížek.
5: Asi věže, jako reálně až.
4: Jakože snažíme se to tady prostě jako tak řekná na jedno místečko.
5: To je potom jako je pěkné.
4: Co to bude katalogická?
5: Tohle to všechno se má vlez tady jako na ty poličky.
4: Mělo by. Snažíme se to. Jako,
3: v klášteře studenti stráví týden. Práci placenou nemají, ale dostanou za ní kredity pro studium. Podle jejich vyučující Jany Opltové si ale žáci mají odnést hlavně zkušenosti.
6: Je to pro ně příležitost se učit jinak, než když člověk byť v seminářích jim přinese něco do ruky, ale i to, že vlastně vás někdo postaví před jako hromadu knih a máte z ní udělat knihovnu.
3: Sbírku tisíců titulů věnoval rajhradskému opatství na sklonku svého života významný brněnský historik umění Miloš Stehlík, který za svou práci dostal i cenu Ministerstva kultury za památkovou péči. Proč právě Rajhrad, to vysvětluje převor opatství Naum Tomáš Vraspír.
7: Měl vždycky rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěla, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
3: První zájemci by mohli knihovnu vidět v září, buď v místnostech kláštera, nebo v tamním památníku písemnictví na Moravě. Z Rajhradu Jakub Holer, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Byla pod Pradědem vyřešila problémy s dodávkami pitné vody. Vodohospodáři v těchto dnech dokončili práce na napojení Kapranického potoka na úpravnu vody v místní části Adolfovice. Investice si vyžádala přes 130 milionů korun. Tři nové základny budou mít záchranáři na severu kraje. Dvě z nich v Javorníku a Jeseníku mají vzniknout do 2 let. Kraj za nové budovy, které nahradí nevyhovující prostory, zaplatí zhruba 130 milionů korun. Úplně nová stanice pro zdravotnickou záchrannou službu vznikne v Mikulovicích. Horní Bečvě na Vsetínsku dochází voda z vlastních vrtů. Nestačí kapacita čerpadel ani obecní zásoby. Minulý týden proto hasiči 2 dny odpoledne dováželi náhradní vodu. Obec opakovaně vyzvala k šetření místní obyvatele i provozovatele hotelů a penzionů. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. K volbám Češi půjdou 9. a 10. října. Za sportu tenista Jakub Menšík si semifinále turnaje Masters z Montrealu nezahraje. Na obhájce titulu Bena Sheltona nestačil. Američanovi podlehl 3-6 a 1-6. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u Bystročic směr Olomouc pracují dělníci, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Řidiči elektromobilů budou mít na olomouckých sídlištích k dispozici veřejné dobíjecí stanice. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Olomoučtí radní chtějí ve městě vybudovat sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Umístit je plánují především na sídliště, kde lidé nemají možnost vlastního parkovacího stání a nabíjení. Zatím si vedení města nechalo zmapovat vhodná místa. Pak bude řešit financování projektu.
1: Chceme využít právě tady této lokality na tom Dolním náměstí. Chceme, aby to využívali turisté a návštěvníci centra Olomouce a rezidenti.
2: Na Dolním náměstí v centru Olomouce mi náměstek primátorky Tomáš Sýkora z hnutí ANO ukazuje parkovací stání. I tady by mělo fungovat 5 veřejných dobíjecích stanic. Město vytipovalo místa pro prvních 30 nabíjecích míst. Využívat budou především lamp veřejného osvětlení. Přesnější harmonogram chce dát vedoucí odboru strategie a řízení olomouckého magistrátu Zdeněk Bogoč radním k posouzení v lednu příštího roku. Půjde o vyhrazená parkování, takže Zdeněk Bogoč čeká odezvu místních.
3: Protože dojde ke snížení počtu parkovacích míst a podle výkonu těch nabíjecích stanic tam bude omezená doba stání.
2: Mezi prvními by veřejné dobíjecí stanice mohly být v sídlištních ulicích Handkeho, Družební nebo Lužická. Pokud v lednu radní schválí návrh, vypíší koncesy na vybudování a provozování prvních 30 veřejných dobíjecích stanic na pronajatých pozemcích města. Pokud se externí investor nenajde, svěří výstavbu a provoz některé z městských organizací, doplňuje Tomáš Sýkora.
4: Tento postup se osvědčil ve Vídni, v Göteborgu i v Brně, kde teda město zůstává tím pánem té sítě.
2: Podle Lukáše Kaduly z Centra dopravního výzkumu je síť dobíjecích stanic aktuálně dimenzovaná na 3,5x víc vozidel s externím dobíjením, než kolik jich v Česku je.
5: To znamená, že z hlediska připravenosti dobíjecí infrastruktury je Česká republika nad evropským průměrem.
2: Tomáš Sýkora ale upozorňuje, že velkou část nabíječek nemají právě obyvatele lidnatých sídlišť po ruce a dobíjení pro ně vychází relativně draho.
4: Samozřejmě jsou ty dobíjecí stanice hlavně u těch obchodních center, ale my chceme, aby v tomto skutečně byl systém, aby Olomouc šla po vzoru té Vídně, Göteborgu a Brna.
2: Aktuálně Centrum dopravního výzkumu dokončuje projekt, který zhodnotí připravenost českých regionů na rozvoj elektromobility i stav veřejné dobíjecí infrastruktury. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 12. srpnového rána, je tady středa 7:45 a svátek má Klára.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, půlnoční větry v srpnu přinášejí stále počasí, no dnes bude slunečno a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Honza z Písečné napsal, probudil jsem se do krásného chladnějšího rána, sluníčko už vykouklo, je jasno, teploměr ukazuje 10 stupňů, větřík zatím mírně pofukuje, vlhkost vzduchu 87%, je středa, tak se odpoledne sejdeme s kamarády v hospůdce. Užijte si to. Dnes v noci bylo v žárové jen 8 stupňů, po východu slunce se při jasné obloze začalo oteplovat a teplota už překročila 11 stupňů, napsal Tonda. U nás je 15 stupňů, chystám se jako každý den zalévat zeleninu a sbírat napadané ovoce a vyvážet plevel. Krásnou středu přeje Zdena z Holubic. Zháním brýle na pozorování dnešního zatmění slunce a zatím se mi to nedaří, píše Ivana z Olomouce. No Ivano, máme stejný problém. Olomouc, 14 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CDčku pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. Také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Prostě důvodu k povídání víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin, dobré ráno, je tady středa 12. srpna, dnes večera v noci bude asi řada z nás koukat na oblohu, čeká nás zatmění slunce krátce po 7:45 večera, také jak se říká, budou padat hvězdy, vrcholí meteorický roj Perseid, počasí pro pozorování by mělo být skvělé, v Olomouci začne zatmění slunce v 19:20, maximum zatmění bude ve 20 hodin 11 minut a sluníčko zapadne ve 20:14. Na pozorování zatmění slunce musíme mít speciální brýle určené pro pozorování slunce, které splňují normu. Případně můžeme využít i svářická skla se stupněm ochrany 12 a vyšším. Buďme hodně opatrní při pozorování. A jestli hledáte vhodné místo na pozorování zatmění slunce, tak nejlepší je si najít kopec, ze kterého je čistý výhled na západ. Pozorování totiž bude místy komplikovat malá výška slunce nad obzorem.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 8 hodin. Dělníci dokončují v Mikulovicích rekonstrukci mostu přes řeku Bělou. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dělníci dokončili opravu mostu v Mikulovicích. Provozování nelegálních domovů pro seniory by mohlo být trestné. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, maximálně 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Řidiči budou moci od příštího týdne opět využívat silniční most Mikulovicích na Jesenicku. Jeho technický stav se zhoršil po předloňských povodních. Rekonstrukce mostu přes řeku Bělou stála zhruba 17 milionů korun, dodává starosta Mikulovic Roman Šťastný za hnutí STAN.
2: Tento most byl velice silně poškozen povodní. Firma, která tuto stavbu realizuje, nám teďka na kontrolním sdělila, že v podstatě 17. srpna bude stavba předána a měla by dána do užívání. Musím říci, že všichni se na to těšíme, že opět budeme přes tento hlavní komunikační kanál z jednoho stranu na druhou stranu řeky všichni moci bez jakýchkoliv omezení využívat.
1: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich je v poslední době vzniklo na Jižní Moravě.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
4: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
3: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
5: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
3: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Ochránci přírody letos v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali přes 270 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost ochránci potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských Vrších nebo na severu Bílých Karpat. Co se při mapování v terénu hledá, popisuje z hnutí Duha Šelmy Michal Bojda.
6: Hledali jsme všechny možné pobytové znaky, které lze najít, to znamená hlavně stopy, stopní dráhy, ale třeba i trus, případně nějaké zbytky kořisti.
1: V Paříži dnes zasedne krizový štáb vlády. Důvodem je sucho na většině francouzského území, kde zároveň platí omezení spotřeby vody. Krizový stav úřady vyhlásily téměř v 70 oblastech. Během něj se voda smí využívat jen pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. V některých obcích už neteče voda z kohoutků a jaderné elektrárny omezují provoz.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Letenské čeká přesun rovnou do ligové fáze Evropské ligy.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D1 u Dolního Újezdu směr Ostrava. Kvůli opravám silnice je tady uzavřený pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Včera jsem byl na návštěvě u známých, kteří mají psa. Byl jsem poučen, že dobře vychovaný pes nekrade jídlo ze stolu. Ano, to ten jich nemusí. Dokázal totiž svým pohledem citově vydírat tak dlouho, dokud nedostal, co chtěl. Viděli jste, že měsíc není kulatý? No jeho tvar nám přesně popíše za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Rezek a právě teď bude zpívat Lucie Vondráčková. Dobré ráno.

0: Středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Viděli jste, že měsíc není kulatý? Jeho tvar nám právě teď popíše Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po čtvrté na devět, je tady středa a svátek má Klára.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, i když ze Strniště občas fučí, horko nás přece jen mučí, no dnes bude slunečno a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí slunečno 20 stupňů, dnes se na zatmění slunce dívat nebude, protože nesehnal speciální brýle, které by ochránily jeho zrak. Podobnou zkušenost má i Martina z Rapotína, která nesehnala ani brýle, ani správné svářické sklo, ale jak zjistila, nevadí, sluníčko u nich za kopcem zapadne stejně dřív, než by něco mohla vidět. Rapotín 11 stupňů a Lucie z Jeseníku, ta má na teploměru 10 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Speleoterapie je léčebná metoda, která využívá specifické mikroklima jeskyní. Zaměřuje se hlavně na léčbu respiračních onemocnění, alergií, astmatu a kožních problémů. Je nedílnou součástí léčebného provozu sanatoria Edel ve Zlatých horách, odkud k nám přijela doktorka Barbara Geržová. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Vedení Vrchoslavic na Prostějovsku investovalo do naučné stezky, vede v okolí obce a má 12 zastavení. A aby trasa byla stále zajímavá, informační tabule se zhruba každých 6 týdnů mění. Podrobnosti zjišťovala reportérka Barbora Taševská.
1: Vždycky se stačí polit dva vruty, nadzvednout to, vyměnit papír.
2: Tomáš Cezar nadzvedává plexisklo na jednom ze zastavení naučné stezky ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Pomáhá mu nezávislá místostarostka obce Adéla Palíšková.
3: Moment ještě.
1: Srovnáš to ještě?
3: Asi dobrý. Mírná nerovnost lahodí oku.
1: Pátky, šroubky. Hotovo.
2: Tomáš Cezar je z Vrchoslavického zahrádkářského svazu. Právě ten teď bude několik týdnů mít naučnou stezku na starosti a lidem na jednotlivých zastaveních představí zajímavé rostliny.
1: Jsou to vlastně takové keře a stromy, které tu sice můžete pěstovat, ale nejsou těch zahrádek jako úplně běžné. Buď si pěstovali dřív a přestali se jako celá ta myšpule, nebo je to něco, co je novější, ale se to tu není ještě úplně běžné. Jako případně to, jako to pěstování nám umožnilo vlastně to oteplení.
2: Každých zhruba 6 týdnů se podle Adély Palíškové stezka promění.
3: Chtěli jsme, aby to byla věčně živá stezka a protože víme, že ti lidé po té stezce chodí, tak jsme jim chtěli tu procházku trošičku zpříjemnit a zatraktivnit.
2: Aby nečetli pořád to stejné.
3: Ano, aby to bylo po každé trošičku jiné.
2: My stojíme u hřbitova, tady ta stezka začíná. Jak je dlouhá?
3: Je to zhruba 6 kilometrů, možná něco málo pod 6 kilometrů. Stezka končí tam, kde vlastně začíná. Start a cíl v jednom místě, to znamená za hřbitovem ve Vrchoslavicích.
2: U prvního a zároveň i posledního zastavení je navíc truhla, která má na sobě zámek s číselným kódem. I ta je součástí stezky.
3: K otevření truhly s pokladem vám chybí 4 čísla, která si po cestě vyluštíte a číselný kód, který vyluštíte, můžete použít k otevření truhly, kde si vezmete něco málo z pokladu.
2: Takže teď jsme vlastně zadali číselný kód. Kdo úspěšně kód uhádne, může si vybrat odměnu. Tentokrát v podobě sáčku se semínky.
3: Vděčná květinová směs, za to budou vděční nejenom děti, když si ji zasejí, ale také motýly a včely a pár takových těch celoročních zelenin, které tady můžete v našich zeměpisných šířkách zaset a vypěstovat.
2: Po zahrádkářích stezku příští měsíc převezmou dobrovolní hasiči. Po nich budou na řadě fotbalisté. Z Vrchoslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Přerovští radní upravili projekt stavby jihozápadního obchvatu města. Součástí připravované první etapy bude i rozšíření Mátrova podjezdu pod železniční tratí, který je důležitou spojnicí pro silniční dopravu a pěší. Návrhy změny projektu projednají ještě zastupitelé. Stavbu obchvatu chystá kraj. Dělníci se pustili do opravy autobusové zastávky na Svatém kopečku u Olomouce. Práce za více než 3 miliony korun potrvají do konce září, řekl to mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš. Autobusová zastávka byla kvůli opravě dočasně přemístěna. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci překrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Sedmým dnem pokračuje demolice shořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Pracovníci postupují od horních pater. Včera zbourali jednu z výtahových šachet a dnes se zaměří na rozebírání jihovýchodní části poslední stojící stěny. Celé to rozoby měly odstranit nejpozději do začátku září. Za sportu olomoučtí hokejisté vstoupili do přípravy na novou sezónu extraligy vítězně. Na domácím ledě stolali Vítkovice 2-0. Oba góly si připsal útočník Ondřej Matýs. Další přípravný zápas odehraje Olomouc už zítra na ledě v Hradci Králové. Počasí dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na silnici 35 u Mohelnice studené loučky, dělníci opravují kanalizaci, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Co se děje na posledním dostavěném úseku dálnice D1 u Přerova, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl deváté.
5: Když jeme po

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7:07. Dobré ráno. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se děje na posledním dostavěném úseku dálnice D1 u Přerova, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na novostavbě posledního úseku dálnice D1 v trase Říkovice Přerov proběhlo nezávislé měření hluku z ustálené dopravy. Akce se uskutečnila za co nejvhodnějších meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami ani jinými omezeními. Součástí certifikovaného měření byl i hluk na dálničních sjezdech a nájezdech, včetně nového přivaděče. Závěrečné výsledky prokázaly dodržení hygienických limitů. Naše protihluková opatření jsou plně funkční.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v srpnu již nelze slunci mnoho věřit, no dnes bude slunečno, teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké je u vás a počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Martina z Olomouce hlásí 16 stupňů a na dnešní zatmění slunce si vyšlápne na Svatý kopeček, kde bude krásný rozhled na krajinu. Červená voda 15 stupňů, jasno, napsala Eva, ráno byla zima, teď příjemných 14 stupňů Celsia, hlásí Ivana z Libiny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na 2 mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Je středa 12. srpna dnes večer a v noci bude asi řada z nás koukat na oblohu. Čeká nás zatmění slunce, krátce po 7:45 večer a také, jak se říká, budou padat hvězdy, vrcholí meteorický roj Perseid. Počasí pro pozorování by mělo být skvělé, v Olomouci začne zatmění slunce v 19.20, maximum zatmění bude ve 20.11 a sluníčko zapadne ve 20:14. Měsíc večer zakryje na některých místech více než 86% plochy slunečního kotouče. Nezapomeňme při pozorování na ochranu očí. Běžné sluneční brýle nejsou dostatečnou ochranou. Pro přímé pozorování jsou určeny speciální brýle, které odpovídají mezinárodní normě. Společné pozorování zatmění slunce nabízí zájemcům například pracovníci Olomoucké přírodovědecké fakulty. Akci budou pořádat na terase fakulty. Ve Šternberku si zájemci můžou půjčit dalekohledy se slunečními filtry. Sraz je tam v 19 hodin u Přichystalovy ulice. No, užijme si dnešní podívanou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: života.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Olomouští radní plánují vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic na sídlištích. Více o tom už ve zprávách a v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji příjemný

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Na sídlištích v Olomouci vzniknou nabíjecí stanice. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Bohelnice postaví moderní zázemí pro tenisty. Budeme mít jasno nebo skoro jasno, naměříme až 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Hraně Olomoucké radnice chystá projekt na vybudování zhruba 30 veřejných dobíjecích stanic. Umístit je chce především na velká sídliště. Fungovat by měly za 2 roky, doplňuje vedoucí odboru strategie a řízení magistrátu Zdeněk Bogoč.
2: Máme vybráno zhruba 35 lokalit, kde bychom chtěli řešit tady tyto dobíjecí stanice s tím, že bychom se klonili k tomu, aby byly součástí lamp veřejného osvětlení. My bychom pro rok 2028 chtěli vybudovat prvních 30 nabíjecích stanic. Máme na to harmonogram kroků, které bychom chtěli potom detailně rozpracovat a předložit radě města v lednu příštího roku.
1: Pro obaly na českém trhu začínají platit nová pravidla. Regulace vychází z nařízení Evropské unie. Na trh by se ode dneška už neměly dostávat třeba potravinové obaly, které obsahují příliš mnoho chemických látek s názvem PFAS. Firmy budou muset u nových obalů také doložit, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Většina českých podniků ale na změnu není připravena, říká viceprezident hospodářské komory Jan Mraček.
3: Tohle nařízení o obalech, obalových odpadech považuji za největší právní paskvil za posledních 20 let, s kterými já jsem se potkal. Naprostá nepředvídatelnost dopadů toho nařízení, protože řada věcí, které Evropská komise nazývá takzvané delegované akty, přirovnal bych to třeba k nařízením či vyhláškám ministerstev, nejsou ještě vůbec připraveny, přestože ty povinnosti už se v rámci nařízení zavádí.
1: Mohelnice postaví moderní zázemí pro tamní tenisový oddíl. Budova s novými šatnami nebo s terasou s výhledem na kurty vyjde na zhruba 11 milionů korun. Stavba má podle nezávislého starosty Mohelnice Pavla Kuby začít do konce srpna. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí, existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
4: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
5: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
4: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
5: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v atletice 4. Birminghamu hodil 79 metrů a 42 cm, 7 cm ho dělilo od medaile. A plavkyně Barbora Janíčková byla na mistrovství Evropy v Paříži 5. na trati 100 metrů volný způsob. Časem 53,36 sekundy překonala český rekord Barbory Sémanové, která skončila 7. Vyhrála Nizozemka Stenberchnová.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Daskabát směr Olomouc pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tak. Teď už víme, jak na to pozorování. Ano, dneska to bude pěkné, krásné, taková vesmírná astronomická show, respektive k večeru. A my o tom ještě určitě budeme vysílat později v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dnešní částečné večerní zatmění slunce se možná chystáte pozorovat také, vybíráte strategicky umístění lokalitu, lokaci. Stejně jako kolega Mirek Kobza, ten je i pravidelným fotografem astronomických ukazů a propojí zároveň prý svou dnešní pozorovatelnu i s natáčením příspěvku do dalšího vysílání Českého rozhlasu Olomouc. To pozorování lze prý spáchat například také na střechách krásné nové budovy Přírodovědecké fakulty v Olomouci, také o tom se dozvíme víc, no ale po pořádku bylo 9 hodin, máme 5 minut po 9, takže prázdninové dopoledne a ještě pár dílů pověstí z Olomouckého kraje. Podolí Umelnice, Hoštejn a také Hvozdečko. Tam je krásně za každého počasí celoročně, ale vydáme se tam hlavně do historie a tajemných příběhů.

na 12 minut 12. srpna pokračujeme v takové prázdninové a možná i tajemné krasojízdě. Jízdě do historie, cestování v čase a taky po různých místech Olomouckého kraje. Nabízíme právě teď v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc další část pověstí Olomouckého kraje. Vydejme se tedy do kraje hor, ale i Hanácké roviny a poslyšme konkrétní dnešní příběh z těchto míst. A připravila Markéta Kočí-Machačíková v režii Michala Budeše. Opět uslyšíme Igora Badeše.

O podolských čarodějnicích. Na jižním konci vsi Podolí u Mohelnice je malá louka, takzvaná Veselská. Je na ní studánka plná křišťálové vody, co má říz. O té louce se dodnes vypravuje, že tu mívali své sněmy čarodějnice z celého širého kraje. Prováděli tu svá kouzla a reje, koupali se nahé v panenské studánce a kdo ví, co ještě. Jednou jeden mládenec z Podolí na Veselskou louku vezl v bečce popel. Dostal za úkol ho tam rozházet, škoda to přece vyhodit. Bylo už k večeru, tak pospíchal, aby nezatměl. Chvatně popel nabíral a rozhazoval kolem sebe. Počínal si tak překotně, až ho obestoupil hustý šedivý mrak a mládencovi šaty připomínali vix.

napjatě čekal, co přijde dál. Seděl tak hodinu, možná dvě, stále nemá je odvahy vylézt ven, nebo alespoň drobně vykouknout. Měl za to, že slyší ony šepotavé hlasy, že vidí ta světelka divoce kroužit. Nakonec v bečce přečkal celou noc. Za svítáního prokřehlého a na dobro umouměného odsazí našli sekáči s kosami. A po čarodějnicích, o nichž jim roztřeseně vyprávěl, nebylo ani stopy. Jednooký zajíc. Po loupežnickém hradě Hoštejn zbyly jen trosky a rostodivné povídačky, které se vyprávějí podnes. Většinou se točí kolem truhlic plných peněz a drahokamů, povídá se ovšem taky o obrovských sudech prvotřídního červeného, které tam po loupežnících kdesi zbyly a příkladně za ta léta dozrály. Ať tak, či tak, lákavé poklady na Hoštejně před nenechavci hlídá jednooký zajíc. Tak pozor. Šel jednou jeden chlap domů, nesl si plný košík hub, které v lese nazbíral, připozdívalo se, a tak si krátil cestu skrz hrad. Najednou vidí, že přímo před ním na zřícenou zeď vyskočí zajíc. Starý, pohublý, jednooký. Pomalu hubká po kamenech, ničeho se nebojí. Chlapa s houbami si nevšímá. Dom donesu aj toho zajíca, šepne chlap. Takové chudák slepě se dá chytit aj holýma rukama. Pomalu a opatrně se k zajíci přibližoval a už si v duchu dělal zálusk na pečínku. Když po zajíci chňapl, ušák na chlapa šibalsky mrkl a věřte, nevěřte, by tě uskočil. Chlap promáchl ruce vzduchem a zajíc si dál v klidu hubká po hradbách, přežvikuje travičku, která z nich roste. Jako by se nechumelilo. Chlapa tím dopálil, však mě neutečeš, ty chcípáku. Rozeběhl se do vsi pro kamaráda, co měl flintu, a hned ho táhl sebou nahoru k hradu. Mezitím nastal soumrak. Když přišli ke zřícenině, zajíc tam pořád rozverně pobíhal. Kamarád Pytlák mýval dobrou trefu. Zamířil, rána třeskla, ale zajíc klidně stál a usmíval se. Padla druhá rána, ale zajíc pořád klidně stojí. Dokonce panáčkuje a zvědavě se rozhlíží, co bude dál. To neumíš mířit, hňupe, zakřičel chlap na kamaráda Pytláka. Poběž, zme dva, chytnem ho! A rozeběhli se o překor za ušákem, každý z jedné strany tak, aby zajíc neměl kam uskočit. A když už ho málem jeden držel a druhý po něm skákal, ušák jim před očima zmizel v zemi. Propadl se. Řádně si tenkrát oba nabili hubu. Domů se vraceli bez hřibů i bez pečinky. Poznali, že to nebyl obyčejný zajíc, ale najisto nějaký zlý

Jak cholera potrestala muzikanta z Hvozdečka. Byla to strašná nemoc. Lidé jí stižení padali a zmírali jako klasy pod srpem neviditelného žence. Zlé bylo tehdy v půli 19. století skoro všude. Jenom horské vesničky na Bouzovsku, odloučené od ostatního světa hradbou lesů, zdály se být té rány ušetřeny. A tak se stalo, že v jedné z nich nedbali místní smutných zpráv zhané, že se cholera plíží ode vsi ke vsi, od domu k domu,

0: a uspořádali pořádnou tancovačku. Řízná muzika se rozléhala hospodou. Všichni se překřikovali, smáli, tancovali a pili, jako by chtěli zapomenout. Zábava se protáhla daleko přes půlnoc. A i pak, když hospodský sčítal útratu, se rozjaření lidé jen neochotně trousili k domovům. V povznesené náladě se vracel i jeden muzikant z Hvozdečka. Posilněn alkoholem, nebál se ničeho. Vesele si pobrukoval, měsíc a hvězdy mu svítily na cestu. Všude po okolí bylo ticho, jen lesy smutně šuměly. V čase mezi skomírající nocí a rodícím se dnem prošel muzikant Bouzovem, až přišel ke hřbitovnímu kostelu svaté Máří Magdalény. Tam se zastavil a drobounce zavrávoral. Snažil se rozpomenout si na cosi důležitého. Co tak sakru bylo? A pak z náhlého vnuknutí nahlas řekl: málem bych na tebe zapomněl, má drahá cholérko. A i tobě musím zahrát, abys nebyla jenem zapšklá a zlá. Vyndal z obalu svou trumpetu a začal hlasně vyhrávat. Vřeštivý zvuk protnul smířlivý klid svítání a rozlehl se až k lesům. Muzikant, pevně přesvědčený o kouzlu svého hudebního umu, rázoval mezi řadami náhrobků, hrál a hrál a hrál jako šílený. Na konci hřbitova odlepil trubku od úst a zůstal zírat před sebe. Na zídce před ním stála ženská postava v bílém, tvář vyhuble synalou, oči hluboko vpadlé, nos ostře křivý, jak zobák sovy. Cenila na něho mocně zuby. Vlasy jí v pramenech padaly kol ramen, hadům podobně. Ten přízrak k muži vstáhl ruku. Muzikant uskočil. Doseš? Co chceš? Žena se zachechtala, až muzikantovi přestávalo tlouct srdce, a pak děsivě zaskuhrala.
1: Cholera, synáčku, cholera. A jdu ti poděkovat za tvou milou pozornost a ty krásný písničky. Takový odstitela už dlouho hledám. Půjdeš se mnou, slyšíš? Se mnou! Koho já chcu, toho dostanu.
0: A natáhla po něm své kostnaté ruce. Trubač se pokřižoval a přidušeně vykřikl:
2: Pambus nama a zlý pryč.
0: Sotva to dořekl, zahřmělo a přízrak jakoby se rozplynul v lehkém raním oparu. Vyšlo slunce. V tu chvíli trubač nad hlavou zakrákoral a zakroužil obrovský černý havran. K smrti unavený a spocený doběhl do své chalupy. Než vlezl do postele, stihnul ještě svoji příhodu vypovědět ženě. Na zítří zemřel. Na choleru. Neuběhl ani týden a zemřela celá jeho rodina. Koho já chcu, toho aj dostanu. Je to tak.

Začínám tedy osmá část už druhé řady pověstí Olomouckého kraje. Ocitli jsme se tentokrát v Podolí u Mohelnice, na Hoštejně a ve Hvozdečku. Připravila Markéta Kočí-Machačíková v režii Michala Bureše, vyprávěl Igor Bareš, technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024.

0: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: co kolega Mirek přichystal nabídku výletu, anebo alespoň poslechu jeho medailonku od nás z kraje. V 9.33 u nás v Českém rozhlase Olomouc Pavlovice u Kojetína patřili odpradávna do mořického panství. Najdeme tady zajímavé památky, vypravíme se i do místní části Unčice, kterou dodnes, kde dodnes stojí zbytky někdejšího panského dvora. Více už pravidelné pohlednici od Mirka.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Pavlovice u Kojetína najdeme na úpatí Litenčické pahorkatiny, jižně od Němčic nad Hanou. Nevelká obec s necelými 300 obyvatel láká návštěvníky zejména na zajímavé památky. Dějiny obce sahají až do 14. století. V písemných pramenech je poprvé uváděna k roku 1329 v přídomku vladyky Mikuláše z Pavlovic. Pavlovice tehdy byly rozděleny na několik údělů, které vlastnili většinou příslušníci drobné šlechty. První, kdo se snažil rozdrobené části zcelit, byl Štěpán z Mejlic. Kolem roku 1406 prodává velkou část obce veselskému faráři Radskovi Skřítkovi z Trpenovic. V polovině 15. století se zdejší majetky dostaly do držby protivcovi ze Zástřizl, který roku 1480 koupil i blízké Mořice a vytvořil tak základ nevelkého mořického panství. Jeho součástí zůstaly pak Pavlovice až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Už před Bílou horou byl v Pavlovicích kostel a fara, o kterých jsou nepřímé zmínky už z roku 1351. Farnost zanikla po roce 1620, pravděpodobně kvůli nedostatku kněží. Od té doby byla spravována z Tištína. To platilo i pro rok 1702, kdy do Tištína přichází nový duchovní správce, rodák z Příbora Matěj Božek. Zůstal zde až do své smrti v roce 1738 a stal se požehnáním pro celý kraj i pro samotné Pavlovice. Právě on byl totiž iniciátorem přestavby zdejšího kostela do současné podoby. Dokončil jej v roce 1727 a z velké části jeho stavbu i financoval. Kostel je zasvěcen svatému Ondřeji a jeho sochu najdeme také u vstupu do kostelního areálu nedaleko fary. Do tohoto filiálního kostela docházeli na bohoslužby lidé z Pavlovic, Srbců, Dřínova, Vlčích dolů a dvorce v Unčicích. Obyvatelé obce se v té době živili zemědělstvím a v 17. století máme zprávy o mlýně Hušák, který stával severně od samotné obce. Nejstarší školu v Pavlovicích měli v domě číslo 10, kde později sídlil Hajný. Je zmíněna už k roku 1806. V roce 1840 byla za přispění okolních osad, jejichž děti sem zrovněž docházeli, postavena nová budova jednotřídní školy, která byla v roce 1881 rozšířena na dvojtřídní. Bohužel o 5 let později škola vyhořela, byla postavena znovu a v následujícím roce rozšířena o další už 3. třídu. Po roce 1980 pak byla původní škola adaptována na mateřskou školku. Po zániku patrimoniální správy byla vesnice připojena ke Kojetínskému soudnímu okresu. Dnes je součástí okresu Přerov. Nejvíce obyvatel tady žilo kolem roku 1921. Ve 128 domech bylo napočítáno 652 trvale bydlících osob. Od té doby však počet obyvatel vytrvale klesá. Nedílnou součástí Pavlovic u Kojetína je i místní část Unčice. V pramenech je poprvé uváděna už k roku 1141, kdy patřila Olomoucké kapitule. Později osada připadla biskupovi, který ji dával v léno svým manům. To platilo až do česko-uherských válek ve druhé polovině 15. století, kdy byla vesnice patrně zničena a dále se uvádí jako pustá. Zcela pustá však nebyla. Na místě vesnice existoval panský dvorec, přináležející k mořickému panství až do roku 1785. Tehdy byla na pozemcích rozparcelovaného dvorce opět vysazena osada, která měla 30 domů a 150 obyvatel. Část z nich dodnes budovy někdejšího dvora obývá. Z památek vesnice pak kromě kostela a jeho areálu musíme připomenout několik křížů, sochu svatého Františka z Assisi z 18. století naproti Sokolovně, či pomník padlým a památkově chráněnou zvonici v Unčicích. Je to zajímavé místo, stojí za to se sem rozhodně podívat. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Pavlovic u Kojetína, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CDčku pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. Také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA, prostě důvodu k povídání víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: české léto.
1: Dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, zdraví vás Pavel Kudrna. Trochu jsem si vypůjčil pozdrav od určitě nejslavnějšího televizního ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tak uváděl své kontaktní polední pořady. V každém případě s železnou pravidelností pokračuje náš vzdělávací a soutěžní seriál tohoto léta, vlastně i předchozího léta, předchozích prázdnin. No, pokračujeme v představování našich zámků, také vám nabízíme soutěžní otázky a zajímavé ceny. Nejinak tomu tedy bude právě dnes. No a protože naším průvodcem je František Kinský, který zná šlechtické rody, který zná historii všech objektů, tedy většiny, hodně objektů, abych zase nepřeháněl, tak mu rovnou předám slovo. A dnes nás pozve na opravdu velmi zajímavý zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a sala terénou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do sala terény.
4: Ano, sala terena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si sala terénou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobile, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. Tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtensteina, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
4: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkujeme za pozvání, jinak velmi atraktivní zámek i pro filmaře, protože tady se točila neuvěřitelná spousta věcí, tak jenom z pohádek o Vánoční hvězdě, historický seriál, cyklu soutěžní o Poklad Anežky České. Točily se tady některé scény do seriálu Marie Terezie, Napoleon z roku 2002, Tři mušketýři, seriálová adaptace slavného románu Červený bedrník a klasika, legendární komedie pro pamětníky, právě Zámek obrostlý Břečťanem, ze kterého v příběhu vystoupí krásná komtesa Blanka v podání Lidy Bárové, to je Zámek Slavkov. A já mám pro vás, doufám, takové milé překvapení, protože když už jsme taky narazili na tu historii, na ten rok 1939, Dívka v modrém, tak první výzva k telefonování, na to nezapomeňte, no a pak se vrátíme o mnoho desetiletí zpátky. Oldřich Nový a Dívko v modrém, už za chvíli.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Krásná vzpomínka na nádherné filmové období, na které všichni rádi vzpomínáme. A já myslím, že k těm zámkům se to krásně hodí, zejména když se právě na zámku, o kterém byla řeč tedy o Slavkově, natáčela Dívka v modrém, docela podstatná část. Tak, pan Zdeněk z Valašských Klobouků. Dobrý ano, den, pane Klobouk. Staňku. Klobouk.
1: Dobrý den,
0: Klobouk. Zdeněk. Je to tak.
1: Klobouk, Valašský Klobouk.
0: Z Valašských Klobouk. Tak vás čeká soutěžní otázka. Jinak byl jste na Slavkově se podívat na zámku někdy?
1: Já jsem to tam projížděl jako v rychlosti. No.
0: V rychlosti. To chce v pomalosti, protože to je nádherný rozsáhlý areál, jeden z nejrozsáhlejších. Jo, taky krásně se zrestauroval, takže určitě stojí za to. No, restaurovat se musí stále. Skutečně obdivuji všechny majitele zámků nebo Národní památkový ústav, protože to jsou neuvěřitelně peplavé práce, kolikrát ty práce restaurátorské. No tak, pane Zdeňku, otázka jednoduchá. V jakém sále Slavkovského zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií po bitvě tří císařů?
1: V jakém sále?
0: Počkejte, vyžádáte někoho tam o otázku. Odpověď. Za A v historickém sále, za B v Květinovém, za C v sále předků. Nečekejte, až vám to někdo najde.
1: Historické, no.
0: V historickém. Tak teď mě prozraďte poctivě, kdo tam byl tou pomocnou rukou, která to měla najít.
1: Mám tady poradkyni, manželku.
0: Manželku. Věděla nebo hledala?
1: Poslouchá, snaží se dovolat. No, nedaří se jí to, že se to podaří.
0: Vám se to podařilo, vy jste vyhrál, ať už se jí pomocí či bez, jo, ale vy jste asi jste se rozhodl sám, ne, nakonec pro tu odpověď.
1: No, ano, ale poradila mě manželka.
0: Tak, prosím vás, tak manželka dostane ponožky. Jo, z toho zámeckého cestovatelského baru.
1: Celý ten obrov,
0: celý.
1: Ten, ano.
0: Dobře,
1: ano.
0: Tak se mějte krásně, gratuluju a ať se vám daří, děkuji. Naslyšenou.
1: Jo, no, dostanou.
0: Hezký den. No někdy je celá řada poradců tam kolem toho a to člověk slyší samozřejmě. Jinak dneska to telefonování bylo drama, jedna krátká písnička. Zvedl jsem asi 3 telefony. Tam nikdo, tam jsem slyšel zase jenom nějaký šum nějakého pokoje, pak vzdálky nějaké hlasy a na to, jak se říká, není čas, protože čas je drahý, zejména v naší soutěži. Za 4 minuty bude 10 hodin, čekají nás další zprávy Českého rozhlasu a já na vás počkám necelých 24 hodin do 9. hodiny a 45. minuty, protože zítra pokračuje naše zámecké léto návštěvou Boru u Tachova. Mimochodem, tam je krásný zámek a když se kdysi, když byla povinná vojenská služba 2 roky, tak se říkalo, že to je jedna z nejhorších posádek, tedy z těch nejnáročnějších na mazáckou vojnu a tak dále. Naštěstí tohleto patří minulosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří ve středu 12. srpna. Zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Bělé pod Pradědem mají nový vodní zdroj Kapranický potok. Dnešní částečné zatmění slunce sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Fotbalisté Sparty prohráli v oslabení odvetu v Lyonu 0-3 a přišli o ligu mistrů. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty do 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Bělá pod Pradědem vyřešila problémy s dodávkami pitné vody. Vodohospodáři v těchto dnech dokončili práce na napojení Kapranického potoka na úpravnu vody v místní části Adolfovice. Investice si vyžádala přes 130 milionů korun, dodává ředitelka firmy Vodovody a kanalizace Jesenicka Lenka Podhorná.
2: Aktuálně probíhá kolodeční řízení a poté bychom zprovoznili nebo uvedli do provozu tento nový vodní zdroj. Pro nás je to zásadní investice z projektu Sucho 2015 a celkové náklady na tuto investici činily 133 milionů korun a z toho zhruba 90 milionů korun byla dotace ze Státního fondu životního prostředí.
0: Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde byly skoro minus 3 stupně Celsia. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav. Dnešní částečné zatmění slunce sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Největší dopad to bude mít na výrobu elektřiny ve Španělsku, kde bude možné pozorovat úplné zatmění. Bezpečnost přenosové soustavy to ale neohrozí. Podle Jana Krčmáře, výkonného ředitele Solární asociace, nejsou obavy z možného blackoutu kvůli výpadku dodávek ze soláru na místě.
3: Zatmění hrozbu nepředstavuje, protože za prvé zatmění a tedy i pokles výroby budou postupné. Za druhé se zatmění odehraje ve večerních hodinách, kde je osvit i tak slabší. Ale nejdůležitější je, že máme v Česku velice robustní přenosovou soustavu, která si se zatměním slunce poradí.
0: Policie minulý týden zahájila trestní stíhání bývalého duchovního a hodnostáře arcibiskupství Antonína Jurigy, vinného za zločinu znásilnění, týrání, vydírání a nebezpečného vyhrožování, informoval o tom server Seznam zprávy. Soud muže poslal do vazby. Jurika proti rozhodnutí podal stížnost.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Podle obránce Sparty Martina Suchomela se odveta zlomila po prvním inkasovaném gólu a následné červené kartě o necelou čtvrt hodinu později.
4: Ty ofenzivní hráči dělali dost, co si budem, Fofana, který hrál na mě, tak obrovská kvalita na míči, rychlost a věděli jsme, jako, že to evidentně prostřídají takhle, takže kvalita velká, ale jako začátek zápasu, podle mě jsme se s tím prali dobře, ale následně ty situace rozhodly ten zápas.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Olomouce v ulici Tovární havarovalo nákladní auto s osobním vozem. Je to silný provoz a opatrně i v obci Újezd na Olomoucku, kde se střetla dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Prázdninové dopolední vysílání chvilinku po desáté, 12. srpnového dopoledne. Pokračuje také připomínkou pořadu Host ve studiu, dnes Jirka Matějů, co by průvodce, zpovídající letošního šedesátníka, muzikanta, ale také spisovatele, osobnost nejenom našeho kraje, Richarda Bachmana. Takže byla setkání se členy skupiny ABBA ze Švédska a byla ve Švédsku, jaká je nová kniha povídková a také CD Richarda Bachmana. I to jsou některá z témat dalšího našeho dopoledního vysílání a reprízy, opakování pořadu Host ve studiu s Richardem Pachmanem.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším hostem ve studiu je dnes věčný kluk, který také dospěl k 60. Richard Pachman. Richarde, já tě zdravím, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Richarde, ty jsi vlastně spisovatel, jsi hlavně muzikant asi, autor. Mám pocit, že jsi lehce fušoval i do výtvarného umění.
2: No stále mi běží výstavy, tak ano.
1: Ano, takže to všechno děláš, si tedy můzou políben. My se známe vlastně už od dob gymnaziální.
2: Nebudeme počítat, kolik to je let.
1: Nebudeme počítat, je to nějaká chvilka už a ty roky už vůbec opustíme, protože ty to máš teď za sebou, to překročení toho dalšího mezníku a k němu už se vracet raději nebudeme.
2: No proč, 60 mi ještě nebylo, tak se to užívám.
1: Poprvé. Stane se. Jak to vnímáš, hele? Ono se říká vždycky 50 v podstatě dobrý, tam to teprve začíná, takový ty lehký problémy a říká se, že po 60 už to je trošku víc.
2: No já jsem se rozhodl slavit 60 prací. Měl jsem dvě možnosti, buď jít do důchodu a koupit si velký dálkový ovladač k televizi, tak jsem se rozhodl, že televizi ne, a natočil jsem nový album, napsal jsem novou knihu, mám za sebou krásné koncerty k 60, takže se vší energií a zelánem jsem přivítal další desetiletí svého života.
1: O tom to je, když je práce, tak není čas na to ostatní, co by eventuálně člověka mohlo potkávat. A propo vlastně ten tvůj aktuální projekt, to znamená CDčko a kniha, nese název Vůle žít. Je to o tom, že prostě takhle se má žít a ta čísla člověk nemá moc vnímat.
2: Každý jsme jednou nebo někdy v situaci, kdy musíme nastartovat tu vůli žít. Musíme přijímat věci, které nám chodí do života a záleží na nás, jak se k ním postavíme. Já jsem na obou křtech olomouckém i pražském měl jako hosta Patrika Procházku, který je součástí této knihy. To je velice sympatický psycholog, který je od narození na vozíčku a on tvrdí, že není na vozíčku, ale že si pouze sebou vozí svoji židli. A každá tato povídka z těch 33 končí nějakým citátem a povídka o něm nebo rozhovor s ním končí jeho citátem. Záleží na nás, jestli se rozhodneme být mocní nebo nemocní. Tak asi tak. Záleží na nás, jestli se rozhodneme být staří nebo mladí.
1: O tom to je celé. Vnímáš to tedy zatím veskrze pozitivně?
2: I bez toho zatím.
1: Tomu se říká pozitivní člověk a přístup k životu, o tom to má být. Ke knížce se ještě určitě dostaneme, ale pojďme také k tomu CDčku. Je tam něco nového?
2: Tak já jsem k 60 nám plánoval výběrovku. A jako mám za sebou 40 alb, bylo by z čeho vybírat. A pak jsem si řekl, ne, já mám chuť ty písničky rozebrat, rozložit, udělat je jinak, naspívat je jinak, natočit je jinak. Takže místo výběrovky vychází album Vůle žít, které má 3 novinky a dalších 15 písní jsou předělané mé písně, které já mám rád, které má rádo mé publikum a je na nich vidět, slyšet hudba, kterou já mám rád. Já mám rád keltskou hudbu, já mám rád chill out music. Takže jsem si s tím trošku pohrál a podal jsem je trošku jiném, novém kabátě a mám z toho alba neskutečnou radost, protože si myslím, že ten elan, který chytl mě a 65-letého mého zvukaře, je z toho cítit. My jsme v tom studiu i spali, abychom mohli točit do noci a zase od rána začít pracovat. Takže mám nové album Vůle žít, které je vlastně nové, byť jsou na něm melodie starší.
1: Za těch plus minus 40 let, co muziku děláš, tak těch písniček bylo určitě hodně a skladeb. Byla tam nějaká, u které jsi říkal, jejda, ta opravdu potřebuje ten nový kabát?
2: No, těch 40 let to přesně ještě není. Já mám od první nahrávky 35 let.
1: Říkal jsem plus minus.
2: A ta nejstarší nahrávka, totiž to album začíná a končí. Má název Pro Mozarta. A tam jsem si říkal, že by mě bavilo to udělat trošku jinak, ale já jsem tam udělal jednu takovou věc. Možná jsem první interpret, který zpívá duet s umělou inteligencí. Já jsem poprosil umělou inteligenci, aby mě zpracovala moji píseň Pro Mozarta a ona můj hlas změnila do takového zvláštního hlasu, kterému já říkám Eirik, ej Eirik. A já jsem to pouze bral jako vtip, že bych to zaspíval svému publiku na koncertech a kolega ve studiu říká, hele, to je dobrý, to natoč. Takže odpověď je ano, je tam píseň Pro Mozarta, kterou jsem udělal dokonce dvakrát a jednou ji zpívám jako duet sám se sebou v úpravě umělé inteligence.
1: To si prostě musíme pustit. Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc hostem ve studiu Richard Pachman a teď Richard i jako umělá inteligence.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Poslouchali jste písničku pro Mozarta, kterou naspíval Richard Pachman, a to hned dvakrát, jednou stvořen umělou inteligencí a jednou tak, jak se o to kdysi postarali dávno rodiče, před těmi mnoha lety, mnoha desítkami let. Ne, baví mě to, přiznám se. Ale CDčko, tedy jasné, je to doprovod k té knížce, protože to má vlastně stejný přebal, k knížce Vůle žít?
1: Jedna kapitola se třeba věnuje tomu, že bychom měli vést naše děti k lásce k vlasti. Na albu je nová píseň, Píseň pro vlast, mě třeba koresponduje. Na albu je píseň, která se jmenuje Four Letters in Stockholm, a já mám v knížce kapitolu o skupině ABBA i o Stockholmu.
0: K tomu se ještě dostaneme.
1: Nicméně ta kniha, když jsem zmínil skupinu ABBA, je můj pohled na svět, můj pohled na život, ale obsahuje i příběhy lidí, které mám rád, kterých si vážím, a kteří hezky a pozitivně ovlivňují ostatní. Takže já mám velice rád Kylie Minogue pro její osobní životní příběh i způsob, jakým se vrátila na pódia po překonání rakoviny. Neskutečně jí fandím. Mám tam kapitolu o Celine Dion, která teďka prožívala neúplně dobré období po zdravotní stránce, která se vrací na podzim z koncerty v Paříži. Mám tam třeba kapitolu o mém setkání s Marikou Kombitovou, kterou jsem miloval od dětství, a fakt, že jsem vystoupil třikrát jako host jejich velkých koncertů v Bratislavě a v Praze v O2 aréně, mi přijde jako neskutečný. Je tam už zmíněný Patrik Procházka, což je neskutečně usměvavý člověk, který tvrdí, že když se mu děje něco těžkého, tak už v té chvíli je za to vděčný. Čili myslím si, že v té

0: knize si každý může i najít to, co teď by mohlo korespondovat s jeho osobním životním příběhem.
1: Ty jsi udělal vlastně už 11. knížku. Čím je jiná než ty předchozí? Je to právě víc osobní? I když ty už si měl osobní knihy i předtím.
0: Každá knížka je trochu jiná. Tato kniha tak mírně navazuje na můj druhý titul Jak chutná život. Zvolil jsem formu kratších povídek, jich tam 33 plus doslov. Jiná je asi v tom zralejším pohledu na svět. Asi, jak se zmiňuješ neustále o tom mém věku, tak víš, co je pozitivní na tom, když člověk je takhle zralý? Ty zkušenosti, které máme za sebou, které jsme neměli, když nám bylo 20, nakolik se stále cítíme.
1: Samozřejmě, jak jinak. Je pravda, že ty zkušenosti jsou, takže už třeba člověk nevybuchne dvakrát za den, ale jenom jednou nebo obden, že už se to malinko mírní. Tady vidíš i ten posun svůj životní?
0: Já bych tě doplnil, ano, máš pravdu. Myslím si, že mě můj životní příběh naučil být vděčný za úplně obyčejné věci. My jsme jako všeobecně jako národ takový jako stěžující si. Ale teď máme krásný život. Já tam mám jednu povídku, která se taky týká Olomouce. Možná posluchači vědí, že jsem napsal olomoucký roman Tilda s mým tatínkem, což je příběh položidovské rodiny, naší rodiny, během druhé světové války. A součástí této knihy je i povídka Příběh kamene, kdy já jsem loni v létě se vypravil do Estonska, abych našel hromadný hrob, kde mám pochovanou prababičku, která bydlela tady v Olomouci v Komenského ulici. A když jsem tam pak stál na tom poli, pode mnou bylo pohřbeno několik tisíc naprosto nevinných lidí, tak jsem si říkal, jaký my máme krásný život, jaký řešíme malichernosti proti tomu, co museli řešit naše prarodiče nebo praprarodiče. Mně ten můj životní příběh vede k vděčnosti za to, že ráno vstanu, že je venku pěkně, že se můžu projít, že mám plnou ledničku, že se můžu dát snídaní, že můžu tvořit. Nevím, proč jsme my lidi takový, že mnohdy jsme vděční za ty věci až v momentě, když o ně přijdeme nebo přicházíme.
1: Což většinou bývá. A právě proto je třeba si to uvědomovat a i o tom je asi ten příběh pána na vozíčku, protože pokud člověk na tu pojízdnou židli, kterou si pořád už potom sebou vozí, nesedne, tak vlastně to nevnímá a neuvědomuje
0: přesně
1: si
0: tak.
1: To.
0: A tenhle ten člověk velice optimistický, usměvavý, ten se velice aktivizuje za to, aby lidi se nedívali na lidi na vozíčku jako na méně cenný, ale on žije neskutečně plnohodnotný život a jeho aktivity a pomoc ostatním bychom mu mohli závidět.
1: Říká Richard Pachman, který je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte dopoledního hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým je dnes Richard Pachman, muzikant, literát, výtvarník. Richarde, co vlastně přišlo pro tebe jako úplně první? Byla to ta muzika, to výtvarno, anebo psaní?
2: Já jsem od malička seděl hodiny u výkresu i hodiny u piana. Rodiče mě v 6 letech přihlásili na hudební i výtvarnou školu, takže obojí šlo do mého života dohromady. Vzpomínám si, že jsem jako malý chlapec dostal od strýce knížku s Karlštejnem a miloval jsem Karlštejn, který jsem si maloval zprava, zleva, zhora, ze spodu. Miloval jsem Noc na Karlštejně natolik, že jsem si brnkal melodii Lásko Maja Stůňu a pak, když někdy v 8 letech jsem poprvé slyšel skupinu ABBA, tak jsem se začal dělat aranže těchto písniček skupiny ABBA a jednoho krásného dne v 9 letech mi skočila pod ruky na klaviatuře nějaká melodie. Říkal jsem si, to není ABBA, to jsem asi složil já. Takže skládám od 9 let, ale muzice i výtvarnému umění se věnuju opravdu od malička, možná ještě od předškolního věku.
1: Takže vlastně se nedá říct, co tam bylo to první.
2: Mám příběh k tomu, jak jsem se stal spisovatelem.
1: Povídej.
2: K tomu mě přivedl život. Já jsem neměl ambice psát knihy. Jenomže v roce 2000 se mi povedl úžasný úraz, kdy jsem se omylem napil chemikálie z plastové láhve v domnění, že piju vodu. Já jsem rok a půl neexistoval. Já jsem byl víc v nemocnicích, nemohl jsem jíst a pít. Byla to ohromná zkušenost právě v té již zmíněné vděčnosti, v tom děku za obyčejné věci. Já jsem vděčný za to, že se můžu napít, najíst. A když jsem se potom vrátil zase mezi fungující a ty lidi, kteří jedí a pijí ústy a ne zařízením operovaným do těla, tak jsem měl takovou zajímavou historku. Šel jsem pozdravit staniční sestru, které jsem dlouhé týdny ležel v Motolské nemocnici v Praze. A ona mi řekla takovou zvláštní větu. Teď jsme tady měli paní, která měla stejný úraz jako vy a nesmírně se bála té operace. A já jsem jí převyprávěla, jak jste to zvládl vy. A ona díky vám se na tu operaci odhodlala a dneska je zpátky u svých dvou dětí. A mně přišlo velice zvláštní, zajímavé a hluboké, že můj příběh dokázal pomoct někomu jinému. A já s myšlenkou na tuto paní jsem prostě několik měsíců sepisoval ten příběh, jak vypadal můj život před úrazem, ten úraz a pak turné po třech nemocnicích, kde od těch nejhorších vzpomínek mám až ten ráj v tom motelské nemocnici, kde personál pana profesora Pavka i samotný pan profesor byli naprosto úžasní. A má příbuzná tehdy dělala v knižním vydavatelství. Já jsem to jako příbuzné poslal. Já jsem to psal s tím, že to vytisknu a odevzdám v tom Motole. A má příbuzná bez mého vědomí to dala přečíst tomu zaměstnavateli, který mi volá, hele, to je dobrý, to se bude prodávat, my ti to vydáme do 3 týdnů. Tak jsem se stal spisovatelem. A lidi najednou reagovali na mé knihy jinak než na hudbu. Ta hlavní myšlenka byla, myslel jsem si, že mám v životě problémy, ale když jsem se je potom porovnal s těmi vašimi, tak já mám vlastně krásný život. A mě to tak jako nějak nakoplo, ty reakce těch lidí, i vlastně jsem zjistil, že mě to těší psát. A dneska tady prezentuju knihu 11. a musím říct, že když začnu psát knihu, tak nemůžu přestat. Že to je svým způsobem jistá, krásná umělecká obsese.
1: Ty jsi ve svých knihách, jak už jsi i zmínil, zpracoval třeba své osobní příběhy, ale máš tam také krásnou knihu s příběhem, který je v Egyptě, takže rád se vydáváš i té své fantazii, anebo je to o tom, že prostě někam zajedeš a to prostředí tě inspiruje?
2: Obojí fantazie, i jako rád píšu knihy na tom místě, takže román Útes, ano, to tam jsem psal částečně v Paříži, kde mám přátelé, u kterých můžu zdarma pobývat. V Egyptě jsem byl jednou, tam jsem zpracovával své vzpomínky z 90. let, kdy jsem byl v Egyptě. Knihu Tilda, jak jsem již zmínil, tu jsme psali na základě vzpomínek rodinných, i když jsme si některé části příběhu museli s tatínkem vyfabulovat, protože už se nebylo koho zeptat. Mimochodem velice zajímavá součást mé práce je, že jezdím po základních, středních, dnes už i vysokých školách a dělám přednášky o mistru Janu Husovi i o holokaustu, což není snadné téma, ale forma, jakou to podávám, je pro ty děti zajímavá, protože i když mám pouze 60 a nejsem přeživší holokaustu, tak vyprávím příběh naší rodiny a ty děti mi neodcházejí z těch přednášek. Sedí, přemýšlejí a diskutují se mnou, což je moc hezké. Neptej se mě, kterou knižku mám nejradši, asi vždycky tu poslední, protože jsem teďka s ní strávil hezký rok a půl, 2 roky. A každá kniha je trochu jiná, ale jak se říká, že skladatel píše stále jednu skladbu, tak možná platí i to, že spisovatel píše stále jednu knihu. Je to můj příběh.
1: A protože kniha se jmenuje Vůle žít stejně jako aktuální CDčko, tak si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pojďme pustit Richarda Pachmana, anglicky zpívajícího ve skladbě Four Letters in Stockholm.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hostem ve studiu je dnes Richard Pachman, který teď zněl v písni Four Letters in Stockholm. Pro tebe ABBA znamená hodně. Vlastně si to zmínil už, když jsi mluvil o svých hudebních začátcích, že si přehrával melodie a najednou si řekl, tak tohle není ABBA. Čím ta ABBA je pro tebe tak zásadní a tak silná? Je pravda, že řekl bych, že po Beatles je to asi ten nejslavnější objekt populární hudby, ale čím jsou pro tebe ještě zajímavé?
1: Tím, že jsem si od dětství dělal raz vlastní aranže na klavír těch písní, tak jsem pochopil, že to je hudba velice dobře napsaná, inteligentní. Když ona se zdá, že je jednoduchá, ale to je tak inteligentně napsaný, ty více hlasy, které se tam ozývají, to je prostě výborná škola. Já dneska můžu říct krásnou větu. Já jsem mluvil se všemi čtyřmi členy skupiny ABBA. Dvakrát jsem mluvil s Benny Andersonem, což je pro mě vzor, protože to je ten skladatel.
0: Ten pianista.
1: Melodii. A já jsem mu říkal, víte, vy jste, aniž se známe, byl pro mě hudební školou a já jsem vám celou tu dobu chtěl poděkovat a potřást rukou. On mi potřást rukou a velice se zajímal o moji muziku, aby mi potom po 15 letech, když jsme se potkali, a já jsem mu dal další svá alba a říkal, ale vaše jméno já znám. Tak jsem byl jako překvapený. Říkám, no já jsem vám kdysi dával svá CDčka. A on na to řekl, jo, poslouchal jsem a děláš to dobře. Tak to byl hezký moment mého života. Nicméně, jak jsem se bavil o tom, že někdy je to důležité věřit tomu, že ty sny se splní, tak mně se přihodila taková úplně neskutečná věc. Já jsem narychlo dostal pozvánku na předpremiéru toho digitálního show ABBA Voyage do Londýna. A kamarádi už měli zajištěný letenky, hotel. Já jsem se přidal ke skupině lidí, kteří z Československa milují skupinu ABBA. A já jsem netušil, že my bydlíme na stejném hotelu jako členové skupiny ABBA. Ano, nebylo jasné, Agneta se nerada ukazuje na veřejnosti, nebylo zřejmé, jestli se tam ukážou všichni čtyři.
0: Agneta je ta blondýna?
1: Ta blondýnka. No prostě jsem si přivolal výtah v hotelu, kde kadeřník říkal produkční, že jí ještě musí dokončit účes. A to jí znělo tak významně, že jsem se rozhodl čekat ve foaje. Vytáhl jsem si obal CDčka, kdyby náhodou někdo ze skupiny ABBA se ukázal v hotelu. A díky tomu obalu za mnou přišla jedna Belgičanka a říká, hele, tady je u personálního vchodu ochranka, pojď se tam podívat. Já jsem se tam šel podívat a za 2 minuty tam přišla Agneta a Frida. Já jsem se vyznal Agnetě z toho, jak mi hezky ovlivnila život a dojal jsem jí k slzám a mám od ní podpis, který normálně nedává. Takže od té doby, co jsem mluvil se všemi čtyřmi členy skupiny ABBA, mám jedno rčení, pokud jsou obyčejní nenafoukaní členové skupiny ABBA, kdo má na to právo být nafoukaný.
0: Právě. Ta písnička je do určité míry překvapením, kterou jsme slyšeli, protože vlastně ty zpíváš většinou v rodném jazyce. A teď angličtina, jak to vnímají příznivci tví fanoušci na koncertech?
1: Ale tak jedna z mých hlavních písní z 90. let z Carabus byla taky anglická. Já angličtinu miluju, mám jako druhý rodný jazyk téměř, takže to není úplně neobvyklé. Fanouškové mají tuto píseň rádi, každý tam slyší ty osmdesátky a podupává si. Poprvé jsem udělal píseň, která jako je trošku ve stylu skupiny ABBA a ve videoklipu skutečně ty 4 písmenka tam v poslední vteřině toho klipu jsou. Jinak pro ty, co neumí anglicky, tak 4 písmena ve Stockholmu je o tom, jak chodím po Stockholmu, koukám se na lodi do modrého nebe a všude tam zní závan 4 písmenek ve vzduchu.
0: Ty jsi byl právě i na tom koncertě, o kterém jsi se zmiňoval. Jaké to pro tebe bylo? Protože že najednou po 40 letech znovu oživení ABBY?
1: Já jsem si od těch 70. 80. let přál vidět ABBU a najednou se mi to splnilo. Oni tam vypadají v jakém roce 79. Vy víte, že jdete na digitální show, jenomže to je tak dobře udělaný, propojený světelně s tím prostorem, je tam živá kapela. Do několika vteřin zapomenete, že to je digitální, protože je tam vidíte ty 4 postavy. Takže je to, až bych řekl, takové hezké matení mozku, kdy vy víte, ale máte reakce, jako kdyby tam ti lidi byli naživo, ale oni s váma mluví, oni žertují, oni se chodí převlíkat, oni se povídají navzájem. Je to výborně udělaný. Prostě jste na koncertu skupiny ABBA, který není udělaný ve stylu 70. nebo 80. let, ale jako současné moderní show, ale oni vypadají jako v roce 79. Je to vynikající.
0: Říká Richard Pachman, který je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc a my se po písničce ještě jednou k mikrofonu vrátíme.
2: Český rozhlas Olomouc rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte dopoledního hosta ve studiu, kterým je dnes Richard Pachman, Olomoučan, muzikant, výtvarník, spisovatel, autor několika rozsáhlých děl vázaných na slavné postavy naší minulosti. Nebudu se tě ptát, co máš nejradši, protože tuhle tu otázku nesnášíš určitě nejenom u muziky, ale i u knížek. Nebo můžu se na to zeptat, které z těch děl máš nejradši?
2: Mým životním projektem je oratorium Mistr Jan Hus.
1: Myslel jsem si to.
2: Jo. Hned potom stojí pašije, které jsem dělal tady v Olomouci s Moravskou filharmonií Olomouc a přáním každého skladatele je zahrát si s velkým orchestrem. Nás bylo 90 na scéně, to bylo neskutečné. Se vší pokorou jsem si to užíval, jak jsem seděl u toho klavíru a těch 90 lidí hrálo a zpívalo muziku, kterou jsem napsal. Byl to jako krásný zážitek. Velice hezké reakce mám na náš poslední projekt Komenský labirint, který je zpracováním Komenského labirintu Světa a ráje srdce, kde nám v roli Komenského vystupuje pan Přeučil a jinak tam vystupuje moje úžasná kolegyně Dita Hořínková, její synové Filip, Viktor, Neteř, Kateřina a houslista Petr Maceček. A já jsem si zase užil to, že jsem se vrátil k piánu a celé to představení je piano, housle a pět hlasů. Takže rád prezentuju, rád se otáčím do historie a o tom i vyprávím těm dětem a studentům, že máme v historii úžasné osobnosti a už jen díky tomu bychom měli být víc hrdi na naši vlast i na naši historii.
1: Kdy jsi se vlastně poprvé rozhodl udělat nějaké takové velké, opravdu velké dílo, protože to je kláda. Můžeš být skladatelem a dělat písničky, ale pokud chceš udělat vlastně celovečerní projekt, dvouhodinovou záležitost, nebál jsi se toho?
2: Ne. Já si ničeho nebojím. Jinak duchovní témata jako pašie, Jan Hus, mše, to jsou témata, která mi přišla do života po tom mým úrazu. Je to jakási forma poděkování za to, že jsem se mohl vrátit, že jsem to přežil.
1: Takže v pohodě a asi to tak má být. A o tom je vlastně, mám pocit, nejenom to naše celé povídání, ale vlastně pořád se k tomu jakoby oklikou vracíme, že je zbytečné čehokoliv se bát a je potřeba si život užívat. Ty jsi se narodil v Olomouci, já jsem zmínil, že se známe od gymnaziálních let, tehdy na gymnáziu Jiřího z Poděbrad, teď je Slovanské gymnázium. Ten náš domeček, ve kterém byly naše třídy, ten už tam nestojí, je tam naopak nádherná budova. Vracíš se někdy na gymnáziu?
2: Naposledy jsem tam byl přednášet to mistru Janu Husovi. Takže byl jinak, já Olomouc miluju. Mimochodem knížka Vůle žít je vydávána olomouckým vydavatelstvím. Měl jsem v Olomouci křest, teď plánuju 28. května vystoupení odpoledne po 16. hodině na Horním náměstí. Ten týžden budu mít v kavárně na Zábradlí autorské čtení. Ale propojení mezi tou Abou a Stockholmem a Olomoucí tam je taky, protože jsem občas i průvodcem po stopách skupiny Aba ve Stockholmu a jeden muž, který byl v tom Stockholmu, říkal, prosím tě, mohl by si mi je províst stejně jako po tom Stockholmu i po tvé rodné Olomouci? Ale ten člověk není z Olomouce, ale pracuje tady, říkám, jak já jako tomhle tomu člověku ukážu Olomouc, on pracuje někde kousek od Žerotína, kam jsem chodil do LŠU. Tak jsem udělal procházku a ho to tak zajímalo, že jsem tu procházku popsal se všemi detaily, se vzpomínkami na mé dětství ve Ztracené ulici, takže jedna ze stěžejních kapitol knížky Vůle žít je i Olomouc.
1: A nejenom knížky, ale vlastně i toho CDčka, protože jsi se vrátil k písničce, kterou si věnoval Olomouci. Po 30 letech. Bylo to těžké? Udělal si tam třeba nějaké textové změny, anebo jenom hudební?
2: Hudební změny a po 30 letech jsem se rozhodl udělat remake videoklipu, kdy na těch místech, kde jsem natáčel před 30 lety, chodí teďka o 30 let starší muž. V podobném kabátě právě dokončujeme, pracujeme na videoklipu v písni Olomouc, takže jeho vyznání mému rodnému městu je pro mě velice důležitá písnička v životě, v mé kariéře. Milovali moji rodiče, kteří se na mě koukají z nebe, publikum. To si může dovolit jenom tady v Olomouci. A kterou píseň vám teď zaspívám jako poslední a všichni řeknou Olomouc.
1: Přesně tak. Olomouc dnes bude také poslední a Richardovi Pachmanovi moc děkuji za to, že jsme si mohli povídat. No a držím palce, a vůle žít.
2: Já moc děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji, aby měli tu vůli žít a aby si užívali dnů krásných, slunečných a nezáleží na tom, kdy umřeme, ale jak prožijeme ten život od dneška do toho posledního dne, tak ať ty vaše dny jsou krásné.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malinové.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 11 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: První etapě jeho západního obchvatu Přerova bude rozšířen i Mádrův podjezd. Kvůli suchu musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Ve Vrchoslavicích na Prostějovsku je nová naučná stezka. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerovští radní upravili projekt stavby jihozápadního obchvatu města. Součástí připravované první etapy bude i rozšíření Mádrova podjezdu pod železniční tratí, který je důležitou spojnicí pro silniční dopravu a pěší. Návrhy změny projektu projednají ještě zastupitelé. Stavbu obchvatu chystá Olomoucký kraj. První etapa zahrnuje opravu Tovární ulice, výstavbu dvou nových okružních křižovatek a napojení průmyslových areálů. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku se nazvažují, že chovy omezí.
6: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
7: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
6: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastovaly.
7: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
8: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez spalovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
7: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Novou naučnou stezku můžou navštívit zájemci ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Na jejím provozu se podílí tamní spolky, které jednou za zhruba 6 týdnů obmění informace na jednotlivých zastaveních. Pokračuje nezávislá místostarostka obce Adéla Palíšková.
9: Je to zhruba 6 kilometrů, možná něco málo pod 6 kilometrů a můžete jít nejenom po zpevněných cestách jako asfaltových, ale taky na zatravněných polních cestách. Stezka končí tam, kde vlastně začíná. Start a cíl je v jednom místě, to znamená za hřbitovem ve Vrchoslavicích.
4: 7. dnem pokračuje demolice shořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Pracovníci postupují od horních pater. Včera zbourali jednu z výtahových šachet a dnes se zaměří na rozebírání jihovýchodní části poslední stojící stěny. Celé to rozoby měli odstranit nejpozději do začátku září. Příčinu červencového požáru dál zjišťují kriminalisté a hasiči.
5: Sport.
4: Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace, řekl to šéf českého fotbalu David Trunda. Národní tým převzal Španěl Santidenia. Jedním z jeho asistentů bude krajan Pablo Amo. Pokračuje David Trunda.
10: Minulý týden probíhaly osobní schůzky, zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje. Teď v tom krátkodobém horizontu pro mě dva lidi kondiční trenér a asistent, kde se bavíme o českým trenérovi asistentovi. V rámci toho realizačního týmu budou znatelné změny.
4: Čeští fotbalisté na přelomu září a října stoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu přivítají Chorvatsko a Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley.
5: Počasí.
4: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
11: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Olomouce v ulici Tovární se řeší nehoda dodávky a osobního auta. Počítejte se zdržením. A v Prostějově v ulici Čechovická havarovala dvě auta.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Tak se jezdí, případně takové jsou komplikace, takové nás dnes čeká počasí za necelou hodinku, třeba i to zítřejší. Dneska je 12.8., teď máme skoro 5 minut po 11. dopoledne. No jinak už jsme taky zjišťovali, jestli někde mrzlo, a že ano, v horských údolích. Ovšem třeba ještě tento týden nás čekají ranní minima i kolem 20 i nad 20 stupňů Celsia, taky hodnoty až 630, ale to spíš až tak o víkendu a potom od pondělí do středy už se tady píše zase třeba o postupném ochlazování. Přesto vyloženou slast pro dny opravdu horké až neškoli vedra a dusna ještě nabídneme předpolednem Babské rady Jarka Vykoupilová a triky, jak se ochlazovat i přirozeně bez klimatizace, i když nějaké pomůcky tam budou větrák, mrazák nebo obyčejný krém, tedy z ledničky. No a jinak dnes hodně ve znamení zatemnění. Částečného a vlastně hodně téměř celkového zatmění slunce. Budeme o něm mluvit, vysílat, poslechněte si třeba i návody anebo pozvánky na místa, kde se pěkně bude pozorovat. No a teď Martin Maxa, který by chtěl utonout v žáru jejího těla.

0: Anička Zagorová, vlastně Anička písnička, protože tak ji říkal spoluhráč a teď také spoluspěvák Karel Wagner. A za chvilinku ještě taky třeba Elton John s Nikitou, ovšem ne co by zpěvačkou, ale hrdinkou té písně, tedy virtuálně v textu Nikita Elton John už za chvíli. No a teď taky vlastně už náš dobrý známý i z dopoledního prázdninového vysílání Českého rozhlasu Olomouc, zoolog Pavel Javůrek, ten ovšem s hroznýšem a taky s jeho zuby a několika metry plazy oboživelnici a bezobratlí. Ti jsou velkou chovatelskou vášní zoolog a Pavla Javůrka, který působí v olomoucké zoo. Dnes nás v našem letním seriálu v Českém rozhlase Olomouc vezme konkrétně ke zvířátku, které může na první pohled budit respekt. Jak ale za chvilinku od zkušeného chovatele zjistíme, zdání může i klamat.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: My jsme společně vyrazili do terária, které naši návštěvníci najdou v pavilonu žiraf, ale rozhodně to nejsou jediná terária, která v areálu máme. Máme je dokonce i ve východu ze zoologické zahrady, v pavilonu Kalahari nebo třeba i na jihoamerickém pavilonu.
3: Pojďme si představit jednoho z obyvatel tohoto terária u žiraf, Hrozníše královského. Vidíme ho tady pěkně smoteného do takového opravdu velkého klubka. Znamená to, že je královsky velký?
2: Je otázka, co je královsky velké, to si každý asi představí pod tím pojmem něco jiného. Každopádně to zvíře, na které koukáme, je samice Hrozníše královského, která svého času byla marketingový pracovník, protože i já jsem marketingový pracovník, tak tahle ta Hrozníška byla zvíře, které jsme prezentovali často našim návštěvníkům, školám, teď třeba probíhají v letních měsících naše příměstské tábory, takže i těch se účastnil tenhle ten konkrétní jedinec, ale vzhledem k tomu, že ona potom přerostla, řekněme, možnosti terária, které máme v kanceláři, tak se rozhodlo, že se přesune tady do expozice. V tuto chvíli ten had má, řekněme, okolo 3 metrů, odhaduju, a hmotnost má něco přes 20 kilo, takže opravdu už je to jako vzrostlá samice. Najdou se mezi těmi Hroznější královskými samozřejmě i větší jedinci, můžou mít třeba i přes 4 metry, ale to už jsou hodně velký zvířata, ale i tak je to had, který třeba jakoby může být chován v domácích chovech, protože ti Hroznější bývají relativně mírní, klidní hadi, a i když ta velikost může být třeba na škodu, tak na druhou stranu zase ta manipulace s tím hadem může probíhat poměrně rozumně, protože ten had bývá klidný.
3: Odkud původně Hroznýš královský pochází, kde je jeho přirozené prostředí?
2: Tak areál výskytu tady u toho hada je prakticky střední a jižní Amerika. Co se týče jídelníčku, tak je to had, který se živí hlodavci. Vzhledem k jeho velikosti už ti hlodavci samozřejmě musí být taky větší, tak ve výsledku to vlastně nemusí být jenom hlodavci, ale můžou to být třeba zajícovci, jako třeba králíci a podobně, ale ona je krmena převážně morčaty nebo třeba velkými potkany. Co se týká věku, má asi okolo 6 let, odhaduju, protože jsem ji přijímal do zoologické zahrady já, co by mláďátko asi 50 cm, tak opravdu jako vyrostla prakticky se mnou tady, a věk dožití u těch zvířat může být klidně okolo 30 roků.
3: Zajímá mě ještě samozřejmě jeho uvozovkách nebezpečnost, to je asi to, co lidi, když potkají takhle velkého hada, nejvíce zajímá.
2: I když je to had, který není jedovatý, tak i on v podstatě má ozubené čelisti. Ty zuby u těch hroznýšovitých hadů obecně jsou poměrně dlouhé. A někdy holt i to zvíře prostě udělá chybu, splete se a může kousnout. A pak ta kousnutí bývají jako nepříjemná. A co často tady z těchto situací jako

0: většině případů od hlavy někdy se třeba jako spletou, ale od té hlavy je to prostě pohodlnější, protože ty končetiny toho zvířete se potom třeba nespříčí v té tlamě tomu hadovi.
1: Je hroznýšů královských na světě dostatek nebo patří mezi zvířata, která jsou ohrožena?
0: Nejsou to ohrožení zástupci mezi hady. Tohleto zvíře je opravdu běžné mezi soukromými chovateli a je to had, který není ohrožen ani v přírodě. Může se stát, že jsou samozřejmě nějaké populace na nějakých třeba malých ostrovcích, kde to může trošku jako být jiné, ale obecně ten druh jako ohrožen není.
1: Říká vedoucí vzdělávání a marketingu a také chovatel Pavel Javůrek ze Zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.

0: Láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rozfoukat mraky by se možná hodilo, to se zpívalo u kapely Krištof v písničce Život je krásný, 11 hodin 27 minut 12. srpna 2026. To je asi důležité stěžejní datum a také ty další údaje a možná i návod. Mirek Kobza, ten patří nejen k našim nadšeným pozorovatelům astronomických jevů, a také k nadšeným fotografům. I proto se už chystá bedlivě a tetelí se na dnešní částečné zatmění slunce a snad prozradí, možná nejenom na to zatmění, mimo to by měl teď aktuálně natáčet další díly také našeho rozhlasového cyklu Zastavení v krajině. Tak nejprve, kde pak jsme tě, milý Mirku, živě zastihli?
1: Přeji krásné dopoledne. Zastihli jste mě teď zrovna v Horním Městě, kam jsem se přesunul právě z Ferdinandova, kde stojí překrásná Mariánská kaple, která je právě na jedné ze stránek našeho kalendáře, a právě tam jsem natáčel to Zastavení v krajině. Ještě se chystáme na další natáčení, tentokrát do Maletína, takže to bude moje dnešní cesta. No a jsem se přemístil jednak z toho důvodu, protože tady je signál, a jednak z toho důvodu, že se krásně dívám na západní obzor. A to je přesně to místo, které si musíte najít, pokud budete dnešní částečné zatmění slunce chtít pozorovat, protože to je prostě nutné.
0: Připomeňme prosím tedy, kdy to dnes vypukne, a už si takovouhle atmosféru, takovouhle situaci, událost zažil a fotil?
1: Vypukne to v 19.19, kdy to všecko začne, a maximální fáze v Olomouckém kraji by podle astronomů měla být zhruba ve 20 hodin 11 minut, což právě je potřeba stát možná trošku na kopci, protože včera jsem to tak počítal, že od nás ze Zábřeha už by to vidět nebylo, protože už vlastně bylo slunce za obzorem. Takže to je taky důležité vědět. A jestli jsem to zažil, zažil jsem to dokonce dvakrát. Poprvé v roce 1990, kdy to bylo v červenci, a co si teda dobře pamatuju, tak 11. srpna 1999 bylo zatmění slunce, tuším, že úplné. A to jsem fotil tehdy na Zábřeském náměstí, a tolik pozorovatelů a spolupozorovatelů jsem ještě v životě neměl. Pamatuju si, že jsem to fotil na sovětský foťák Kyjev, k tomu jsem měl teleobjektiv 300 a všichni se chodili dívat tím teleobjektivem. A bylo to moc hezké.
0: No a měl bys radu pro všechny, kdo by chtěli sledovat, případně i fotit částečné zatmění slunce, jak se chránit, to především, prosím.
1: Určitě sledování bez speciálních brýlí, případně bez svářecího skla, vůbec nezkoušejte. Já musím říct, že v těch dávných dobách jsme používali třeba exponovaný film vyvolaný. To je vždycky ty začátky na kinofilmu. Kdo si to ještě pamatuje, že se to zakládalo, tak tam bylo asi 20 cm filmu, to se dalo do takového papírového stínidla, přesto jsme koukali. Tak to už dneska se ale těžko zhání, takže to je problém. A každopádně třeba doporučuji, pokud chcete sledovat s dětmi, tak využít takový fígl. To je kamera obskura, to je vlastně bedna, do které si uděláte malinkatou dírku a dáte si někde do temné části, nebo si přikryjete hlavu a díváte se vlastně tou dírkou, se vám obrácený obraz toho slunce vykousnutého promítá na tu zadní stranu té bedny, a je to naprosto bezpečné. Jinak stejné je to i u toho focení. Ono spousta lidí si řekne, jak to zkusím, ale pozor na to, protože to slunce je fakt velmi ostré a může poškodit nejenom váš zrak, když se budete dívat přes hledáček, ale zároveň i vlastně ten CMOS čip, který je vevnitř toho fotoaparátu nebo mobilu, a ten vlastně se dokáže vypálit tak, že už bude nepoužitelný, což rozhodně člověk nechce. Takže používat také nějaký filtr. Existují speciální filtry pro focení slunce, bojím se, že teď už budou asi vyprodané. Běžné šedivé filtry, to upozorňuji, nestačí, stejně tak jako nestačí běžné sluneční brýle, takže tam rozhodně ne. A pokud tedy si chcete nějak pomoct, tak zase existuje možnost toho svářecího klíčka, případně nějaká hodně tmavá folie, ale já bych radši zůstal u toho svářecího sklíčka. A pozor, i ty mají různé barvy, tak se říká, že vlastně od 13 výš, tak to už by mělo být bezpečné. No a jak fotit, pokud máte zrcadlovku, určitě na manuál s nějakým teleobjektivem, rozhodně ze stativu, rozhodně používat dálkovou spoušť. Když se budeme bavit o nastavení, tak nízká citlivost, ISO kolem stovky, a pokud možno rychlý čas, clona třeba F8 podle toho, jakou máte světelnost objektivu, a rychlý čas tisícina nebo tak nějak. To si myslím, že je ideální. Pokud můžete takhle nastavit, tak fotit i na mobilu. I tam je potřeba použít nějaký filtr. Může to být třeba sklíčko z těch speciálních brýlí, když se dokocháte. No a i tam je lepší fotit na manuál. Pokud nemůžete, tak alespoň tam je vždycky taková ikonka slunce a tu stáhnout úplně na minimum, protože tím se vlastně stmaví ta světlá část spektra a ta fotka pak vypadá lépe.
0: Tak to je jedna nebeská podívaná, to bylo slunce. No a to prý není zdaleka jediný jev, který můžeme dnes v noci fotit. Ještě něco zajímavého bude k vidění, případně k focení.
1: No jejda, a to jsou Perseidy. On, kdo už se díval na oblohu teďka někdy v tuto dobu, tak možná viděl, že padají hvězdy, tak to je vlastně ten meteorický roj Perseid, který bude mít vrchol právě dneska. A na rozdíl od toho zatmění slunce, které bude spíše ze začátku noci, tak tohle bude spíše v té druhé polovině noci. Pokud by se tam člověk chtěl vypravit, tak doporučuji někde tmavé místo mimo oblast prostě toho světelného smogu. Já se přiznám, že třeba jezdím ze Zábřeha nad Jestřebí, mezi Jestřebí Pobučí, kde opravdu těch světel moc není a tam je ta obloha nádherná. Doporučuji, pokud chcete jenom pozorovat, počkat tak 20 minut, než si ty oči zvyknou, dívat se na severovýchodní jakoby perimetr a tam někde by měly ty Perseidy vylétat. A stejně tak, pokud chcete fotit, tak tam je to zase o dlouhých časech, o teleobjektivu a hlavně o štěstí. Zažil jsem to, že jsem to fotil a vyfotil jsem jednu padající hvězdu, protože jsem prostě holt neměl štěstí.
0: Hodně štěstí i toho fotografického vám i Mirku Kobzovi. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naschle.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Frídu, Bennyho a Bena a Birna jsme ještě připomněli třeba také ve spojitosti s hostem ve studiu mezi 10. a 11. Teď máme 11, skoro 38, to byla ABBA a mám možnost poslechnout si také o ní ještě povídání také na webu olomouc.rozhlas.cz pro nejenom ty, kdo by chtěli fotografovat Perseidy, noční srpnové padající hvězdy a zatměné slunce, skoro zatměné. Tady zprávy proběhly též, rady od Mirka Kobzy z terénu, také vlastně k dohledání v uplynulém po 12. minulém už bývalém vysílání Českého rozhlasu Olomouc online. No a teď ještě vlastně pozvánka, velmi pěkná, přátelská, astronomická. Ten astronomický večer plný zážitků nás totiž dnes čeká třeba i na střeše Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Můžeme při něm pozorovat poměrně vzácný jev, říká Jan Tomáštík ze Společné laboratoře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
1: Můžeme se těšit na částečné zatmění slunce, které nastává v České republice v takovémhle rozsahu opravdu poprvé za 20 let a ještě 20 let si pak počkáme. Takže něco jako 86 až 88% zatmění slunečního kotouče těsně před západem slunce.
2: To znamená, že večer je ideální vylézt někam na kopec, vzít si nějaké speciální brýle nebo nějakou věc, přes kterou se můžeme do toho slunce dívat, protože jinak je to nebezpečné.
1: Máte naprostou pravdu. Koukat do slunce i při západu není úplně zdravé. Nejlépe jsou speciální brýle, které na to mají nějakou normu, tak ty budeme mít naštěstí v Olomouci pořízené, budou k zapůjčení zhruba 35 kusů, nějak si to povyměňujeme, ale pomohou i svářečské brýle. Pokud najdete někde v Podědovi Strýcovi svařické brýle, tak ty sklíčka dokážou přesně tlumit to, co je potřeba.
2: Právě na tento večer Univerzita Palackého připravila pozorování tohoto jevu, tedy částečného zatmění slunce na střeše Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Tak jak bude celá ta akce probíhat?
1: Celá akce je v podstatě organizovaná, jak jste řekla, Přírodovědeckou fakultou a vedle stojící Společnou laboratoří optiky, kde my máme teleskopy, máme jich opravdu velkou řadu a napadlo nás trošku ten je přiblížit. Vy, když se budete dívat pouhýma očima, tak to slunce uvidíte jako malinkaté. Ale když si to přiblížíte teleskopem, tak to zatmění uvidíte trošku víc. A my právě plánujeme vytáhnout v 6 hodin, kdy to začne, teleskop takzvaný H-alfa, při kterém se budeme dívat ještě na to nezatmělé slunce. Uvidíme takový bublavý, červený, chlupatý slunce a to samé uvidíme postupně zakrývající se tím měsícem. 19.23 by se měl zakusovat měsíční kotouč, tak to máte hodinu a půl. Za tu dobu si povíme něco o slunci, jak funguje slunce pro děti i pro dospělí. No a budeme mít kromě toho alfa i další 2-3 teleskopy, které to budou sledovat. Bude ještě k dispozici stream ze Španělska a z Islandu, kde bude úplný zatmění, který půjde v aule ve stejné budově a tam na streamu našeho projektu Vědátor popularizačního, tak to pojede taky od 6 a ono to pěkně vychází, protože vlastně 19.23 až 20.08 by to mělo být v České republice a potom tak o 10 minut později ve Španělsku, tak to stihneme přeběhnout a povídat si u toho úplného zatmění.
2: Ta noc na střeše Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého ale tím to neskončí, protože tady to částečné zatmění slunce, které bude možno pozorovat, doplní ještě takový typický prázdninový ukaz a to je roj Perseid.
1: Jako kdyby to byla náhoda, že to tak krásně vyjde ten den, ale vyjde to tak skutečně. Maximum roje Perseid je někdy ve 2 ráno 13. srpna, ale ono to maximum není ostré, jak se říká astronomicky, že vlastně už teď padají Perseidy. Když se podíváte na oblohu, tak uvidíte jednu za 10 minut, za 15 minut. No a v tom maximu ji uvidíte jednu za 5 minut. Počkáme na té terase, budeme si povídat, budeme mít nějaké přednášky i v té aule. No a zhruba v těch 22, to je takový odhad, kdy bude už úplná tma. Právě na Přírodovědecké fakultě máme tu terasu, ze které to bude pěkně přehlédnout, jak to zatmění směrem ke kostelům, k centru, tak ty Perseidy, kde vlastně uvidíme velkou část oblohy, tak si návštěvníci trošku ukroutí hlavu, ale můžou se kochat i tím padáním hvězd. Je pak ještě nápad pro úplný totální nadšence, že se ve 23 nějací lidé zbalí, sednou na vlak a pojedou do oblasti temné oblohy, kde je úplná tma, kde je ještě větší rozhled, ale to už necháme na nich.
2: Celá akce začíná na střeše Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dnes v 18 hodin. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: si v tom může identifikovat asi spíš tu novější Arabelo, skoro jako ta znělka dvojky Arabely z 90. let, ne? Trošku jo. Jen blázen žádlí Jakub Smolík, Arabela, tedy Jana Naďová, i když se nám vybaví asi zvuk paní Šafránkové. Dneska po 13. hodině, teď ještě předpolednem jedno ochlazení. Bude se hodit ještě během týdne.
1: Babské rady.
2: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili vodou a nechali ji zmrznout. Vyzkoušet můžete i nízkonákladovou klimatizaci. Namočte například část povlečení do studené vody, vyždímejte a zavěste přes noc do otevřeného okna. Jinak teplý vzduch k vaší posteli doputuje ochlazený. Svěží pocit dodá také máta peprná. Pořiďte si třeba mátový esenciální olej a přidejte ho do koupele na nohy nebo do aromalampy. A pokud toužíte po ochlazení zevnitř, připravte si jedno přírodní a jednoduché. Dužinu vodního melounu nakrájíte na kostičky a dáte zamrazit. Potom rozmixujete a dochutíte trochou citronové šťávy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

dopoledním v hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc 11.54. Jedna hvězda a velká povzbuzovací písnička na všech stadionech při mnoha tisícových davech a vlastně i při mistrovství světa ve fotbale. Sweet Caroline, to je hvězda jménem Neil Diamond. Ještě ty hvězdy od nás, z Prahy, od pana Kalouska, Honzy Kalouska, hvězdy, které se mění nad hvězdárnou, a pak ještě ten svící jižní kříž, jak říkali jsme hvězdám kdysi v mládí. Předpolednem ještě tématika dnešního dne i v písních.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci dokončili opravu mostu v Mikulovicích. Horní Bečvě v Beskydech dochází voda z vlastních vrtů. V Loučné nad Desnou začal festival dřevosochání. Zítra čekáme jasno a teploty do 28 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Oprava silničního mostu přes řeku Bělou v Mikulovicích na Jesenicku je skoro u konce. Důvodem rekonstrukce byl zhoršený technický stav po předloňských povodních. Oprava za zhruba 17 milionů korun začala v dubnu. Pokračuje starosta Roman Šťastný, zvolený za hnutí STAN.
3: Tento most byl velice silně poškozen povodní. Firma, která tuto stavbu realizuje, nám teďka na kontrolním sdělila, že v podstatě 17. srpna bude stavba předána a měla by dána do užívání. Musím říci, že všichni se na to těšíme, že opět budeme přes tento hlavní komunikační kanál z jednoho stranu na druhou stranu řeky všichni moci bez jakýchkoliv omezení využívat.
1: Horní Bečvě v Beskydech dochází voda z vlastních vrtů. Nestačí kapacita čerpadel ani obecní zásoby. Minulý týden proto hasiči 2 dny odpoledne dováželi náhradní vodu. Obec opakovaně vyzvala k šetření místní obyvatele i provozovatele hotelů a penzionů.
4: Podle nezávislého starosty Rodolfa Bernáta dělá obec maximum proto, aby voda nedošla úplně.
5: Ty 2 naše vrty se dostaly na jakýsi limit, byl větší odběr, než vlastně ty čerpadla dokázaly generovat, proto jsme museli využít i hasiče. Vozili 2 dny celé odpoledne.
4: Šetřit musí i hotely z wellness, které z vrtů taky odebírají vodu, potvrzuje hotelový manažer hotelu Valaška Petr Kuba.
6: Snažíme se to říkat hostům, ale samozřejmě na ty pokoje těm hostům nemůžeme přijít, nedokážeme jim regulovat prostě tu sprchu, když se jdou koupat a tak dále.
4: Vedení obce doufá, že se situace zlepší na konci prázdnin, až ubyde rekreantů. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně označení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpadky. Festivalem dřevosochání ožila Loučná nad Desnou na Šumpersku. Umělci svá díla ze dřeva tvoří přímo před návštěvníky. Akce včetně doprovodného programu potrvá do sobotního večera. Pokračuje nezávislá starostka Petra Harazímová.
7: Už teď můžu prozradit, že dřevosochaři budou dělat kuličkové dráhy, které zůstanou v našem areálu kavárny Tančírna, a budou to vlastně kuličkové dráhy na náměty Jeseníku. Budou to tedy dráhy pro děti, něco nového, co v Jeseníkách ještě úplně není. A myslím, že to bude věc, která bude mnoho dalších let sloužit tady vlastně našim dětským návštěvníkům. Sport.
1: Olomoučtí hokejisté vstoupili do přípravy na novou sezónu Extraligy vítězně. Na domácím ledě zdolali Vítkovice 2-0. Oba góly si připsal útočník Ondřej Matýs. Další přípravný zápas odehraje Olomouc už zítra na ledě v Hradci Králové.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude většinou jasno, na horách přechodně polojasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr. Zítra čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici první třídy číslo 46 mezi 58. a 78. kilometrem probíhá údržba a oprava značení. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Alena nebo Hana, to jsou jména následujících dní v kalendáři Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě také v kalendáři jiném, ale pokud ten náš kalendář máte, tak věřím, že jste spokojeni i s těmi krásnými fotografiemi, které se každý týden pojí k našemu seriálu Putování za krásnými památkami. Konkrétně třeba tento týden navštívíme kapli svatého Rocha nad Úsovem. Ale to všechno má čas. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, začínají nám písničky na přání, telefony do studia 221 555 444, SMS-ková linka 723 70 33 51.

0: Paní Marie z Vidnavy na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeji pěkné odpoledne všem posluchačům a pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc. A vaším prostřednictvím bych ráda poslala písničku své kamarádce Kleušce Sideropolu. Přeji hodně zdraví, štěstí a pohody k jejím dnešním narozeninám. Měj radostné písničky, ať tě nebolí nožičky a jsi stále pilná jako včeličky. To ti přeje kamarádka Majka. Děkuji za vybrání písničky.
0: A já přidávám věnování panu Karlovi Kopeckému Stovačova, který dneska slaví narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky přeje Eva s rodinou, Irena s rodinou, manželka Věra a dcera Lenka s rodinou. A jmeniny budou mít také Alenka Faltusová, Navrátilová, Hrubá a Odstrčilová. A pozdrav je také rodině Gotwaldové, Pytlíčkové a Navrátilové. Všem přejeme pohodu, zdraví, štěstí a spokojenost přejí Joži a František.

0: Řeckou písničku jste si přáli, tak jsme slyšeli duo Marta Athena a zdravíme teď paní Evu ze Zavadilky. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši. Vám přijdu do Českého rozhlasu Olomouc a všem milým posluchačům. Já bych tuto písničku s přáním chtěla poslat nejdříve ke krásným 80. narozeninám paní Marušce Winklerové do Pavlova, která to slavila už se svojí rodinou. Tak bych toto přání chtěla poslat Květě, Pětušce Leibnerové z Loštic, ta taky měla krásné narozeniny, a do Třetice, zítra mají svátek Alenky. Tak já bych to taky chtěla poslat mojí sestře Alence Navrátilové do Jeřmaně. Děvčata, všem přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných dní, plný radosti a spokojenosti. Ze srdce přeje Eva s Laďou. A ještě bych chtěla pozdravit Lidušku Olšovskou, Sedláčkovi do Ujezda, Uncajklíkovi do Květina a Havličkovi do Pavlova. Vám, pane Tomášku, moc krát děkuji za vybrání písničky a zase budu někdy těšit na slyšenou.
0: Tak těšíme se i my a přidáváme vybranou písničku.

0: všichni si užívejte života dle svých možností, protože svět je místo k radování, jak zpívá Vašek Neckář v téhle písničce. A děkuji za písničku, že jste ji vyhledal, Tome.
1: Máme ji tady nachystanou, hrajeme ji také mému příteli Zdeněčkovi, kterého mám moc ráda. Děkuji za vše, co pro mě dělá, píše paní Iva z Velkých Losin. Holkám do Vápené, Žulové, Uhelné, Krnova, přátelům do Bernardic a Přáslavic. Hezký den a dobré zdraví přeje paní Anička z Vápené.

Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Písničky na přání tentokrát posíláme věnování k narozeninám paní Fantové do Sudkova. Hodně štěstí, zdraví a život ať vás baví. Vše nejlepší k narozeninám přeje paní Irena z Nového Malína. Písnička je také našim sousedům Mlčákovým z Černé Vody. Pro radost a potěšení píšou posluchači Koláčci.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a paní Majka Stršic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zítra budu mít Aleny svátek a já nebudu mít zítra čas, protože nebudu doma telefonovat, tak to s předstihem posílám všem holkám, Alenám, protože Aleny jsou holky nepochválený, teda nedostatečně pochválený. Jmenovitě Aleně Vodičkové. No a samozřejmě Mirce do Šternberka. Děkuji moc, naslyšenou.
0: A písničku posíláme také paní Aleně Hrubé z Moravičan, která oslaví svátek. Zdraví, štěstí, moře radosti z každého dne a boží požehnání přejí Boženka a Jarda. Věnování paní Ivaně z Velkých Losin, děkuji za vše, přeje přítel. A také paní Smrčkové do Pískova k obědu a dobré kávě pozdravuje sestra s rodinou.

0: Také tiše na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a přání paní Věry z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomášku. Já vás zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Zdravím také vás a všechny vaše spolupracovníky. A tuto písničku bych chtěla popřát také všem, kteří na který si nikdo nevzpomene a kteří jsou sami. A písničku posílám ještě paní Elišce z Václavova, panu Františkovi od Brna, paní Věře Halouskové s Adámkem, paní Vlastě, paní Janice z Veštění a panu Jirkovi z Olomouce a z Litovle. Děkuji vám za vybrání písničky, přeji vám všem hlavně hodně zdravíčka a zase někdy nashledanou.
0: A já přidávám věnování našemu senior klubu Senice na Hané. Těšíme se na všechny a uvidíme se tak jako každou středu, píše paní Hanka. Věnování k dnešnímu svátku vnučce Klárce Pelantové z Kolšova blahopřejí babička a děda z Bludova.

0: Další přání v Českém rozhlase Olomouc uslyšíme od paní Toničky z Ludmírova. Hezké poledne.
1: Dobré poledne vám a všem věrným posluchačům a dnes bych prosila nechat zahrát dnešnímu svátku slečně Klárce Šišmové z Ješova. Zítra má svátek paní Alenka Šmoldasová z Kovářova a třetího měla svátek její švagrová Miluška Šmoldasová z Litovle. 18. zítra má svátek paní... Alenka Šmoldasová, to už jsem říkala. 18. má svátek Helenka Krejčí ze Sudkova a 25. Radim Krejčí ze Bilovce, její bratr. Všem jmenovaným přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost dětí, vnoučat a boží požehnání. Přeje Tonička s rodinou. A ještě bych prosila nechat zahrát paní Věře Kučerové od nás domova, kterou odvezli včera do nemocnice, taky přejem hodně zdraví. A děkujeme paní Aničce Bártové z Polešnice za její písničky, které nám posílá paní Nadě a mě. Děkujeme a moc krát naschledanou.
0: Zdravíme pěkně do Ludmírova a posíláme písničku.

0: Českém rozhlase Olomouc vítáme paní Helenu z Uhelné. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré odpoledne. Jsem ráda, pane Tomášku, že sloužíte. A já bych prosila oplatit, zase dneska mi poslala pozdrav Anička z Vápene, paní Bartusová. A tak jako vždycky Milada z Přáslavic patří k tomu Marci ze Žulové a další kamarádky. Ještě jedna kamarádka, paní Vlasta Osmančíková z Uhelné, také jí moc zdravím, Marušku Galikovou, Jitku Kyry. A tak ať jsou děvčata zdravá, ať vydrží ta tepla, už to ubývá. Tak mějte se hezky, děvčata. A zdraví vás, babi Helena.
0: Děkujeme za přáníčko a přidáváme věnování také paní Iluš Holubové ze Škvorce, která má dneska krásné narozeniny. Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a vše dobré, píšou kamarádky z Boříkovic. K svátku panu Romanovi Malachovskému dodatečně. Románku, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, ať se ti daří. Úsměv na tváři a slunce v duši přeje rodina Malachovská a Zelová. Ještě věnování s poděkováním za pozdrav paní Majce Dotršic posílá Mirka ze Štemberka.

0: a Českého rozhlasu Olomouc.
1: Speleoterapie je léčebná metoda, která využívá specifické mikroklima jeskyní. Zaměřuje se hlavně na léčbu respiračních onemocnění, alergií, astmatu a kožních problémů. Je nedílnou součástí léčebného provozu sanatoria Edel ve Zlatých horách, odkud k nám přijela doktorka Barbara Geržová. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A jsou to písničky na přání a v nich právě teď paní Jana z Velkých Losin. Dobrý den.
4: Tak dobrý den, já vás tam všechny zdravím. Doufám, že se máte dobře. Ech já, no, trošku mě to práce štve, ale to nevadí. Ale jinak bych pro všechny nechala zahrát nějakou pěknou písničku. Hlavně pro to paní, co teď tam byla, tak mě připomněla tetu. No a prostě bych ho chtěla pozdravovat, tu paní.
3: Děkujeme, byla to paní Helena z Uhelné, která nám před chvilkou volala. Písnička patří také pro radost a dobrou náladu naší mamince Mařence Recové ze Hvozdu toho času v Bohoslavicích v domově seniorů. Tak vás tam zdravíme všechny, píše dcera Maruška a myslím na vás. Paní Aničce Pavelkové do kuchyně posílá písničku soused Michal a ještě věnování k narozeninám jubileu panu Tondovi Paprskářovi. Momentálně ovšem je v olomoucké nemocnici, takže hodně zdraví, které potřebuje, hodně pohody přejí Jarka a spolužáci a v říjnu na srazu to roztočíme.

Další věnování z Českého rozhlasu Olomouc je k zítřejšímu svátku paní Alence Vošalíkové ze Tří dvorů. Hodně zdraví, štěstí přeje paní Přidalová. Pozdrav je také pro paní Jarošku Kulavjakovou z Olomouce, pozdravuje Švagrová z Litovle. A poděkování a pozdrav posílá přátelům paní Milada z Přáslavic.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoučtí radní plánují vybudovat na sídlištích síť veřejných dobíjecích stanic. Zájemci můžou navštívit novou naučnou stezku ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Evropou včetně Česka dnes prochází pás zatmění slunce. Zítra čekáme jasno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Vedení Olomoucké radnice chystá projekt na vybudování zhruba 30 veřejných dobíjecích stanic. Umístit je chce především na velká sídliště. Fungovat by měly za 2 roky. Doplňuje vedoucí odboru strategie a řízení magistrátu Zdeněk Bogoč.
4: Máme vybráno zhruba 35 lokalit, kde bychom chtěli řešit tady tyto dobíjecí stanice s tím, že bychom se klonili k tomu, aby byly součástí lamp veřejného osvětlení. My bychom pro rok 2028 chtěli vybudovat prvních 30 nabíjecích stanic. Máme na to harmonogram kroku, které bychom chtěli potom detailně rozpracovat a předložit radě města v lednu příštího roku.
3: Ve Vrchoslavicích na Prostějovsku je nová naučná stezka. Na jejím provozu se podílí tamní spolky, které informace na jednotlivých zastávkách po několika týdnech mění. Aktuálně se lidé na trase dozví zajímavosti od zahrádkářského svazu, říká nezávislá místostarostka Vrchoslavic Adéla Palíšková.
5: Chtěli jsme, aby to byla věčně živá stezka a protože víme, že ti lidé po té stezce chodí, tak jsme jim chtěli tu procházku trošičku zpříjemnit a zatraktivnit, aby to bylo po každé trošičku jiné.
3: Stát chystá na zítra velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nábor tisíců uživatelů. V letošních říjnových volbách se předpokládá tradičně menší účast než u parlamentních voleb. Uživatelů e-dokladů by mohlo být zhruba 40 tisíc. Aplikaci má teď nainstalovanou zhruba 1 milion uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin. Dnes nastává zatmění slunce. U nás bude po 19. hodině pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se pohybuje okolo Evropy a v některých zemích lidé uvidí úplné zatmění, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
6: V Grónsku, na Islandu a Španělsku. U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče. Sport.
3: Tenista Jakub Menšík si semifinále na turnaji série Masters v Montrealu nezahraje. S obhájcem titulu Američanem Benem Sheltonem prohrál ve 2 setech 3-6 a 1-6. Počasí. Zítra čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 mezi 294. a 283. kilometrem ve směru na Olomouc se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je do 14. hodiny uzavřen a práce probíhají také na dálnici D1 na 269. kilometru ve směru na Ostravu. Tam je kvůli údržbě kanalizace uzavřena krajnice. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Nepeli. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
2: Alex a host.

0: Povídám si s herečkou Janou Naděvou, která nově hraje ve filmu Šampion, který pojednává o krasobruslaři Ondreji Nepelovi. Vy v něm, paní Naděvá, hrajete trenérku Hildu Můdrů, žena, která byla Ondreji Nepelovi velmi, velmi blízko. Děj se soustředí na kritických 48 hodin před mistrovstvím světa v Bratislavě roku 1973. A než jste začala natáčet, co všechno jste si, řekněme, připravila, vyhledala, zjistila?
1: Víte čo, mala som na to obrovský čas, pretože tá ponuka od pana režiséra Červenku prišla už v roku 2021 a film sa začal natáčať až koncom roku 2024 a môj prvý filmovací deň bol dokonca až 10. januára 25. Takže ten čas som mala na to, aby som rešeršovala, aby som si pozerala rôzne dokumenty, filmy, originálne obrázky, fotografie, prečítala som si knihy, stretávala som sa s mnohými priateľmi, ktorí poznali tetu Hildu, ktorí poznali Ondríka, a najviac ale mi pomáhal syn, pani Mu.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Uničově a okolních obcích platí zákaz odběru povrchových vod. Olomoucká charita bude mít od září nového ředitele. V Česku dál přibývá počet OSVČ. Zítra čekáme jasno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Úředníci odboru životního prostředí Uničovské radnice vyhlásili zákaz odběru povrchových vod. Nařízení se týká všech vodních toků a nádrží v Uničově a 9 okolních obcích. Důvodem je sucho. Zákaz platí až do odvolání. Pokračuje mluvčí města Marek Juráň.
2: Zákaz odběru se vztahuje například na zalévání zahrad a zahrádkářských osad, na závlahu veřejné zeleně, na napouštění bazénu a zásobníku na vodu, na zalévání sportovišť nebo na zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů užitkovou vodou, případně na mytí aut.
1: Charitu Olomouce povede od září nový ředitel. Petra Prince vystřídá ve funkci jeho zástupce Jan Buka. Dosavadní ředitel Prince rozhodl pro změnu práce. Organizaci vedl 7 let. Jeho nástupce působí v Olomoucké charitě od roku 2014. Pokračuje charitní pracovnice Marie Šnevajsová.
3: Jan Buka začínal v přímé práci s lidmi bezdomova, později vedl nízkoprahové denní centrum a stal se zástupcem vedoucího střediska pro lidi bezdomova. Od roku 2020 zastává funkci zástupce ředitele Charity Olomouc. Vedle strategického řízení organizace vedl v náročném období koronavirové pandemie a uprchlické krize také centrum materiální pomoci.
1: Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 milion 200 tisíc. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmu, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří více než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak více než třetina všech českých zaměstnanců. Sport. Znakař Jan Čejka bude dnes od 18 hodin a 40 minut bojovat o medaile ve finále mistrovství Evropy v plavání. Čejka na něj na dvoustovce postoupil výrazně zlepšeným českým rekordem a večer by chtěl získat medaili.
4: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 na 285. kilometru ve směru na Olomouc se střetla 2 osobní auta. Počítejte se zdržením a projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Rozhlasová pohlednice od Pradi do Nahanou tentokrát navštíví Pavlovice u Kojetína, tak půjdeme na samotný jih Olomouckého kraje. Chystáme také humoriádu, naším dnešním hostem bude Petr Salava, to až po 16. hodině. Teď je s vámi Tomáš Kedzior, za chviličku v našem vysílání má místo oblíbená soutěž s názvem Hřebíky.

0: To je hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Mezi dlouhodobě oblíbené výhry patří porcelánový hrnek Českého rozhlasu nebo pánské bílé tričko, tentokrát máme velikost L. Je tady knížka s názvem Lesní škola. Nechte si vyprávět od zvířat a rostlin, jaké bude počasí, zjistěte třeba, proč si buky spolu povídají a tak dále a tak podobně. Krásná knížka vydavatelství Kazda. Doporučuji také audioknihu spisovatelky Eleny Ferrante s názvem Temná dcera. I tu můžete, stejně jako další audioknihy nebo hudební CD, vyhrát. Soutěžní telefon Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444. S vámi dneska soutěží Tomáš Kedzior a rovnou se do toho pustíme. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, tady Robert Svodlové.
2: Pane Roberte, zdravíme pěkně. 10 otázek, za 3 správné odpovědi je výhra a na otázku limit 10 vteřin. To jsou jednoduchá pravidla, která už dlouho platí tady v Českém rozhlase Olomouc. Roberte, je to na vás.
3: Tak zkusíme jedničku.
2: Vykopnete to jedničkou. Který z těchto československých televizních seriálů neměl druhou či další řadu? Nemocnice na kraji města, Sanitka nebo Chlapci a chlapy?
3: Chlapci a chlapy.
2: Jo, jo. To máte úplnou pravdu. Roberte, další otázka.
3: Zkusíme dvojku.
2: Jaká organizace se skrývá pod zkratkou ČVUT? Buď to je to státní zkušební ústav, nebo univerzita, a nebo sekce ministerstva?
3: České vysoké učení technické.
2: Tak, je to jasné, jde o univerzitu. A teď?
3: Zkusím osmičku.
2: Dáte osmičku. Když někdo v tenise zahraje úder zvaný lob, co se děje s míčkem? Za A dopadne přesně na čáru, za B dotkne se sítě, ale přeskočí ji, za C míček přeletne soupeře v jeho postavení na síti. Dáváte Bčko. Tomu se říká takzvané prase, ale je to to Cčko, ten lob, když jeden běží na sítě, ten druhý ho prostě přepinkne, ale míček dopadne do hřiště. Roberte, škoda, tak tenis není zrovna vaše silná stránka, ale nevadí, zase pan Robert dal dvě otázky a to se taky nepovede každému. Hezký dobrý den, koho pak zdravíme na telefonu Českého rozhlasu Olomouc?
4: Dobrý den, Tomáš Šumperka.
2: Pane Tomáši, byla otázka 1, 2 a byla osmička, všechno ostatní je vaše.
4: 10.
2: Tak dáváte 10. Tomáši, tady se ptáme, jaké je křestní jméno komiksového hrdiny Supermana? Buď to Clark, nebo Ken, a nebo David?
4: A.
2: Dáte Ačko. Na zemi se tohoto mimozemského hrdiny ujali bezdětní manželé Kentovi a dali mu jméno Clark. Takže Tomáši, skvěle, co dál?
4: 9.
2: Ve kterém století žil a panoval Leopold I? Ve století 17., 18. nebo 19.
4: 17.
2: Dáte 17. Tomáši, jako byste tehdy byl podaný, no víte to úplně přesně. A teď otázky 3, 4, 5 a ještě 6 a 7. A máte to doma?
4: Jo, 6.
2: 6. Jakou fyzikální veličinu měříme v miligramech? Za A elektrickou vodivost, za B teplotu, za C hmotnost.
4: Hmotnost.
2: No jo, tohle vůbec nebylo těžké, ale s tím Leopoldem podle mě jo. Tomáši, máte potlesk ještě jeden. A výhra je doma. Vyberte si, co se vám líbí. My v soutěži pokračujeme. Náš telefon 221 555 444. A třetí soutěžící, hezký dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
5: Dobrý den, tady Zdeněk Budišov, zdravím vás.
2: Pane Zdeňku, dobrý den. Takže otázky pro vás, 3, 4, 5 a 6. Počkejte, 3, 4, 5 a 7, já jsem neškrtl 6, takže 3, 4, 5, 7.
5: Tak můžu trojku.
2: Trojku. Agent 007, znáte jeho jméno? Za A Sherlock Holmes, za B James Bond, za C Spider-Man.
5: To bude to
2: no,
5: Bčko,
2: to... James Bond. Aby ne, 4, 5, 7. Zdeňku, kdo byl Josef Václav Sládek? Za A historicky první plzeňský výčepní, za B hrdina knihy Jaroslava Haška, za C český spisovatel, básník a novinář.
5: To bylo to C.
2: No, vy jste si vybral jednoduché otázky, je tu ještě 5 a 7.
5: Tak 5.
2: Zdeňku, čemu říkají hokejoví brankáři slovem betony? Za A bruslím, za B tvrdým střelám útočníků, za C chráničům na nohou.
5: tak to Bčko.
2: Dáte Bčko, ale ne. Ty sportovní vám dneska nejsou. Nejdou, přece když dáte střelu mezi betony, tak víte, kde to prostřelíte, prostě mezi těma nohama. Jejda, jejda.
5: Tak dobře, hura, hura. Zdenku,
2: škoda, škoda, naslyšenou a to nás mrzí. Tak pan Zdeněk vyhořel na sportovní otázce, vlastně pan Robert na začátku taky. No tak přidáme těch sportovních ještě do dalších soutěží. Co říkáte? Řebíky nám končí, těšíme se zase na zítra touto dobou na nové otázky a skvělé ceny a hlavně skvělé soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Olomouc.

0: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.
1: Šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Z Radíkovské věže vysílá pro oblast Olomoucka naše rozhlasová stanice na frekvenci 92,8 MHz a pod věží právě teď probíhá dětský hasičský tábor a my jsme na místě.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Na místě je Aleš Spurný. Hezké odpoledne.
2: Krásné slunečné odpoledne spod Radíkovské věže, kde je signál úžasný a tak jsme ve velmi dobrém spojení a děti, jak se tady dívám, jsou ve velmi dobré sportovní kondici. Když jsem přišel, tak kolem mě právě běhali, probíhají tu nějaké závody a s námi je tu vedoucí Marcela Vystrčilová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak probíhají ty dnešní závody, o co soutěžíte?
3: No tak dneska soutěžíme asi o 45 krásných medailí v disciplínách hod do dálky, krátký běh, teďka právě probíhá dlouhý běh a hod granátem.
2: Soutěžíte každý den?
3: Soutěžíme každý den, ale po každé v jiných disciplínách. Už máme za sebou hru náhoda, střelecké závody, že děcka?
2: Jsme na táboře hasičském, takže vidíme, že i hlas mají silný tady tihleti adepti hasičů. Budete potom hasiči, zúročíte to?
4: Jo!
2: V čem je speciální takový hasičský tábor? V čem se liší oproti jiným?
3: No tak náš tábor je určitě speciální v tom, že právě kromě té celoroční sportovní činnosti a sportovnímu závodění se věnujeme i doplňkovým disciplínám a volnočasovým aktivitám, jako je třeba branný závod požárnické všestrannosti, na který celý týden pilně trénujeme a který v pátek všichni budeme závodit.
2: Dělají se nějaké přijímací zkoušky, aby to ty děti zvládly?
3: Přijímací zkoušky ne, ale záleží na jejich šikovných vedoucích. Každý totiž má takovou krabičku, kde všechno má ty potřeby, aby to s těma dětma během toho týdne zopakoval, popřípadě nováčky doučil.
2: Jsou nějaká kritéria, co musí děti zvládat a jsou nějak, komunikujete třeba s jinými hasičskými tábory napříč republikou?
3: S hasičskými tábory komunikujeme především teda s vedoucími, protože i hasiči můžou pořádat tábor třeba na úplně jiné téma, jo, ale všichni vedoucí, co tady jsme, tak jsme od hasičů, instruktoři jsou vychovaní vlastně z dětí, kteří s náma několik let jezdili na tábory a doufám, že tady z těch dětí, co jsou kolem nás, budou do budoucna taky nějací šikovní instruktoři, že jo?
2: Kdo je tady už po druhé, po třetí nebo třeba po sedmé? Co vás vede k tomu, že se vracíte?
5: K tomu, že mě to tady baví.
2: A co tě baví?
5: Nejvíce mě tady baví pěna.
2: Pěna, ano, známe z hasičských akcí. Ty jsi tady po sedmé, co tebe sem přivádí každoročně?
6: Jeden instruktor jménem Kuba.
2: A co je na něm tak zajímavého?
6: Tak je s ním sranda.
2: Sranda tu je? Já jsem si všiml, že tady je taky velký táborák, je tam připravené dřevo, ale vy už prý máte táborák za sebou. Je to tak?
7: Ano.
2: A co ještě je tu za takové relaxační aktivity, kdy se nesportuje?
8: Tak třeba když jsme měli zrovna tady dělat představení kuzlátek.
2: A vy chodíte všichni do hasičů, nebo je tady někdo, kdo...
9: Někdo ne.
2: A kdo třeba? Kdo?
10: Třeba Anička.
2: A přesto tě to tady baví?
11: Jo, baví.
2: A nezačneš chodit do hasičů?
11: No, asi ne.
2: A kdyby se chtěl někdo přihlásit třeba na příští ročník, může?
3: Určitě může. Většinou už teďka víme termín příštího roku. Tady s panem majitelem máme zamluvený, ale jinak v lednu na Facebook Hasičský tábor Morava vlastně vyvěšujeme termíny, přihlášku, takže si myslím, že je to s dostatečným předstihem.
2: Pořadatelé jsou hasiči z Hrdibořic, kteří jsou specifiční tím, že se vlastně věnují pouze tomu výcviku dětí.
3: Ano, je to tak, my se věnujeme pouze sportovní a vzdělávací činnosti dětí, což tábor mezi ty vzdělávací činnosti patří, ale jak vidíte, zaběhnout si tady olympiádu není problém pro hasiče ani o prázdninách.
2: No, mě teda překvapuje, že to někoho baví v tomhletom počasí, ale děti jsou nabité energií a evidentně z toho mají radost, z toho běhání. Co ještě je takovou, řekněme, speciální činností, kterou jinde člověk nezažije, než na tom hasičském táboře?
3: No tak třeba šikovní kluci se tady naučili nebo ukázali, že umí vylézt na strom bez jakékoliv pomoci, jo? To tady byli nějací...
2: Hlásí se tady, ano?
3: No. No, tak jak jsi tam vylezl, řekni.
4: No, vlastně vyskočil jsem na větev a zhoupil jsem se vlastně na ten kmen a tam jsem vlastně se vyšplhal na ten strom a tam jsme si sedli a vyfotili jsme se.
2: A co pořádáte dalšího, až tenhle tábor skončí, na co se připravujete v Hradibořicích s dětmi, na jakou další akci?
3: No tak další akce bude vlastně následovat tady po tomhle braném závodu, kdy poběžíme okresní kolo braného závodu a budeme se snažit probojovat s našimi družství do krajského kola, protože už se nám to podařilo jednou na mistrovství republiky jsme se probojovali, ale výhledově budeme pořádat akci evropského formátu 30. ledna 2027 v Prostějově, zimní halové kvarteto, což jsou závody ve štafetách 4x60 metrů pro děti.
2: Fotky a i video najdete na webu v rubrice Regionální stopař a také na Facebooku. Z Radíkovské od Radíkovské věže Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina.

0: dopoledne Českého rozhlasu Olomouc má pro vás připravenou rozhlasovou pohlednici. Vydáme se do Pavlovic, ale do těch u Kojetína, ne u Přerova. Tyto Pavlovice patřily od pradávna do Mořického panství. Najdeme tam zajímavé památky. Vydáme se i do místní části Unčice, kde dodnes stojí zbytky někdejšího panského dvora. Více už s Mirkem Kobzou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Pavlovice u Kojetína najdeme na úpatí Litenčické pahorkatiny, jižně od Němčic nad Hanou. Nevelká obec s necelými 300 obyvatel láká návštěvníky zejména na zajímavé památky. Dějiny obce sahají až do 14. století. V písemných pramenech je poprvé uváděna k roku 1329 v přídomku vladyky Mikuláše z Pavlovic. Pavlovice tehdy byly rozděleny na několik údělů, které vlastnili většinou příslušníci drobné šlechty. První, kdo se snažil rozdrobené části scelit, byl Štěpán z Mejlic. Kolem roku 1406 prodává velkou část obce veselskému faráři Radskovi Skřítkovi z Trpenovic. V polovině 15. století se zdejší majetky dostaly do držby protivcovi ze Zástřizl, který roku 1480 koupil i blízké Mořice a vytvořil tak základ nevelkého mořického panství. Jeho součástí zůstaly pak Pavlovice až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Už před Bílou horou byl v Pavlovicích kostel a fara, o kterých jsou nepřímé zmínky už z roku 1351. Farnost zanikla po roce 1620, pravděpodobně kvůli nedostatku kněží. Od té doby byla spravována z Tištína. To platilo i pro rok 1702, kdy do Tištína přichází nový duchovní správce, rodák z Příbora Matěj Božek. Zůstal zde až do své smrti v roce 1738 a stal se požehnáním pro celý kraj i pro samotné Pavlovice. Právě on byl totiž iniciátorem přestavby zdejšího kostela do současné podoby. Dokončil jej v roce 1727 a z velké části jeho stavbu i financoval. Kostel je zasvěcen svatému Ondřeji a jeho sochu najdeme také u vstupu do kostelního areálu nedaleko fary. Do tohoto filiálního kostela docházeli na bohoslužby lidé z Pavlovic, Srbců, Dřínova, Vlčích dolů a dvorce v Unčicích. Obyvatelé obce se v té době živili zemědělstvím a v 17. století máme zprávy o mlýně Hušák, který stával severně od samotné obce. Nejstarší školu v Pavlovicích měli v domě číslo 10, kde později sídlil Hajný. Je zmíněna už k roku 1806. V roce 1840 byla za přispění okolních osad, jejíž děti sem rovněž docházely, postavena nová budova jednotřídní školy, která byla v roce 1881 rozšířena na dvojtřídní. Bohužel o 5 let později škola vyhořela. Byla postavena znovu a v následujícím roce rozšířena o další už 3. třídu. Po roce 1980 pak byla původní škola adaptována na mateřskou školku. Po zániku patrimoniální správy byla vesnice připojena ke Kojetínskému soudnímu okresu. Dnes je součástí okresu Přerov. Nejvíce obyvatel tady žilo kolem roku 1921. Ve 128 domech bylo napočítáno 652 trvale bydlících osob. Od té doby však počet obyvatel vytrvale klesá. Nedílnou součástí Pavlovic u Kojetína je i místní část Unčice. V pramenech je poprvé uváděna už k roku 1141, kdy patřila Olomoucké kapitule. Později osada připadla biskupovi, který ji dával v léno svým manům. To platilo až do česko-uherských válek ve druhé polovině 15. století, kdy byla vesnice patrně zničena a dále se uvádí jako pustá. Zcela pustá však nebyla. Na místě vesnice existoval panský dvorec, přináležející k Mořickému panství až do roku 1785. Tehdy byla na pozemcích rozparcelovaného dvorce opět vysazena osada, která měla 30 domů a 150 obyvatel. Část z nich dodnes budovy někdejšího dvora obývá. Z památek vesnice pak kromě kostela a jeho areálu musíme připomenout několik křížů, sochu svatého Františka z Assisi z 18. století naproti Sokolovně, či pomník padlým a památkově chráněnou zvonici v Unčicích. Je to zajímavé místo, stojí za to se sem rozhodně podívat. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Pavlovic u Kojetína, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Do tendru na opravu historické brány v Mohelnici se nepřihlásil žádný zájemce. V první etapě jihozápadního obchvatu Přerova bude rozšířen i Mádrův podjezd. Letošní mapování velkých šelem potvrdilo na československém pomezí výskyt vlků, rysů i medvědů. Zítra čekáme jasno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Vedení Mohelnice dočasně odložilo plánované opravy historické brány ve Smetanově ulici. Do výběrového řízení na zhotovitele se nepřihlásila žádná firma. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
4: Výjist historické brány je národní kulturní památka a vzhledem k tomu, že to je národní kulturní památka, tak ten zhotovitel musí být zapsán v registru Ministerstva kultury a musí mít příslušné reference.
3: Přerovští radní upravili projekt stavby jihozápadního obchvatu města. Součástí připravované první etapy bude i rozšíření Mádrova podjezdu pod železniční tratí, který je důležitou spojnicí pro silniční dopravu a pěší. Návrhy změny projektu projednají ještě zastupitelé. Stavbu obchvatu chystá Olomoucký kraj. První etapa zahrnuje opravu Tovární ulice, výstavbu dvou nových okružních křižovatek a napojení průmyslových areálů. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat. Co se při mapování v terénu hledá, popisuje zhnutí duha šelmy Michal Bojda.
5: Hledali jsme všechny možné pobytové znaky, které lze najít, to znamená hlavně stopy, stopní dráhy, ale třeba i trus, případně nějaké zbytky kořisti.
3: Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodl šéf rezortu kultury Otto Klempír za motoristy s ředitelem památníku Eduardem Stehlíkem. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic, zavražděných nacisty za druhé světové války. Sport. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy čtvrté místo. Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 centimetrů. Nebýt přešlapů při posledním pokusu, získal by bronz. Po konci soutěže nedokázal popsat, co cítí.
6: Já se právě nevím, že žádného pocitu, co se týče čtvrtého města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále. Mrzí mě, co se týče toho medále, ale čtvrté město, snad to pocítím dobře. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D46 na 33. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Od odpolední Českého rozhlasu Olomouc nás čeká další cesta na zámek či hrad. No, jsou to spíše zámky a ten dnešní je tady kousek od nás, Slavkov u Brna, tak to za chvíli. Rozhlasové stovky, to je speciální seriál tohoto týdne, kdy se zaměříme na významná výročí s číslovkou 100. Dnes to bude 100 let od začátku vysílání časového znamení, což bylo 1. dubna 1926 a ještě pozvánka k humoriádě. Naším hostem bude za hodinu známý moderátor a také DJ Petr Salava. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Přeji dobré odpoledne.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Léto, čas výletů, jistě vás inspiruje i vysílání Českého rozhlasu Olomouc třeba k nějakému víkendovému výletu a ten dnešní rozhodně nebude daleko. Zámecké léto, repríza z dopoledne, moderátor a samozřejmě také zámecký pán František Kinský.
2: Zámecké léto.
3: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
4: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
5: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752 a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
4: Zhrnuje krátce historii Slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
5: Mezi nádvořím a sala terénou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
4: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do sala terény.
5: Ano, sala terena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
4: I teď máme horký letní den, tak my si sala terénou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
5: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
4: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
5: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
4: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
5: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
4: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
5: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtensteina, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
4: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
5: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkón, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Bývalá hasičská zbrojnice v Kladkách bude mít nové využití. Dělníci v ní staví zázemí pro pořádání obecních kulturních akcí, ale také pro řidiče linkových autobusů. Více nám k tomu řekne reportérka Barbora Taševská. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Stará zbrojnice v Kladkách na Prostějovsku stojí přímo u konečné zastávky autobusů. Vedení obce se proto při její rekonstrukci rozhodlo, že právě v této budově řidičům autobusových linek zpřístupní zázemí, které tady doteď neměli. Pokračuje nezávislý starosta Jiří Křeček.
2: A z té poslední části tam chceme vybudovat to sociální zařízení, záchody bezbariérové pro invalidy. A hlavně tady konečná stanice autobusových linek a řidiči mnohdy neměli kam si odskočit, opláchnout se a jít na WC, takže bude to i pro ně přístupný. Bude ten zámek na euroklíč, který by měl ten řidič každý u sebe.
1: Důvod je podle starosty jasný.
2: Každý ví, že když dojde na konečnou a nemá si kam odskočit, že je to problém a těch řidičí, když jezdí z bodu A do bodu B a všude končí, tak kolikrát ten problém přetrvával. Vím to i z vyprávění od svého otce, který jezdil celý život autobusem, i od místních řidičů, že ten poptávka potom byla i od dispečera, který mi několikrát jako volal nebo ptal se, jestli by nebyla nějaká možnost jim tady tuto službu nějak zajistit.
0: Báro, co na to říkají sami řidiči?
1: Tak já jsem mluvila s Pavlem Foretem, řidičem linky 440, který pravidelně jezdí trasu právě mezi Prostějovem a Kladkami. Na konečné zastávce pak přes týden čeká půl hodiny, o víkendech i dvě hodiny. Zázemí podle svých slov rozhodně přivítá.
3: Tak úplně všude to není, jako na těch konečných fakt jenom zcela zřídka. Nejhorší je to o těch víkendech, to je nejdelší čekání. Člověk musí vydržet. Jako tady, nebo je tady občas pan starosta v týdnu, jako tak mohli jsme na obecní úřad jít, nebo je tady restaurace místní, jo, takže improvizačně.
1: Zmínil přitom, že zázemí určitě ocení také řidičky autobusů, kterých v posledních letech přibývá.
4: Místnost na každé konečné zastávce není snadné vybudovat kvůli omezeným prostorovým možnostem nebo majetkovým vztahům. Snažíme se proto domlouvat různé možnosti v dané lokalitě, obecní úřad, hostinec, nádraží nebo jiné podobné místo. Pokud řidič přesto takovou možnost během směny nemá, dostává příplatek za stížené prostředí jako kompenzaci. Naší maximální snahou je, aby se řidič během své směny vždy dostal do některé z odpočinkových místností.
0: Tak to nám řekl mluvčí společnosti Arriva, autobusový dopravce, který zajíždí právě do Kladek, to byl Jan Holub. No a jak jsme se dozvěděli, tak řidiči mají zázemí třeba v jiných depech nebo na autobusových nádražích a stanovištích. Jinde to ale může být problém. Každopádně o zázemí v Kladkách se bude starat obec. My jsme na místě byli s reportérkou Barborou Taševskou a řidiče samozřejmě zdravíme.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: písku.
1: Rozhlasové stovky, to je seriál speciální, který jsme připravili na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pro odpoledne tohoto týdne. Za chviličku si budeme povídat o časovém znamení. Také to letos oslavilo právě 100 let. Tak tedy za chvíli.

0: Rozhlasové stavky je seriál tohoto týdne. Od mávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Taková byla cesta časového znamení. Rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna roku 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháte dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a 1 čárka zkrátili na 3 tečky a 1 čárku a tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementina a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo, buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Jile pod Pradědem skončily práce na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody. V Mohelnici začne do konce prázdnin stavba nového zázemí pro tenisty. Společné pozorování částečného zatmění slunce a Perseid bude i ve Velké Bystřici na Olomoucku. Zítra čekáme jasno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Vodohospodáři dokončili v Bělé pod Pradědem na Jesenicku práce na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody. Investice za 133 milionů korun má posílit stabilitu dodávek pitné vody v regionu. Pokračuje ředitelka firmy Vodovody a kanalizace Jesenicka Lenka Podhorná.
3: Aktuálně probíhá kolodeční řízení a poté bychom zprovoznili nebo uvedli do provozu tento nový vodní zdroj. Pro nás je to zásadní investice z projektu Sucho 2015 a celkové náklady na tuto investici činily 133 milionů korun a z toho zhruba 90 milionů korun byla dotace ze Státního fondu životního prostředí.
1: V Mohelnici postaví moderní zázemí pro tamní tenisový oddíl. Budova s novými šatnami nebo s terasou s výhledem na kurty vyjde na zhruba 11 milionů korun. Stavba má podle nezávislého starosty Mohelnice Pavla Kuby začít do konce srpna. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Ti, kteří kandidují do Senátu, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Politické strany nebo hnutí musí vady v kandidátních listinách pro komunální volby odstranit už do příštího pondělí. Zámecký park ve Velké Bystřici na Olomoucku dnes hostí tradiční akci s názvem Astroparty. Lidé při ní tentokrát budou sledovat částečné zatmění slunce a Perseidy. Sraz zájemců je v 17 hodin v amfiteátru. Součástí programu bude i astronomický kvíz, říká jeden ze spoluorganizátorů Miroslav Pech.
4: Vlastně soutěží tým rodiče dítě. Každý má své otázky a vlastně ty body se pak sčítají a vyhlásí se vlastně nejlepší pár rodič a dítě. A je to klasický, jako máte hospodský kvíz, akorát vlastně je to v amfiteátru pod širým nebem a je to na astronomický téma. Sport.
1: Fotbalisté Sparty si Ligu mistrů nezahrají. Po úvodním domácím vítězství 2-1 prohráli v Lyonu 0-3 a vypadli ve třetím předkole. Pražany tak v této sezóně čeká Evropská liga. Počasí. Zítra čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 mezi 264. a 283. kilometrem ve směru na Ostravu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je tam uzavřen. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
6: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
5: Co by ho mohlo rušit v případě
6: Petra? Já si myslím, případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
5: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za dešť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
2: Humoria.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl. To je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jste si nějak zašel, pane Melichar?
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu, ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil včil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ježi, teda ne.
3: Nebo aspoň rychlo kvašňák.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltánek láku nebyl?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fuč a vou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: Ajejejejejej.
4: Striptýz.
3: No. Mě bolí hlava až po černic.
4: Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
4: Co říkáte striptýz?
2: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebylo.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Selava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: objednávka
1: tip.
0: Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Selavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: Já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině

0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Stále si můžete vybrat, první souboj je tady. Jaroslav Štrc, Lubomír Lipský, Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
2: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
1: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
4: Dobrý den.
3: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
1: Ano.
3: Ale hlasuju pro dvojku.
1: Dobře.
4: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
1: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salovu, vás, Patriku.
1: Děkuju.
4: A vás
5: chtěl
4: taky.
5: Bych Bčko.
1: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
6: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
1: Petře, vidíte mi pod ruku.
4: Bohužel vidím.
1: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla, Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
7: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
8: Kde to je?
7: To je tam v Kamenném hvozdu.
8: Ježišmarja, tam taky striptease?
7: Ne, tam se dělal Rothschilda.
8: Rothschilda?
7: Rothschilda.
8: Co to je? Taky nějaká sprostňárna.
7: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
8: Ježe, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
7: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
8: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
7: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar. No,
8: pracháče, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
7: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
8: Ani jeden, proto já takhle dohádím. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez nožky nad hlavou?
7: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta nožka vlastně je?
8: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
7: Počkejte, ale vy máte střechu?
8: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
7: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech, víte?
8: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
7: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
8: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
7: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
8: Mrko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
7: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
8: Ty právě nemám, takže mi kape...
7: Na maják.
8: Ale ne! Na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Je, že v téhle mizerný době dnes,

0: neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
1: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
0: Starám se o fondy.
1: Děte, vy máte nějaký fondy?
0: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
1: A co pak to došli?
0: Došli na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barem. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt týšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
1: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele,
0: no.
1: Bez došku, no. Bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
0: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočený až po krk.
2: By to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá, a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
3: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře a vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu, a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho Souboj s pamětí byl úžasný.
2: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka, bylo to i ve Videostopu něco podobného,
3: ano,
2: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
3: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
2: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
3: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný, a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
2: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali?
3: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Opustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás se chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pán zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujice, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco si tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900.
2: A
1: číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před
3: tak
4: lety.
3: Bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr, a je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, nebo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Dobře, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek, jo. Díky.
4: Děkuju.
5: Naslyšenou, krásný den, čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den, po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satří psychiatrický léčení, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak zdravím, ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Satří, jak se o nás starají a jste super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Já ti pak omluvím a ceremonie, že se sem nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chlapi! Prosím, pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
8: Ne.
7: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
8: Já.
7: A jste už tady dlouho? prosím? Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl.
7: Ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil, no tak normálně ty věci, že ano? No tak městem, tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
7: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
9: nepřipouštějte. To si vůbec nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
7: No prosím, to jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nenou koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: No, co má znamenat, ty fialky a víno, no tak to...
7: No přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no
9: fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda.
7: Ale prosím tě, neuvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
9: No jo?
7: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
7: Já najednou v košili.
9: No já, no když je to jednoduché, když jste přišel, byl mám horko, tak se sundal sako, ne?
7: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
9: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
7: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
7: Já pán nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale...
9: A děte.
7: No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
7: No, teď tamhle někde dlatní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, to nemá cenu, teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, no, ne, já prosím, tak se dostal. No.
9: A co bys měl myslet?
7: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet, no jakože... To, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a? No a co? No tak já jsem to zkrátka nechtěl, paši, to riskantní.
9: A co je riskantní?
7: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
9: No tak.
7: Víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no a jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak mi tady, jo?
7: Já si, pane, nemám
9: nic konečnýho. V košili a já jakože nic, jo?
7: To řekla Máňa, já nic takového neřekl.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
7: Na stranu.
9: Sedět! Čekat! Přijdu!
7: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Takže Náhorský šípr Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín, zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů Náhorský šíp a Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadný. Aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. Čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl. Správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
5: Opravdu?
6: Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím, jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
6: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E.
6: E.
4: No, a jinak v pořádku.
5: Pane Maro, já mám takový problém. Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl...
4: Plajte! Chodník, Konvalinka, chodník jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no. Dokonce. Tady to vidíme v vašich materiálech. Čile, kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čile, tak jako občas, no.
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a přitom šlo o sex, jak by víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všechno musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů! Humoriáda.
1: Ta dnešní už tady čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné, těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoucká charita bude mít od září nového ředitele. Dneškem začíná platit část nových evropských pravidel pro obaly. Tradičního bělotínského týdne zpěvu se letos účastní 180 amatérských umělců. Zítra čekáme jasno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Charitu Olomouc povede od září nový ředitel. Petra Prince vystřídá ve funkci jeho zástupce Jan Buka. Dosavadní ředitel Prince rozhodl změnit práci. Organizaci vedl 7 let. Jeho nástupce působí v olomoucké charitě od roku 2014. Začínal v přímé práci s lidmi bez domova. Později vedl nízkoprahové denní centrum a stal se také zástupcem vedoucího střediska pro lidi bez domova. V období koronavirové pandemie a uprchlické krize vedl Centrum materiální pomoci, uvedla charitní pracovnice Marie Šnevajsová. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se od dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem FIPAS. To je zkrátka pro syntetické látky, odpuzující vodu a masnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na masná jídla. Pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
4: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
3: Nejzásadnější změnu pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. Do Hranic a Bělotína na Přerovsku zamířilo 180 amatérských zpěváků z celého Česka. Účastní se tam tradičního letního setkání s názvem Bělotínský týden zpěvu. Nacvičují při něm skladby českých i zahraničních skladatelů. Prezentovat je budou na koncertech ve čtvrtek a v pátek. Uvedl to pořadatel akce Eduard Kavala.
5: My jsme nepřerušeně opravdu 35. ročník a já jsem tomu rád, že ten zájem těch zpěváků pořád je a každý rok jsou tady nové tváře. Letos třeba je tady skupinka zpěváků z pěveckého sboru Pražského dopravního podniku, takže jsou tady lidé, kteří jezdí s metrem a zároveň prostě ve povečerech zpívají. Sport.
3: Čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice nepostoupila. Časem 52,43 sekundy obsadila v rozbězích 400 15. místo. Počasí. Zítra čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V ulici Brněnská v Prostějově havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky, jízdní pruh je uzavřen. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: také dnes s Tomášem Kedziorem. Pěkné odpoledne. Vydáme se do Velké Bystřice na Astroparty, kde plánují mimo jiné pozorování zatmění slunce. Mluvit budeme o plánovaných veřejných dobíjecích stanicích pro elektromobily, které budou v Olomouci. Navštívíme i Vrchoslavice, kde mají velmi zajímavou naučnou stezku. A seriál o zoo na Svatém kopečku dnes představí Hroznýše Královského. Tak ať se dobře poslouchá.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Markéta Šerfová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Vedení Olomoucké radnice chystá projekt na vybudování zhruba 30 veřejných dobíjecích stanic. Ve výběru je zatím 35 míst, především na velkých sídlištích. Dobíjecí stanice by měly být součástí lamp veřejného osvětlení a fungovat by měly za 2 roky, řekl vedoucí odboru strategie a řízení magistrátu Zdeněk Bogoč. Více informací se dozvíte v následující hodině. Novou naučnou stezku můžou navštívit zájemci ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Na jejím provozu se podílí tamní spolky, které jednou za zhruba 6 týdnů obmění informace na jednotlivých zastaveních. Aktuálně se lidé na trase dozví zajímavosti od Zahrádkářského svazu. Pokračuje nezávislá místostarostka obce Adela Palíšková.
3: Je to zhruba 6 kilometrů, možná něco málo pod 6 kilometrů a můžete jít nejenom po zpevněných cestách jako asfaltových, ale taky na zatravněných polních cestách. Stezka končí tam, kde vlastně začíná. Start a cíl je jedno místě, to znamená za hřbitovem ve Vrchoslavicích.
2: Více o Vrchoslavické naučné stezce se dozvíte už za chvíli ve Dni v kraji. V Bělé pod Pradědem na Jesenicku skončily práce na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody v místní části Adolfovice. Investice za 133 milionů korun má posílit stabilitu dodávek pitné vody v regionu. Podle ředitelky firmy Vodovody a kanalizace Jesenicka Lenky Podhorné aktuálně probíhá kolaudační řízení a poté vodohospodáři uvedou nový vodní zdroj do provozu. Dělníci dokončují opravu silničního mostu přes řeku Bělou v Mikulovicích na Jesenicku, který silně poškodili předloňské povodně. Oprava za zhruba 17 milionů korun začala v dubnu. Už 17. srpna by měla stavební firma opravený most předat a cesta přes řeku bude znovu průjezdná, doplňuje starosta Roman Šťastný, zvolený za hnutí STAN. V Uničově a 9 okolních obcích platí zákaz odběru povrchových vod. Nařízení vyhlásili úředníci odboru životního prostředí Uničovské radnice a týká se všech vodních toků a nádrží v okolí města. Podle mluvčího města Marka Juráně by lidé neměli zalévat zahrady, napouštět bazény nebo umývat auta. Zákaz platí do odvolání a vztahuje se také na závlahu veřejné zeleně nebo zalévání sportovišť.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Meteoroložka Marie Glofáková na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak nejprve se ohledněme za dnešním krásným prázdninovým dnem. Jaký byl z hlediska počasí v Olomouckém kraji?
2: Byl celku slunečný, teploty se pohybovaly v maximech nejčastěji mezi 23 až téměř 27 stupni Celsia a nejtepleji bylo na stanici Dubicko. Vítr foukal severovýchodní a stále fouká mírný od severovýchodu mezi 2 až 6 metry za sekundu. To pocitově ty teploty asi trošku schlazuje, ale myslím si, že je to vcelku příjemné.
1: Dneska večer nás čeká částečné zatmění slunce. Jaké budou podmínky pro jeho pozorování?
2: Bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia, v údolích až 7, takže pokud budete chtít pozorovat Perseidy později ještě, tak si určitě vezměte nějakou mikinu nebo bundu. Na horách se teploty budou pohybovat nejčastěji kolem 9 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý ze severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: No, k pozorování hlavně toho meteorického roje je potřeba jasná obloha, takže dá se to aspoň přislíbit, nebudou ani nějaké takové rozptýlené mraky?
2: Naprosto jasno. Jak jsem už uvedla.
1: Naprosto jasno, tak to je opravdu slibné. Pojďme teď počasí zítřka, jaké bude v Olomouckém kraji.
2: Zítřek bude i nadále jasný, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni Celsia. Vítr bude o něco slabší, je nadále severovýchodní mezi 2 až 5 metry za sekundu, ráno a večer bude spíš jenom slabý, proměnlivý. No a vypadá to, že jasná obloha se udrží až do neděle.
1: Meteoroložka Marie Glofáková ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a za chviličku se vydáme na už řečenou naučnou stezku ve Vrchoslavicích, kde mají pokaždé něco trošku jiného.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vydáváme se do Vrchoslavic, tedy na samotný jih Olomouckého kraje. Investovali tam do naučné stezky, která vede v okolí obce a má 12 zastavení. A aby trasa byla zajímavá, informační tabule se zhruba každých 6 týdnů mění.
1: Vždycky se

0: natočit půl dva vruty, nadzvednout to, vyměnit papír a našrubit ho zpátky.
1: Tomáš Cezar nadzvedává plexisklo na jednom ze zastavení naučné stezky ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Pomáhá mu nezávislá místostarostka obce Adéla Palíšková.
2: Moment ještě.
0: Srovnáš to ještě?
2: Asi dobrý. Mírná nerovnost lahodí oku.
0: Zpátky šroubky. Tak, hotovo.
1: Tomáš Cezar je z Vrchoslavického zahrádkářského svazu. Právě ten teď bude několik týdnů mít naučnou stezku na starosti a lidem na jednotlivých zastaveních představí zajímavé rostliny.
0: Jsou to vlastně takové keře a stromy, které tu sice můžete pěstovat, ale nejsou těch zahrádách jako úplně běžné. Buď se pěstovali dřív a přestali se jako celá ta myšpule, nebo je to něco, co je novější, ale se to tu není ještě úplně běžné. Jako případně to, jako to pěstování nám umožnilo vlastně to oteplení.
1: Každých zhruba 6 týdnů se podle Adély Palíškové stezka promění.
2: Chtěli jsme, aby to byla věčně živá stezka a protože víme, že ti lidé po té stezce chodí, tak jsme jim chtěli tu procházku trošičku zpříjemnit a zatraktivnit.
1: Aby nečetli pořád to stejné.
2: Ano, aby to bylo po každé trošičku jiné.
1: My stojíme u hřbitova, tady ta stezka začíná. Jak je dlouhá?
2: Je to zhruba 6 kilometrů, možná něco málo pod 6 kilometrů. Stezka končí tam, kde vlastně začíná. Start a cíl v jednom místě, to znamená za hřbitovem ve Vrchoslavicích.
1: U prvního a zároveň i posledního zastavení je navíc truhla, která má na sobě zámek s číselným kódem. I ta je součástí stezky.
2: K otevření truhly s pokladem vám chybí 4 čísla, která si po cestě vyluštíte a číselný kód, který vyluštíte, můžete použít k otevření truhly, kde si vezmete něco málo z pokladu.
1: Takže teď jsme vlastně zadali číselný kód. Kdo úspěšně kód uhádne, může si vybrat odměnu. Tentokrát v podobě sáčku se semínky.
2: Vděčná květinová směs, za to budou vděční nejenom děti, když si ji zasejí, ale také motýly a včely a pár takových těch celoročních zelenin, které tady můžete v našich zeměpisných šířkách zaset a vypěstovat.
1: Po zahrádkářích stezku příští měsíc převezmou dobrovolní hasiči. Po nich budou na řadě fotbalisté. Z Vrchoslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
4: A co bude po písničce? Vydáme se na jedno velmi zajímavé místo, kde dnes budou dělat velmi zajímavé věci. Astroparty už chystají ve Velké Bystřici, plánují pozorování zatmění slunce, pozorování Perseid i další vědomostní hry. Za chvíli se tam vydáme. Země.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Den v kraji a dneska očekáváme zajímavé nebeské úkazy. Astroparty právě začala v parku ve Velké Bystřici a na místě je reportér Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Hezký podvečer z parku ve Velké Bystřici, kde už se to všechno chystá k tomu zatmění, které se objeví po 19. hodině. Sluníčko, které svítí tady na ty stromy, my stojíme zrovna ve stínu, nám ukazuje, že je krásné, jasné počasí, takže veškeré ty nebeské úkazy by dneska měly být velmi dobře vidět a k tomu ještě přispěje speciální technika, kterou tu mají připravenou. My jsme tu připraveni s organizátory té akce. Jedním z nich je doktor Miroslav Pech. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Doktor Miroslav Pech ze Společné laboratoře optiky, což je pracoviště Akademie věd České republiky a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, takže vy určitě máte doma nějaké dalekohledy.
3: No já doma mám taky, ale mám malý, ale hlavně máme ve Společné laboratoři optiky vlastně pro výukové účely, máme několik dalekohledů, které vlastně můžeme používat pro tyto účely.
2: Jak se vyvíjí tahle pozorovací technika za tu dobu, co vy jako astrofyzik máte možnost to sledovat?
3: Tak hlavně, jako když to se vezme z toho veřejného hlediska, tak se to hlavně slevňuje. Jo? Že teďka už je to celkem pěkně dostupný za celkem nízký peníze se dá koupit velice kvalitní jednak optika, ale i elektronika na tyhle ty dalekohledy.
2: Nejen Český rozhlas Olomouc, ale řekl bych, že všechny stanice Českého rozhlasu dnes upozorňují na to, že není dobré se dívat do slunce přímo, že není dobré ani používat nějaké improvizované stínítko jako CDčko nebo disketu, protože tam přesto nějaké spektrum proniká, ale mít speciální brýle a ty jsou tu také připraveny.
3: Ano, my jsme vlastně objednali předem, protože jsme věděli, že bude poměrně zájem o ně, tak jsme objednali poměrně velké množství těchto brýlí certifikovaných a tyhle jsou bezpečný, protože jak jste říkal, takový CDčko nebo disketa propustí celkem nebezpečné záření a jelikož vlastně ta zornička se rozšíří na maximum, takže vlastně to záření pak to vstupuje mnohem větší množství, takže z tohohle hlediska je to celkem nebezpečný. Takže opravdu opozorňujem, nedívat se, hlavně se nedívat přímo do slunka, i když zapadá, stále je to nebezpečný, můžete mít zánět spojivek, anebo si můžete zničit v horším případě sítnici.
2: Tady jsme pod odborným dohledem u toho pohledu na nebe. Kromě toho, že dnes se uskuteční po 19. hodině tady v našich zeměpisných délkách a šířkách, tedy víc než 80% zatmění slunce, tak ve Španělsku bude totální. My tu máme přímý přenos, dokonce přislíbený z těch míst, kde to zatmění bude úplné. A kromě toho potom následují další nebeské úkazy, další nebeské divadlo.
3: Ano, teďka letos se to pěkně sešlo. My tady vlastně každý rok jsme 12. srpna vlastně na pozorování Perseid. To děláme každý rok, tak tohle astroparty. Letos se to dobře sešlo, že vlastně večer před maximum Perseid je i zatmění slunce. Takže je to super, máme vlastně akci dva v jednom.
2: Prostor už se hodně zaplnil dětmi, možná slyšíte ty smějící se na houpačce, opodál si děti kreslí a malují. My tu máme dalšího pořadatele Antonína Švába. Jak bude probíhat ta dnešní astroparty a dokolika?
4: Dnešní astroparty probíhá až do 2. hodiny raní, nicméně aktuálně probíhá do 8. hodiny sledování částečného zatmění slunce, potom od 8. do 9. hodiny bude probíhat astrokvíz, tedy určen pro rodiny s dětmi a následně po 9. hodině se přesuneme na louku, kde budeme sledovat právě Perseidy.
2: Je tu i lecos k zakousnutí, exotické ovoce dračí znám, tu jsem objevil třeba i hadí, mají tu jiné pochutiny, takže ani o občerstvení není nouze a máme tu i mladého astronoma, kolik ti je?
5: 11.
2: Už jsi viděl někdy zatmění slunce?
5: Jo, viděl jsem před 2 roky, ale to jsem měl štěstí, protože bylo většinou zataženo a zrovna se ukázal průrva v těch mracích zrovna, když to bylo.
2: A co ještě tady s panem doktorem Pechem v astrokroužku děláte, co tě baví?
5: No, třeba různě vyrábíme věci, například vyrábíme takovou z papíru základnu na měsíci a nebo jsme i vyráběli rakety napumpované.
2: No, ale co si můžete vyzkoušet i tady z Velké Bystřice, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc pokračuje. Za chviličku se zaměříme na plánované veřejné dobíjecí stanice elektromobilů, které budou v Olomouci.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Den v kraji, a podíváme se do města, kde chtějí radní vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Umístit je plánují především na olomoucká sídliště, kde lidé nemají možnost vlastního parkování, stání a nabíjení. Zatím si vedení města nechalo zpracovat vhodná místa, poté bude řešit financování projektu.
1: Chceme využít právě tady této lokality na tom dolním náměstí. Chceme, aby to využívali turisté a návštěvníci centra Olomouce a rezidenti.
2: Na dolním náměstí v centru Olomouce mi náměstek primátorky Tomáš Sýkora z hnutí ANO ukazuje parkovací stání. I tady by mělo fungovat 5 veřejných dobíjecích stanic. Město vytipovalo místa pro prvních 30 nabíjecích míst. Využívat budou především lamp veřejného osvětlení. Přesnější harmonogram chce dát vedoucí odboru strategie a řízení olomouckého magistrátu Zdeněk Bogoč radním k posouzení v lednu příštího roku. Půjde o vyhrazená parkování, takže Zdeněk Bogoč čeká odezvu místních.
3: Protože dojde ke snížení počtu parkovat míst a podle výkonu těch nabíjecích stanic tam bude omezená doba stání.
2: Mezi prvními by veřejné dobíjecí stanice mohly být v sídlištních ulicích Handkeho, Družební nebo Lužická. Pokud v lednu radní schválí návrh, vypíší koncesy na vybudování a provozování prvních 30 veřejných dobíjecích stanic na pronajatých pozemcích města. Pokud se externí investor nenajde, svěří výstavbu a provoz některé z městských organizací, doplňuje Tomáš Sýkora.
4: Tento postup se osvědčil ve Vídni, v Göteborgu i v Brně, kde teda město zůstává tím pánem té sítě.
2: Podle Lukáše Kaduly z Centra dopravního výzkumu je síť dobíjecích stanic aktuálně dimenzovaná na 3,5x víc vozidel s externím dobíjením, než kolik jich v Česku je.
5: To znamená, že z hlediska připravenosti dobíjecí infrastruktury je Česká republika nad evropským průměrem.
2: Tomáš Sýkora ale upozorňuje, že velkou část nabíječek nemají právě obyvatele lidnatých sídlišť po ruce a dobíjení pro ně vychází relativně draho.
4: Samozřejmě jsou ty dobíjecí stanice hlavně u těch obchodních center, ale my chceme, aby v tomto skutečně byl systém, aby Olomouc šla po vzoru té Vídně, Göteborgu a Brna.
2: Aktuálně Centrum dopravního výzkumu dokončuje projekt, který zhodnotí připravenost českých regionů na rozvoj elektromobility i stav veřejné dobíjecí infrastruktury. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Pardubické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, hačku daj.
1: Je tu den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a vydáme se za plazy, obojživelníky a bezobratlými. Ti jsou velkou chovatelskou vášní zoologa Pavla Javůrka, který působí v olomoucké zoo. Dnes nás v letním seriálu vezme ke zvířeti, které může na první pohled budit respekt. Jak ale za chvíli zjistíte, zdání může někdy klamat.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
3: My jsme společně vyrazili do terária, které naši návštěvníci najdou v pavilonu žiraf, ale rozhodně to nejsou jediná terária, která v areálu máme. Máme je dokonce i ve východu ze zoologické zahrady, v pavilonu Kalahari nebo třeba i na jihoamerickém pavilonu.
4: Pojďme si představit jednoho z obyvatel tohoto terária u žiraf, Hrozníše královského. Vidíme ho tady pěkně smotaného do takového opravdu velkého klubka. Znamená to, že je královsky velký?
3: Je otázka, co je královsky velké, to si každý asi představí pod tím pojmem něco jiného. Každopádně to zvíře, na které koukáme, je samice Hrozníše královského, která svého času byla marketingový pracovník, protože i já jsem marketingový pracovník, tak tahle ta Hrozníška byla zvíře, které jsme prezentovali často našim návštěvníkům, školám, teď třeba probíhají v letních měsících naše příměstské tábory, takže i těch se účastnil tenhle ten konkrétní jedinec, ale vzhledem k tomu, že ona potom přerostla, řekněme, možnosti terária, které máme v kanceláři, tak se rozhodlo, že se přesune tady do expozice. V tuto chvíli ten had má, řekněme, okolo 3 metrů, odhaduju, a hmotnost má něco přes 20 kg, takže opravdu už je to jako vzrostlá samice. Najdou se mezi těmi Hroznější královskými samozřejmě i větší jedinci, můžou mít třeba i přes 4 metry, ale to už jsou hodně velký zvířata, ale i tak je to had, který třeba jakoby může být chován v domácích chovech, protože ti Hrozníši bývají relativně mírní, klidní hadi. A i když ta velikost může být třeba na škodu, tak na druhou stranu zase ta manipulace s tím hadem může probíhat poměrně rozumně, protože ten had bývá klidný.
4: Odkud původně Hrozníš královský pochází, kde je jeho přirozené prostředí?
3: Tak areál výskytu tady u toho hada je prakticky střední a jižní Amerika. Co se týče jídelníčku, tak je to had, který se živí hlodavci. Vzhledem k jeho velikosti už ti hlodavci samozřejmě musí být taky větší, tak ve výsledku to vlastně nemusí být jenom hlodavci, ale můžou to být třeba zajícovci, jako třeba králíci a podobně, ale ona je krmena převážně morčaty nebo třeba velkými potkany. Co se týká věku, má asi okolo 6 let, odhaduju, protože jsem ji přijímal do zoologické zahrady já, co by mláďátko asi 50 cm, tak opravdu jako vyrostla prakticky se mnou tady, a věk dožití u těch zvířat může být klidně okolo 30 roků.
4: Zajímá mě ještě samozřejmě jeho uvozovkách nebezpečnost, to je asi to, co lidi, když potkají takhle velkého hada, nejvíce zajímá.
3: I když je to had, který není jedovatý, tak i on v podstatě má ozubené čelisti. Ty zuby u těch hroznýšovitých hadů obecně jsou poměrně dlouhé. A někdy holt i to zvíře prostě udělá chybu, splete se a může kousnout. A pak ta kousnutí bývají jako nepříjemná. A co často tady z těchto situací jako vyplývá, je to, že se člověk lekne a ten úlek způsobí to, že vy třeba jako cuknete od toho místa toho kousnutí a pak si třeba roztrhnete tu ránu o ty zoubky nebo si tam ty zoubky zalámete a to potom může být jako dost nepříjemné, bolestivé. A může to způsobit potom ještě nějaké další jako návaznosti ve smyslu třeba nějakého zánětu nebo něčeho takového.
4: Když jsme se ještě bavili o tom, jakou loví Hrozníš královský potravu, tak jakým způsobem se při tom lovu chová v přírodě?
3: Tak úplně stejně jako v tom teráriu, v podstatě ten had se zakousne do těla té kořisti, přitáhne si ji vlastně ke svému tělu a následně smyčkami těla ji obtočí a tím ji zabije.
4: A pak ji spolkne a tráví?
3: Ano, pak ji spolkne vlastně v celku, začínají ti hadi ve většině případů od hlavy, někdy se třeba jako spletou, ale od té hlavy je to prostě pohodlnější, protože ty končetiny toho zvířete se potom třeba nespříčí v té tlamě tomu hadovi.
4: Je Hroznýšů královských na světě dostatek nebo patří mezi zvířata, která jsou ohrožena?
3: Nejsou to ohrožení zástupci mezi hady. Tohleto zvíře je opravdu běžné mezi soukromými chovateli a je to had, který není ohrožen ani v přírodě. Může se stát, že jsou samozřejmě nějaké populace na nějakých třeba malých ostrovcích, kde to může trošku jako být jiné, ale obecně ten druh jako ohrožen není.
4: Říká vedoucí vzdělávání a marketingu a také chovatel Pavel Javůrek ze Zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
1: Zítra pro vás také odvysíláme Den v kraji. Věnovat se budeme třeba následkům předloňských povodní na Jesenicku. Ale dál poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Budeme vám hrát dechovou a lidovou muziku po zprávách.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník a ČT Art. Legenda české hudební scény se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Do tendru na opravu historické brány v Mohelnici se nepřihlásil žádný zájemce. Chmelaři letos očekávají podprůměrnou úrodu chmele. Horší bude i kvalita. Olomoucká univerzita pořádá společné pozorování zatmění slunce. Zítra čekáme jasno a teploty do 28 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Vedení Mohelnice dočasně odložilo plánované opravy historické brány ve Smetanově ulici. Do výběrového řízení na zhotovitele se nepřihlásila žádná firma. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
4: Pilíř té historické brány je národní kulturní památka a vzhledem k tomu, že to je národní kulturní památka, tak ten zhotovitel musí být zapsán v registru ministerstva kultury a musí mít příslušné reference.
2: Sedmým dnem pokračuje demolice schořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Pracovníci postupují od horních pater. Včera zbourali jednu z výtahových šachet a dnes se zaměřili na rozebírání jihovýchodní části poslední stojící stěny. Celé torzo by měli odstranit nejpozději do začátku září. Příčinu červencového požáru dál zjišťují kriminalisté a hasiči. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude tento rok taky mít horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a nedostatek srážek už od zimy. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé mají totiž z pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel je v nákladech na výrobu piva jen malou položkou. Společné pozorování zatmění slunce a meteorologického roje Perseid nabízí zájemcům pracovníci Olomoucké přírodovědecké fakulty. Akci budou pořádat na terase fakulty. Součást bude odborný výklad nebo přednášky. Bližší informace jsou na webu Univerzity Palackého.
5: Večerní program začne v 18 hodin pozorováním slunce pomocí speciálních teleskopů. Vstup je zdarma. Zhruba od 22 hodin do půlnoci uvidí návštěvníci Perseidy. Padající hvězdy mají v polovině srpna své maximum a při dobrých pozorovacích podmínkách se dají vidět desítky Perseid za hodinu. Venkovní pozorování bude záviset na aktuálním počasí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Český desetibojař Tomáš Järvinen po dvou disciplínách odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. Juniorský mistr světa z roku 2024 si poranil stehenní sval. Vilém Stránský je po třech disciplínách sedmý, Ondřej Kopecký 12.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 na 286. kilometru ve směru na Ostravu hoří u svodidel tráva. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Možná se chystáte na zatmění slunce anebo i na Perseidy, tak si to všechno hezky užijte, ale ještě předtím vším na vás čekají písničky pro radost, tedy lidovky a dechovky na vaše přání. Už teď si o ně můžete volat na známé telefonní číslo 221 555 444 a pokud sami nepotřebujete vybírat písničku, tak můžete poslat přání SMS-kou na linku 723 70 33 51. Hezký poslech.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Jsou tu lidovky a dechovky na vaše přání, tedy obvyklé písničky pro radost, a já jsem rád, že se nám jako první dovolala paní Marie z Kroměříže. Dobrý podvečer.
2: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Uničova, Marušce do Hrabišína, Miladce do Přáslavic, Zdeničce do Horochova, Zdeničce do Prostějova, Vláďovi do Tovačova a Jindřišce Naďové do Kroměříže. Pane Jiří, vám moc děkuji a zase se budu těšit někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, a hrát budeme také pěknou písničku pro paní Anu Píšovou z Bukovic. K dnešním narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Pěkně to oslavte, přeje dcera Zdena a také Rosťa.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Budvarka nám vyhrávala cikánku, což asi nebyla pravděpodobně požadovaná cikánko, ty krásná, ale prostě stejný název. Tak doufám, že udělala radost i tahle ta písnička. A my pokračujeme s panem Antonínem z Bedihoště. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer posluchačům Rádia Olomouc. Písničku věnuji všem věrným Moravanům, kteří jsou hrdí na své moravanství. Také sobě, jen tak pro potěšení a pro radost mých těžkých nemocí. Pozdravuji srdečně paní, vysoce inteligentní Věrku Smolkou z Bedihoště. Radostí já sám, že jsem já, Tonda z Bedihoště, dostal prostor ve vysílání. Vřele, pane moderátore Jirko, děkuji, mějte se moc hezky a někdy příště nashledanou.
1: Naslyšenou, hrát budeme také pěknou písničku pro Františka do Brna, přeji mu pohodové dny, prožité ve zdraví a božím požehnání, totéž přeji i vám, napsala Eva z Modřic u Brna. Hezký podvečer a písničku na oplátku pro pana Jiřího z Litovle, děkuji za pozdrav a písničku a přeji panu Jiřímu krásně prožité dny ve zdraví, spokojenosti, pohodě a lásce. Totéž přeji i celé rodině, napsala Marie z Prostějova. A ještě jedna SMS-ka, zahrajeme Staňce z Lomnice, Lidušce z Doubravice, Josefovi a Jarušce z Malé Moravy, Lidušce a Věrušce z Olomouce, Jiřímu z Litovle, písničku posílají Jana a Jiří z Roštění.
0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Speleoterapie je léčebná metoda, která využívá specifické mikroklima jeskyní. Zaměřuje se hlavně na léčbu respiračních onemocnění, alergií, astmatu a kožních problémů. Je nedílnou součástí léčebného provozu sanatoria Edel ve Zlatých horách, odkud k nám přijela do

29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla písnička Děvčátko, kterou zpívala Veselka, a já už tuto chvíli zdravím paní Danu z Valšova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych prosila o zahrání písničky pro kamaráda Mirka ze Široké Nivy, pro kamaráda Milánka a Pavla z Čakové. A děkuji jim za pomoc. Mirna mi vymaloval a dneska vaří dobrou držkovou polévku a za dobrý oběd. Tak bych chtěla nechat zahrát pěknou písničku a zdravím je.
0: Dobře, mějte se hezky, nashledanou. A hrát budeme také k dnešním narozeninám mamce Vlastě Pobudské do Jestřebí. Vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu, aby poslouchala kluky svoje, to přeje Martin. Také budeme hrát se střenicím i bratrancům a do Českého rozhlasu Olomouc. Pohodový večer i dobré zdraví přeje sestřenice. A zahrajte prosím do Zábřeha k zítřejšímu svátku Alence Hojerové. Vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu přejí Sedláčkovi z Kremačova. No a my už pomalu pojďme hrát vybranou písničku.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Byla noc krásná májová, zpíval Petr Fink. Vypadá to, že budeme mít krásnou noc srpnovou a k tomu všemu vám teď vybrala písničku i Anička z Bludova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště toho dnešního, a milovníky dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. Takže posílám písničku Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova, Františkovi od Brna, Marušce do Bludova, Marušce do Kolšova, paní Marci do Žulové, Jarušce a Pepovi do Malé Morávky, díky za pozdrav, i Ivanovi od Opavy a jeho paní. Bolůvkové knedlíky by se hodili k večeři a manželům Blížňákovým do Rapotína, kteří rádi poslouchají krásné písničky. Přeji všem zdraví, štěstí, pohodu a lásku a vzájemné porozumění a všem Bludovákům Anička.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Samozřejmě ty borůvkové knedlíky by byly super, jen ty černé létající potvůrky by je nesměly všechny sezobat. Hrát budeme dechovečku drahé mamince Božence Horníčkové, Zdence Šínové do Hrochova, kamarádce Jarmilce, Věrušce Halouskové s Adámkem do Bílovic. Zlatíčka, posílám vám písničku pro radost a potěšení, mějte se sluníčkově a pevné zdravíčko, moc se opatrujte, zdraví Broňa. Také budeme hrát písničku jako poděkování za zahrání od Břeti ze Štítu. Zdravím moji tetičku Baťovou, přeji oběma hodně zdraví a pohody, napsala Jarka Chalabalová.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Babouky jste určitě poznali a písnička Sluníčko zachází a ono se bude schovávat dnes, takže věřím, že si to po 19. hodině užijete. Teď ale stále písničky pro radost a na telefonní lince pan Jirka z Olomouce. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer, pane moderátore i redaktore. Já vám přeju hezkou směnu. Budu se těšit i na staré pecky i legendy. Děkuji za minulý týden ve středu. Přeju hodně zdravíčka, pozdravuji i Český rozhlásek Olomouc, i Český rozhlas, děkuji za všechny pořady. Pane moderátore i redaktore Jirko Matěju, přeju hlavně, aby se vám moc dařilo, děkuji za reportáže sportovní a pořady. Dále bych písničku poslala své manželce Anice a své dceři Lence, která je u nás na návštěvě, poslouchají v kuchyni. U nás tady na Stupkové. Nejvěrnější poslucha Jirka z Olomouce ze Stupkové. Ze srdce moc děkuju i celému českému kolektivu, Českému rozhlasku Olomouc. A přeju hodně zdravíčka, pane Jirko, určitě budu poslouchat legendy po 19. hodině i staré pecky. Moc krát děkuju.
1: Mějte se hezky, naschledanou. Hrát budeme také hezkou písničku do Babic Kopičkovým. Přeji příjemné odpoledne, napsala Švagrová. Pro dobrou náladu a potěšení Zdeně do Pískova zahrát nechává kamarádka. Pro mé zlatíčko k večernímu odpočinku posílám sladkou pusu a krásnou písničku, napsala tvá milující Anička. A nějak mám pocit, že dnes vynecháváme Klárky, které dnes slaví svůj svátek, tak jim taky.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: O té, co dozněla, to platí stoprocentně a samozřejmě Pepíček Zima nemůže chybět ani v našem vysílání. Teď už ale zdravím paní Štěpánku z Čelčic. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, já vás zdravím ještě jednou, pane redaktore, a všechny posluchače. Dnes bychom rádi postali dnešní podvečer poděkování Lidušce Kouřilové, Jindřišce Sladíkové, Anice Koutné do Bruntálu, Vlastíce Skutálkové do Krnova a panu Antonínovi do Bedihoště. A taky všem posluchačům vašeho pěkného pořadu. Vám, pane redaktore, mnohokrát děkujeme a někdy zase naslyšenou. Uvesovi.
1: Naslyšenou. Hrát budeme také pěknou písničku mojí mamince Lidušce Loníčkové a tetičce Drahušce Odstrčilové. Pro krásný večer, pohodu, radost a spoustu zdraví přeje Leona s rodinou a také Karel.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A stále také písničky pro radost, do kterých se dovolala Jiřinka ze Sutkova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a příjemného moderátora pana Matěju. A písnička bude i pro vás, pro hezký podvečer. A chtěla bych pozdravit svoje přátelé a známé. A je to Liduška do Jeseníku s Alenkou, Válkovi do Rapotina, Pankrácovi do Postřemova, Doubrovi do Postřemova, Maruška do Kolšova, Anička do Bludova a Skálovi do Hrabové. A to by bylo... A, no, Krista už doma není.
1: Ale
2: tak to by bylo všechno a děkuji. A mějte se hezky a příjemnou službu, pane Matěju.
1: I vám
2: Matěju.
1: Hezký
2: děkuji,
1: večer,
2: děkuji.
1: Nashledanou. Hrát budeme pro radost z vlažného večera pro Jarmilu, Martu, Blanku a také Jirkovi k dřevu. Jirko, zdravíme tě a díky za písničky. Zdenka z Pískova napsala.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Pozdrav po hvězdách poslala malá muzika na uše Pepíka, no a do finále půjdeme s paní Lídou z Lichkova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer. A ta písnička je, pane moderátore, i pro vás. Pro mě Lídu Kulaxilisovou z Lichkova a pro kamarádku Jarmilu Faltusovou z Lichkova. A moc krát vám děkuji.
1: Tak si užijte a třeba i zaspívejte. Naschledanou.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí radní plánují vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic na sídlištích. Ve Vrchoslavicích na Prostějovsku je nová naučná stezka. V Loučné nad Desnou začalo tradiční setkání řezbářů a dřevosochařů. Zítra čekáme jasno a teploty do 28 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Vedení Olomoucké radnice chystá projekt na vybudování zhruba 30 veřejných dobíjecích stanic. Umístit je chce na především velké sídliště. Fungovat by měly za 2 roky, doplňuje vedoucí odboru strategie a řízení magistrátu Zdeněk Bogoč.
2: Máme vybráno zhruba 35 lokalit, kde bychom chtěli řešit tady tyto dobíjecí stanice s tím, že bychom se klonili k tomu, aby byly součástí lamp veřejného osvětlení. My bychom pro rok 2028 chtěli vybudovat prvních 30 nabíjecích stanic. Máme na to harmonogram kroku, které bychom chtěli potom detailně rozpracovat a předložit radě města v lednu příštího roku.
0: Ve Vrchoslavicích na Prostějovsku je nová naučná stezka. Na jejím provozu se podílí tamní spolky, které informace na jednotlivých zastávkách po několika týdnech mění. Podle nezávislé místostarostky obce Adély Palíškové, stezka začíná a končí na stejném místě a je dlouhá zhruba 6 kilometrů. Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávají dobytek, upozornila na to Asociace soukromých zemědělců. Důvodem je podle ní nedostatek sena nebo jeho rostoucí cena. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat stavy zvířat. Ministerstvo před měsícem umožnilo kvůli suchu využít oznámení tzv. Vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace navázané na počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho ale podle Asociace vyžaduje dlouhodobější koncepci. Festivalem dřevosochání dnes ožila Loučná nad Desnou na Šumpersku. Dřezbáři a dřevosochaři na přehlídce tradičně tvoří svá díla před zraky návštěvníků. Akce včetně doprovodného programu potrvá do sobotního večera. Pokračuje nezávislá starostka Petra Harazímová.
3: Už teď můžu prozradit, že dřevosochaři budou dělat kuličkové dráhy, které zůstanou v našem areálu kavárny Tancírna, a budou to vlastně kuličkové dráhy na náměty jeseníků. Budou to tedy dráhy pro děti, něco nového, co v jeseníkách ještě úplně není. A myslím, že to bude věc, která bude mnoho dalších let sloužit tady vlastně našim dětským návštěvníkům. Sport.
0: Dva české ženské beachvolejbalové páry vstoupily do mistrovství Evropy v Polsku vítězně. Na úvod šampionátu vyhrály sestry Kateřina a Anna Pavelkovy i Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Počasí. Zítra čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici číslo 635 u obce Náklon na Olomoucku se střetlo osobní auto s motorkou. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jízdní pruh je uzavřen. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Rock and Roll Band, vítejte u legend Českého rozhlasu Olomouc, co nejpříjemnější poslech od mikrofonu přeje Jirka Matějů. Naše prázdninové putování po 50 let starých deskách dnes pokračuje album, které vyšlo vlastně skoro úplně přesně před 50 lety, protože vyšlo 25. srpna roku 1976. Je to debutové album skupiny Boston, které bylo skvělé a které vlastně odstartovalo tu následnou vlnu stadionového roku nebo pompezního roku, jak chcete. A do značné míry za to mohla písnička, která celou desku otvírala a která je skutečným megahitem. Modern Feeling, Boston.

Modern feeling, neskutečný riff a celá nahrávka, kterou její tvůrce Tom Scholz cizeloval dlouhé měsíce, můžeme říct možná i roky. Tento kytarista, multiinstrumentalista byl v době vydání alba stále ještě zaměstnancem firmy Polaroid, protože, jak sám někde uvedl, kdyby ta deska propadla, tak by prostě dál chodil do práce a on čekal až do poslední chvíle, až v okamžiku, kdy mu zavolali, že alba se prodalo 200 tisíc kusů po pár dnech a týdnech, tak teprve potom dal ve firmě výpověď. Pro Toma Scholze byl také velmi důležitý, hodně podceňovaný zpěvák Brad Delp, který ale je fantastický a patří k těm nejlepším, kteří se na americké pomprokové scéně ukázali. No a z téhleté debutové desky, která je druhým nejprodávanějším debutem všech dob po Guns N' Roses, tak z téhleté desky pršely i singly. Tím třetím byla skladba Peace of Mind.

Peace of Mind, třetí single z debutového alba americké skupiny Boston z roku 1976, které si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Za rok a půl se téhleté desky prodalo jenom v Americe 6 milionů kusů a je logické, že americké rozhlasové stanice tuhle desku milovaly, protože ten zvuk byl úžasný. Ta kombinace akustické a elektrické kytary byla naprosto dokonalá a líbily se i věci, o kterých by člověk dnes řekl, že to snad ani není možné. Jako druhý single totiž byla vybrána skladba Long Time i s tou dlouhatánskou předehrou, která lehce navazovala fakt, že Tom Scholz poslouchal i vážnou hudbu jako mladý člověk.

Taková je předehra ke skladbě Long Time, předehra, o které Tom Scholz říkal, že to byla vlastně jedna z prvních nahrávek, které kdy udělal s jednou ze svých předchozích kapel, a i pro Boston tahle ta skladba prostě byla dobrá. Kritici mluvili o spojení něčeho, co by mohli dělat třeba i Yes, a řekl bych, že by i po tomhle rádi sáhli. No a když to přešlo do Long Time, tak všichni byli nadšeni.

Long Time a Boston dnes se svým debutem, bezejmenným debutem v legendách Českého rozhlasu Olomouc, deska, která je prostě i po 50 letech úžasná a vůbec se nemůžeme divit, že se stále prodává. My se s ní pro dnešek rozloučíme skladbou z druhé vinylové strany Hitch and Ride, která mě osobně velmi oslovuje, a přestože Tom Scholz nebyl nějak extra plodným autorem, poslední šestá deska vyšla někdy v roce 2013, prostě ty odstupy mezi alby byly velké, tak i kdyby udělal jen ten debut, tak to stálo za to.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku dál přibývá počet OSVČ, celkem jich je víc než 1 200 000. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. A i zítra bude slunečno, teploty vystoupí ke 30. Zprávy a Žofie Nováčková. Hezký večer. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
2: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 000 tun nebo 6 000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5 000 a 5200 tun.
1: Zemědělci na jihu Čech musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
3: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
4: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
3: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastovaly.
4: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
5: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
4: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
1: Desetibojař Vilém Stránský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
6: Tak už při stovce asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to. Počasí.
1: Zítra bude opět jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahu u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. Kolona je z kilometru 35 asi na půl hodiny. V Praze pokračuje silnější provoz. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení Vekbelské směrem z Černého mostu je zdržení asi 20 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
7: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Netely. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
0: Alex a host.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Zítra bude slunečno a teploty se znovu přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření ski areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický k tomu řekl.
2: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
1: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Prameniště, které zásobuje vodou velkou část Turnova a další okolní obce, bude zprovozněné do konce srpna. Českému rozhlasu to řekl ředitel svazu vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk. Historické prameniště Šlejferna stavbaři opravují. Stavba má téměř rok zpoždění, kvůli její náročnosti potvrzuje ředitel Hejduk.
3: Cíl byl jediné chytit co nejvíc vody, protože to souvisí s tím, že pokud jí bude hodně, tak ji bude moct pustit ještě do okolních obcí. To ani projektant nemohl vědět, když ten proběhl za provozu, tak jsme udělali sondy, ale opravdu, když ho zastavíte a vlastně z toho celý rozeberete tu štolu, tak vidíte, že to je trochu jinak. Sport.
1: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saudsko-arabského týmu Al-Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
4: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme, boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domovom, nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
1: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal 2 ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Počasí. I zítra bude jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 je mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a na Teplice. Kvůli změně značení v tunelech zdržíte se tam asi půl hodiny. A pozor u hranic s Polskem, v blízkosti D1 se pazou kozy, tak opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
5: Když se spojí dva správné lidské životy, může vzniknout láska, která překoná všechno.
6: Budeme vám vyprávět příběh manželů, kteří už oslavili smaragdovou svatbu.
5: Byly chvíle, kdy mohl přijít jeden od druhého, ale anděl strážný je vždy ochránil, protože kde je láska, tam je život.
6: Osud jim nadělil zdravé děti a štěstí, které si něžně hýčkají ve svých 75 letech.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Svatá láska je pořad o výjimečných osudech lidí, ale i o skromné lásce.
1: Ze stovek zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který se týká manželů Jany a Václava Soukupových z Přílep u Kroměříže.
0: Nedávno oslavili 55. výročí svatby. Milují se čím dál víc. Možná proto, že už vědí, jak se život může ze dne na den zkomplikovat.
1: Na návštěvu k ním jsme poslali našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Je dobrý den.
4: Vy budete Jana?
3: Ano, my jsme vás vůbec neslyšeli. Vy jste přijeli tak potichu. Dobrý den, vítám vás u nás. Vždycky jenom slyšíme v rádii Patrik Rozehnal a víc nic. Pojďte k nám.
4: Nezavolá. No. Tak přijede. Tohle je kytička pro vás.
3: Ta je krásná, děkuji moc. My máme za týden výročí svatby, tak ona mi třeba vydrží.
4: Yeah.
3: Máme 55 roků za týden. Ta je krásná o srdíčka.
4: No jasně. Vy si to zasloužíte, ne, za ten příběh životní?
3: My jsme strašně z toho překvapení a nemůžeme se z toho zpamatovat.
4: Ale, tak máte ještě chvíli na to.
3: No, a my se tak počkáme.
4: Dobrý den.
5: No, já ani neslyšel, já tam mám rádio. Já tam mám furt ty babské rádia takové, to poslouchám celý den a i ty právě všechno, co tak se týká tady tohoto. Takže to jsem všechno mamku nalákal, no.
4: Tak to je dobře, že posloucháte.
5: Jo. Já to mám dílně a všady prosím rádio sebou ven, bez toho se nehnu.
4: Výborně, no tak teď budeme poslouchat, ale my vás dva.
5: Jo, no ale... No, jestli to zvládnem.
4: Já myslím, že jo.
1: Svůj společný život začali 28. června 1967 na svatbě. Nikoli své, ale na veselce kamaráda tehdy 16-leté Jany.
0: Její tatínek tam dělal šoféra. Přivážel svatebčany a jí, mladé slečny, si nikdo nevšímal.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A pak se objevil takový silnější kluk a říká, co tady děláš? Kam, no mám za družičku. Říká, no moja sestra se vdává, já jsem bratr a jdu za svědka. A tak jsme se tak poznali, ale nic mi to nějak neříkalo. Jsem měla představu o klukovi jinačí. Ale pak začal mít o mě veliký zájem a potom po obědě, jak se začalo hrát, furt si pro mě chodil tancovat, už jsem nesměla s nikým jiným chodit, už si mě, jak když přivlastnil.
5: No a tak jsme tančili spolu hodně a jsme potom na to téma, ona ještě jezdila do Prostějova do školy, na střední školu, no a tak jsem se jí ptal, jestli jako když přijede, jestli můžem někdy dojet a říká, že jo, tak to začalo, že jsem začal jezdit jako k sestře zároveň a oni bývali sousedí, pomáhali, dá se říct, no a tak jsem se vždycky stavil za ňou a tak to začalo, že jsme spolu začali chodit, no.
4: Jak vám připadala? Jak se vám líbila? Jaká byla? Popište nám ji.
5: No, stála chudá, tož byla drobná, nebyla žádná velká, teď ona měla tak 50 kilo, myslím, a tak byla, hezká byla, to se nedá říct, že by byla jako nelíbila, líbila se mi hned na první pohled.
4: Co se tak v tom věku chemicky, nebo já nevím, odehraje, když dostane holka od kluka pusu, nebo kluk tu pusu vlepí, zatočí se svět, nebo jak to je?
3: Tož Vena byl takový, on to uměl. On si mě uměl získat, já jsem třeba neměla chuť. On to tak uměl se přitulit a přimazlit, že ani jsem nechtěla, bylo to.
5: No, ale přitom to byla jako první holka, já jsem měl předtím, jsem nechodil žádnou jinou holkou. Nevím, no, a byla to ta přitažlivost ženská.
4: Co tak jako vnitřně jste prožívali?
5: No tak Bylo to v člověkovi, že to prostě už se začal se těšit, že přijede na ten víkend dom v pátek a prostě bylo to už něco člověkovi zakořenilo, jo? Že ty city se více projevovaly. Pozná to, že je něco, že se něco mění, jo? Že člověkovi něco zakořenilo, dá se říct, takového.
3: No, je to tak. Začala jsem, už se blížil ten pátek, tak už jsem se začala těšit a už jsem si říkala, kam bychom mohli spolu jít, ale musela jsem se doma zeptat. No, ale nejhorší bylo, když jsem třeba přijela z internátu a měla jsem se pak učit na maturitu a Vena chodil z Přílep přes pole do Frištáka, to je takových 5 kilometrů pěšky a já jsem vždycky doma říkala, tati, já se musím jít učit, já budu mít zkoušky. A tak já jsem šla, my jsme tam měli takové políčko přes silnicu a stromy a jahody a já říkám, já se půjdu učit jahodám a vzala jsem si deku a jako sešity a Vena přišel zadem přes les a my jsme se tam učili. Já jsem se učila na maturitu a on mi nedal pokoj.
4: Vy jste se úplně něčemu jinému učili.
3: Ano, my jsme se učili a vůbec nám to nepřišlo, že bych se měla učit. Ale bylo to krásné, to zakázané je vždycky nejpěknější. Bylo to pěkné v té přírodě. Vždycky jsme měli rádi a máme doteď tu přírodu, že... A líbilo se mi, že byl aj urostlý. On tenkrát, jsem si říkala, tak abych věděla, že o toho člověka se můžu opřít a že mu můžu věřit, žádné tintítko, že? Bylo nám spolu dobře, ale že bychom uvažovali o něčem dalším, vážnějším, to nám tenkrát nenapadlo. Ale tak jsme začali spolu jezdit na výlety nebo někde do parku, na zámky a tak. Tak jsme se začali zbližovat a když jsem byla na internátu, tak mi psával dopise. A tak jsem začala taky psát, tak jsme si odepisovali a vždycky jsme si na tu obálku napsali naše heslo, krásné je žít a to máme do dneska a tu písničku máme strašně rádi. A vždycky na tom každém dopisu jsme měli na vrchu napsané krásné je žít. A tak jsme si psali, až pak šel na vojnu půl roku, než jsme se ještě vzali, tak jsme si psali. No a pak to došlo tak, že jsme spolu chodili, já jsem pak začala pracovat ve Zlíně u telefonu a začal za mnou jezdit. A to bylo to, že začal za mnou jezdit, jsme se začali mít rádi trochu víc.
4: Co to je trochu víc?
3: Trošku víc, už jsme se báli dát napřed pusu, že třeba se mi něco stane, že otěhotním nebo něco. A tak jsme se začali zbližovat a zbližovat, až jsem byla těhotná. A tak teď co teď? Teď já jsem měla doma, jsme měli na žabární hospodářství, tak tatínek byl rád, že jsem byla jako kluk, vždycky jsem byla při ruce. A tak jsme spolu začali chodit a teď tatínek, když se dověděl, že jsou těhotná, tak z toho byl špatný, protože jsem měla 20 roku, ještě jsem neměla 19 za půl roku. A on si pořád myslel, že jsme malé holky, že ještě je čas na to, jenomže když se to stalo, tak bohužel se to muselo řešit, že?
4: No a teď rodiče se to asi dozvěděli, si myslím, možná až po tom, co se to dozvěděl Vena, nebo ne? Veno.
5: No, tak já jsem se to dozvěděl, jsem se to, že jako to je fakt. No, prý já jsem jako nedostal ty ženské věci, jo, v měsíčky, jak se řekne. Říkám, nakonec se to, tak se vezneme, není problém. Jenže byl problém s rodičmi a od manželky. Oni prostě, že měli to hospodářství, tak jsme chtěli svatbu. A to možná ještě i dřív, než jsme přišli do toho jiného stavu. To bylo, ještě ne... Teď jsou zemáky, teď budou žňasou a furt prostě byla práce a nebyla čas, nebyl na svatbu. Až se to prostě stalo, tak už ten čas se musel udělat a už nenadělali nic a tak jsme se vzali, aspoň k tomu došlo.
4: Takže no, i svatba se řídí zemědělským rokem, jo?
3: Ano.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jednoho dne se to stane a já budu mít

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Janě a Václavovi Soukupovým. Seznámili se na svatbě. Ona byla družičkou, on šel za svědka. Na svou svatbu si počkali celé 3 roky.
2: Brát se, jak se říká, museli, ale také chtěli, milovali se. Jejich velký den byl naplánován na 1. srpna roku 1970.
1: Co se dělo den předtím? Jak se oba loučili se svobodou?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ten poslední večer, tak tatínek si ke mně sedl na postel, jak jsme se sestrou spávali jako dvojčata, a říkal: Jani, nerozmyslela jsi to? Nechceš zůstat doma? Já říkám: tati, ne. A máš ho vůbec ráda? Já říkám: tož mám, tatíšek, víš, že ho mám ráda. A zůstaň doma. A furt jak kdyby mě přemlouval. Říkám: tati, ale to nejde už, nechtěl mě pustit z domu, nechtěl. A tak jsem se nakonec, jsme si poplakali tu poslední noc doma a šla jsem do Příleba. Už je to tak, jak to je.
4: Co vy ten předvečer svatby,
5: jo,
4: Véno?
5: Předvečer? No, předvečer svatby. Předvečer svatby jel ještě s manželkou, ty jsi měla jet pro svatební šaty, že? Ke švadleně, říkám, tak jsme jeli na motorce jako pro šaty. Jasně, tak jsem jeli a to zase jsme se zastavili na našem místečku, jsme si poseděli, pokusali. Za mnou už tady čekali bratranci, že už tady byli odpoledne a my jsme přijeli o 9, o 10 hodinách ze prvého to. No a tož já jsem říkal taky tehda, říkám, tady se na mě tak dlouho čekali, tož já vám aspoň nalil už tamplu. Jsem za sklinku, co byla po ruce, jsem nalil, tož to vypili. No, ty znám teda nalil, říkám, že to není dobrá. No, však ochutnej. Já jsem jim nalil vodu. Ze sklenky to byla voda.
4: Co si z toho svatebního obřadu nejvíc, kdo z vás pamatuje?
5: No a to takový utkvělo, že měli jsme, jak mamina měla dlouhý závoj, myslím ještě tak ze 3 metry, že? A že jí to povedou družičky, jako jí to potáhla, aby to netáhla. A to se přecházelo z toho národního výboru přes náměstí takových 150-200 metrů, jo? A teď je ten průvočel. A nejlepší bylo, když měla takovýho malýho bratranca a měl cylindřík, malý všechno. Joško, teď tě poneseš vlečku. A oni měli doma taky hospodářství, jako ta. A pro ně byla vlečka za traktor. A on chudák se rozplakal. Říkal: já tu vlečku neutáhnu. No, tak to je opravdu takový zážitek. Z toho na to člověk se vzpomene.
4: Pamatujete si ten první manželský polibek?
5: Jo.
3: Je, pardon. Ano, protože tenkrát byly závoje. A ty závoje byly dlouhé. A byly neprůhledné.

0: Nových rodičů, kde měli pro začátek jen jednu místnost a koupelnu na dvorku.
1: Šťastná a veselá Jana brzy poznala, že bydlet pod jednou střechou s tchyní nemusí být vždy dobrý nápad.
2: Jako napřed se mi ta maminka zdála Venova fajn, ona taky jako veselá, taková řečná, jak sestra jeho, jenomže ona začala být taková jako panovačná, jak když to musíš, to udělej a tak. A teď já jsem byla mladá a teď přišlo, že aj to mimčo a ona musíš to obléct, nedělej to a začala. A Vena je svůj a jednou, my jsme tady měli jako ložnicu dohromady všechno, tak on mi, já jsem měla doma ve zvyku, jsme vyvětrávali peřiny, vždycky se to dřív dělávalo, v sobotu se gruntovalo, vyhodili se peřiny a Vena mi vyhodil peřiny tady na dvorek a máti vyletěla a říká, prosím tě, proč vyhazuješ peřiny? To mi to nikdy neudělal, to nemůžeš udělat aj my. A Vena tenkrát i řekl, mami, ale já už jsem ženatý, já mám manželku, vám to může udělat, on rodičům vykál, vám to může udělat tata. A on jo, to začal všechny problémy těma peřinama, že on se postavil, že řekl, ale mamo, vy máte tatu, já už jsem ženatý. A to vám řeknu, to bylo hrozné. To byl takový, ona začala jakdy žárlit, všecko bylo najednou špatně, nic jsem neudělala dobře, já jsem tady vždycky zašla, začala jsem brečet. Ta maminka se tak změnila, že všechno jí vadilo. Já jsem se snažila jí umýt okna nebo něco dvůr zamést nebo takové ty práce, co jsem doma dělávala. A proč to děláš? A na co žehlíš montérky, kdy to je zbytečné. Všechno jsem prostě nevěděla, jak jí mám vyhovět. A tím začaly ty problémy, teda naša komnata. Temná, že jsme si s něma přestali rozumět.
1: Tím ovšem počáteční problémy neskončily.
0: Připomeňme, že v té době byla Jana ve čtvrtém měsíci těhotenství a těšili se na příchod svého potomka.
1: Netušili, že jen zázrakem zůstanou spolu. Krátce po svatbě se totiž vydali vrátit půjčené stany svému bratranci.
2: My jsme jeli z Přílezne, vyjeli a tady za Přílepama byly v Holešově kasárny. A tam stáli dva vojáci a jeden voják měl nohu v krvi. A byla ta motorka stála. A teď nás zastavili, tak jsme zastavili. A ten jeden vojáčka, mohli byste nás zavést do Holešova na polikliniku, on má roztrhlou nohu. Tak Vena udělal lůžkovou úpravu, jsme tam toho vojáka položili. Já jsem si sedla dozadu, jeli jsme na tu pohotovost a jsme ho nechali. Nahlásili jsme to jako na policajty a jeli jsme. A já říkám, Veno, ale já si chci sednout vedle tebe. Dostali jsme od našich auto jako MBčko staré, jako svadební dar. A on říkal, ale seď vzadu, však už jedeme k vašim, to je kousek, zůstaň sedět vzadu.
3: Tak naštěstí mě poslechla. My jsme vyjeli na silnici, to byla boční silnice na hlavní, a jeli jsme, za mnou jelo auto a to začalo silně pršet. A my jsme zátali za horním lapačem, byla taková mírnější zatáčka. No ale já jsem viděl teď, jak se blíží a světla do protívky. A pak to už opravdu ho to vyneslo do čelní náraz nám dal, vytočil si nás a do té pravé strany se zaril. Prostě to auto zlikvidoval úplně na sračku. Kdyby ona ležela nebo seděla vedle mě, tak nebyla.
4: Ale co se stalo vám tedy z hlediska zdraví, jak jste to odnesli?
3: No tak já jsem měl přeraženou nohu, měl jsem taky jako zešrubovaný, měl jsem tam 41 cm platinu drát do tohoto a byl jsem operovali to jako všechno a tak byl jsem, já jsem zůstal v nemocnici, myslím 2 měsíce jsem tam byl ještě jako manželka, tož ta 12 žeber zlámaný, lopatku zlámanou a otřes mozku. To měl celou jednu stranu, měla celý to zlámaný všechno. Tož odležela si tam taky svoje ten měsíc, ale já jsem tam byl dva, no. No a pak ještě taky pak, až se trošku mohli jeť, tak ji sestřičky dovezeli za mnou na vozíčku, aby se podívala na mě po měsíci.
2: Tak se

0: vždycky mě nalozili na vozíček a oni nám udělali, oni byli tak perfektní, oni udělali z melouna bouli. Takové ovoce do toho dali, takový misu a teď jeli se mnou za ním na pokoj, aby jsme se podívali, jak vypadáme. My jsme se neviděli. A tak jsme tam dovezli nás tam a přivítali jsme se spolu, dali jsme si pusu, pohladili jsme se a že si dáme na připítek tu bouli melounovou. Bylo to takové krásné, že nám tady toto umožnili, že nám zpříjemnili ten pobyt, no ale já jsem pak jela doma, manžel potom ještě přes půl roku ma rodil s tou nohou, no a stavba, tady to bylo všechno rozkopané, rozdělané, takže to, ale zvládli jsme to všechno, zvládli jsme to, porodila jsem toho staršího, jak mi dali tu morfio v tom třetím měsíci, tak jsem ho porodila a doktor řekl, že nemusí mít prstečky, prstíky, jako, nebo toto, že aby jsme počítali, že to nemusí být dobré, když je to morfium, pichle, že do třetího měsíce je to nejnebezpečnější. A tak nakonec se narodil krásný, pěkný kluk, hodný, je do teďka furt. Tak je to takové krásné, dobře to dopadlo. No a potom za 3 roky, necelé 2,5, za 3 roky jsem byla zase těhotná.
1: Zase náhodou?
0: Zase ne, náhodou. To jsme neplánovali.
2: Za 3 roky
0: to už. Jsme neplánovali. No necelé 3 roky jsou od sebe. No. A to jsem dělala ve Zlíně u spoju, telefonistku. A my jsme toho staršího měli 3 roky, už ho vzali do školky tady v Přílepích. Tak měli jsme starého Warburka, ještě on strašně řval ten Warburg. To byly takové hlasité auta. A tak on nás dovezl ke školce a teďka, že bylo to v únoru a byl takový u školky, jak se chodí do vchodu, tak tam byl poprašek sněhu a my jsme nevěděli, pod tím byl led. A jak jsem šla s tím Peťou, s tím starším, že ho povedu do školky, tak mi ujela noha. Měla jsem sukňu a kozačky šněrovací. Já jsem spadla a mi normálně vylezla kost té kozačky. Já jsem si tam zlomila nohu.
2: Kost jí trčela ze šněrovačí boty, boty té ven, normálně jí trčela ven kost. No a tak říkám, tak hodil jsem, to že jsme znali, že to jsou ty v školnicu a všecky tam, tak říkám, jí strčil za dveři, říkám, honem, ať to postarají o kluka, že jedu do Holešova. Potom hned jako vzali do tohoto, srovnali vizuly a musela jít do Kroměříže za výs, protože tady to byla poliklinika, tam sádrovali v Kroměříži a všechno nemocnice, tak ji zasádrovali tu nohu taky prostě a dostala sádru až po vrch jako na týmto. Byl to šok, no ale zase byla starost jedna na výs. A tak bylo to náročné, říkám, a čím ale co jsme více zažívali, tak tím jsme se smilovali. Jsme byli jeden pro druhýho oporou, co se nám tak jako si myslím, že opravdu oplatilo. Že si toho člověk váží si toho, že je jeden druhýho více.
0: Postupem času, když přišly děti a když jsme začali stavit, tak se mi víc a víc s ním lepší žilo, protože on byl fajn a všechno uměl a uměl to se mnou. Takže já jsem ho měla čím dál ty radši a teďka na stáži je to stejné. Pořád se mi líbí a pořád říkám, to by to ale pasuje. Když vysleče ty montérky a obleče se v nedělu, když jdeme třeba do kostela nebo k dětskám, obleče se pěkně. Nic, kam tobě to tak pasuje, ty jsi furt tak šikovný.
2: Taky jsem si toho vážili, jako mám ji rád furt, to se nedá nic říct, že na tímto, jako, protože opravdu jsme spolu něco prožili a prožili jsme spolu kus života, aj pěknýho, aj byly starosti různý, ale tak a my už těch 55 roků to táhneme spolu tu káru, no, takže myslím, že opravdu jsme si na sebe zvykli, už víme, co v nás je, dá se s jedním druhým, takže aj svoje slabosti známe jedného druhého, takže záleží na tím, jak se zachová, vždycky ten jeden nebo druhý. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Manželé Jana a Václav Soukupovi jdou bok po boku životem už více než 55 let.
2: Jejich milované děti Petr a Marek přišli na svět v plném zdraví, i když se jejich otec bál o život své ženy.
1: Jak ale kdysi řekl Michelangelo Buonarroti, láska vítězí, i když je strach sebevětší.
2: Měla někdy Jana strach o svou lásku, o Václava?
3: Měla jsem hrozný strach, protože on taky, když jsem byla v lázni, si zlomil nohu, ale to naštěstí kluk ze Zlína přijel, opatrovali ho, ale když mu tak před 11-10 rokama diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a řekli, že bude mít vývod, tak jsem se strašně o něho bála. A my jsme tak průměrně věřící, takže já jsem jela i na hostýnek, jako tam jsem se, to bych neměla říkat, jako za něho. A vždycky jsem si věřila, že když člověk něco věří, tak si říká, když něco věří, že se to vrátí a že to bude všechno dobré, ale když oni mu řekli, připravte se, že bude mít vývod, nemusí to být dobré, když mu vzali 60 cm střeva a říkali to už je skoro po 12, měli jste přijet dřív, ale on je takový neposlušný, on, když on něco bolí, on nechce jít doktorovi, on jde vždycky, až je skoro pozdě.
4: Já jsem neměl strach nikdy o sebe, ani v nemocnici. Vždycky jsem myslel na to, že kdyby si zastavil, že zůstane sama. To je horší pro mě. To jsem si byl vědom, že prostě bylo by to zlý pro ně, kdyby byla sama. Bez mě, nevím.
5: Posílali jste si v myšlenkách třeba sílu vy doma, ven v nemocnici?
3: Ano, já jsem kolikrát říkala, Veno, prosím tě, vydrž, bude dobře, bude líp. A já si myslím, i třeba ten večer, že taky na mě, jsme si na sebe mysleli, pak když jsem za ním přijela, říkala, co jsi dělala, já jsem zrovna na tebe myslela, říkám, ano, byla jsem na zahradě, seděla jsem a vzpomínala jsem, aby byl zdravý. Taky jsem se o něho bála, jsem si říkala, kdyby, a já nebyla, ale on je takový člověk, že on si ze všechny poradí. Kdybych já tady nebyla, tak on si uvaří, uklidí, upeče, uší. Na zahradě všechno, ale já ne. Člověk není zvyklý se s takovým něčím setkávat a taky se z toho dostal, vykulíroval se z toho. Ale vždycky je nějaký ten andělíček, strážníček, který při nás stojí a vždycky to zlé nám pomůže překonat. To je takové, opravdu věříme na to. Zatím je to 10-11 roků a zatím je klid, že to jako to střevo, ale bála jsem se o něho hodně, protože přece jenom děcka nám odešly a už jsme zůstali jenom dva. Máme přátelé, máme rodiny, sestry, jako, ale jeden druhého, když třeba večer jdete sám do ložnice nebo ráno vstáváte a to postel je prázdná, je to takové smutné. On, a i když přesto, že jezdil v práci, jak on chodil do práce, jezdil do světa jako montér, takže jsem byla zvyklá, že je. Ale vždycky bylo zajímavé, že třeba jsem dostala záchvěr, já jsem se začala dusit a když nebyl ve světě a byl ve Frištáku v tom družstvě, on jak kdyby to vyjelil okolo něco kupovat do Holešova. A teď, jak to nebyly mobily ještě, a teď on říká, co je, ahoj, říkám, že mi to tak zlobí. Tak on přijel, pichl mě a jel dál. Takže on vždycky jak kdyby vycítil, že potřebuju pomoc. Já když jsem nemohla, tak já jsem tu injekci vypila, ale to nemá takový účinek, jak když se to pichne do té žily a že to účinkuje okamžitě. Ten Véna, jak kdyby to tušil nebo něco, tak zrovna jeli okolo něco nakupovat do toho Holešova.
5: Myslíte si, že to je nějaká telepatie, napojení dvou duší, Veno?
4: A tak já myslím, že to si jo, že jsme hodně na sebe navázáni. Že prostě myslíme si, a když si říká, já jsem řekl, přijel jsem z práce, já jsem myslel na, no, já jsem měl, že si prostě, víc, jak kdyby to ten člověk vycítí něco, že se něco děje, jo? Že to opravdu, něco z nás prostě, prožili jsme právě, že ty hodně, dá se říct, a že nás to moc spojilo.

0: Jakoby jejich láska byla vykoupena řadou zkoušek, potíží a ran.
1: Jana a Václav si váží každého dne. Jeden druhého, života, který jim byl dán.
0: Chtěli jsme jim říct, jak je obdivujeme. Proto jsme Patrika rozehnale poprosili, aby jim tajně u nich doma nainstaloval velké digitální rádio a předal dva zlaté hrnečky.
2: To neříkejte ani ze srandy. My jsme o těch dárkoch vůbec nevěděli, ani vůbec, že to něco obnáší. My jsme si mysleli, že to normálně přiběh hotovo. To je jak každý druhý. Jste tak hodní.
3: Jo, jestli tak jsme vděční za všechno, ale tak nemusí nic být.
4: Tak jim to stálo za to, aby takový malý dárek jsme mohli předat. Tak máte ho tam na stolečku, tak se na to pojďte kouknout.
2: Rádio, hrničky.
3: Jej.
2: My máme hrničky a my už jich máme oťukané. Ty to poměrně jenom na nedělu. Ty jsou krásné.
3: A rádio. To je rádio, jo?
4: Velké digitální rádio, ať si nás můžete poslechnout. Je to těžký?
2: To je na gumičku nebo na teď zkus. To je krásné a moderní.
3: Kvalitní poslech, jako jo.
4: Posloucháte rádio všude.
3: Všude. Na stálo mám rádio v dílně a jinak mám přenosný taky. A to chodí se mnou všady. A to... jsem na zahradě a co u ryb, tak prostě tak je to.
2: Se tady pouští.
4: No? Všechno.
2: To přijde.
4: No. Máme i návod, nebojte. A máme i přívodní kabel.
3: Děkujeme teda moc, opravdu.
2: To je strašně krásný pozdrav a že moc děkujeme. Že to je překvapení jak hrom tady toto. Fakt, už jsme si zasloužili, máme staré všecko. Máme jedenkrát zase nové a ty hrničky jsou krásné. Moc za ně děkujeme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali na dnešek, nám vypráví manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku.
2: Nedávno oslavili 55 let manželského života. Rok co rok na výročí jezdí do svých milovaných Beskyd.
1: Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
2: Zkusili jsme to ověřit roztodivnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
3: Kdy byla první pusa?
4: No to bylo, myslím, ještě ten den, co jsme se poznali, co čekala na svatbu.
5: Ale myslím, že na té svatbě to nebylo, mám dojem. To je hrozně dlouho.
3: Jaké kytky máte ráda?
5: Já mám ráda červené růže.
3: A jaké kytky má ráda?
4: No tak růže, to je.
3: Jaký jste měl tehdy účes, když jste se poznali?
4: Dřív byl, jak se říkalo, chodilo i na Ježka, ale Holanděn, na holandské Holanděn, se říkali, jako zastříhnutý vlasy, jako na účes, a měl jsem další kotlety.
5: On měl takové dlouhé tady ty licouse a naši to neměli rádi. A tak tatínek mu říkal, já ti zaplatím, když si to oholíš. A maminka říkala, Venos, ohol si to, já ti dám peníze. Oni mu dali oba peníze, aby si to oholil. A mu se jim se to nelíbilo. Tomu se to tady skoro potkalo, tady to.
3: Kdo z vás je lehtivější?
4: Jo, tože, to bude na stejno.
5: Já nevím, asi on. Vena je, myslím, lehtivější, to jsou otázky.
3: Kdo chodil na třídní schůzky víc?
5: Víc já, ale chodil i on.
4: No tak mamka chodila, když nemohla, když byla třeba vlastně, tak jsem chodil já.
3: Kdo chodí s košem?
5: Na odpadky. Myslím, že víc já. Víc já.
4: Tak dá se říct na stejno, ale to...
3: Nikdo víc? Někdo, není někdo, kdo by převažoval?
4: Ne, ne.
3: Jak řešíte hádky?
4: Nemluvím.
5: Tož on je takový přímý, takže já se snažím nechat a pak se snažím udobřit. Ale přijde i on, taky přijde.
3: Večer, raději ostré světlo nebo přítmí, lampičku, co?
5: My máme rádi svíčky. Svíčky a takové přítmí a víno.
4: Radši mamčaty vždycky tak při svíčkách. A i venku, když sedíme u krbu, tak tam svíčky zapálí a tak. Pokud nehrajeme náhodou, ještě se nudíme, tak hrajeme karty spolu. Tak to si svítíme tam u krbu, protože to by jsme na to viděli, ale jinak svíčky.
3: Jak vám vaše žena říká, když se rozčílí?
4: Ona neumí nadávat, mamina. Ne, ne, ne, ona to, na to není.
3: Jak říkáte svému muži, když se rozčílíte?
5: Já mu říkám pořád stejně, já říkám Veno.
3: Jaké jídlo od ní máte nejraději?
4: Nejraději? Co je jistota vždycky, tak jsou to řízky.
5: Ale asi ty řízky.
3: Kde nejdál od domova jste se měli?
4: Což nejdál, co jsme... No v Egyptě, no.
3: Kde nejdál od domova jste se spolu měli?
5: Ježinko, to je to, že to... Asi, když jsem bydlela na Pahedlích, na Svobodárce, jak jsem tam začala pracovat, tak tam za mnou jezdil. To bylo asi po první ze začátku nejdál. Ale pak asi v Tatrách, když si, neříkal Tatrách, ne, když si šli to magistrál a byl tam takový pěkný koutek na kameni, na skalách. Tak, myslím, že to bylo, ale je to, ale když si na to vzpomenu zpátky, asi tam to bylo nejdál.
3: Jo. Nemohlo u toho být víc vedro a třeba moře?
5: No, u moře taky. U moře taky, ale tak je to, ale je to pořád pěkné. Když člověk to veme zpátky, tak je to pěkné.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes zadek?
5: No tak on za chvilka přejde, štípne nebo tak zácne.
4: Tak to není tak dlouho, to já na zemi dají každý den, mi lepnu. Já bych upozornil, co tak podpíchnout.
3: Máte nějakou libustku při milování?
4: No tak, když tu mamku trošku pozlobit, jako, tak ji začnu chytat, polechtat na ucho a to nemá ráda moc.
3: Má nějakou libustku při milování?
5: On
3: s tím by vás škádl třeba?
5: On se rád mazlí. On se rád mazlí. On má rád takové, jak se říká, ty předehry.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: V závěru svého života už člověk přemýšlí, co by chtěl ještě zvládnout a kolik dní mu osud dopřeje po boku svého milovaného.
1: Co by si přáli ještě stihnout a prožít, Jana a Václav Soukupovi?
5: Myslím, že ty by se ještě rád podíval někdo do zahraničí, že? Ne.
4: Tak.
5: Ještě dokud můžeš, no, dokud můžeš dokud chodit. No.
4: Je hezký, je to, člověk se podívá ven ještě někde, ale furt ještě ty moje splněné sny, ještě furt ještě, to je, jak jsme byli v Tatrách, tak už jsem nezvládl, co jsem zvládal dřív. Chtěl bych to zkusit ještě si překonat znovu aj to, co jsem dělal. Ještě mám dva takové, Popraské pleso a ještě aj ty vodopády. To jsme nestihli prostě, bylo málo času na to. Už nejsme tak rychlí, jak jsme byli dřív za mladá, ale to ještě nejsme nároční. Mně stačí, když jsme spolu a v horách. A vím, že mamině je dobře dýchání, mně je tam dobře, že je tam prostředí pěkný, takže jsme spokojeni aj s tím.
5: Já si myslím, že jo, že to, aby jsme spolu byli ještě dlouho a oba dva, jedna mu by byla smutná. Už jsme si narali na svatební oznámení, už nikdy ty a já, ale navždy my. A to se snažíme dodržet a asi myslím, že je to aj pravda, dokud budeme dva, tak to bude dobře. Že?
4: Jo, jo, já si myslím taky, říkám.
5: A to potřebujeme všetci, to zdraví, vy jste mladí a my také. Takže
4: a přejem to každému.
5: A každému, abyste si taky užívali, dokud můžete. A ty důchody, co máme, jsme dva, nám to stačí, jako opravdu, my neutratíme zbytečně a nám opravdu, když jsme dva, tak jsme spokojení. A to zdravíčko k tomu, tak co?
3: Co k té lásce stačí?
5: No já si myslím, že v tomto věku ta láska, to už je jako více kamarád a o to, že my jsme stejně staří, že si můžeme všecko říct. Že jsme takoví, že máme stejné zálíby, stejné koníčky a tak si myslím, že je to o tom, že jsme takoví už zžití spolu za ty roky. Ta láska je taková, že se o něho pořád stejně bojím. Je to takové, na každém kroku, když jde na zahradu, tak se bojím, aby tam nespadl. Pořád mám o něho strach. A když jsme spolu vedle sebe tak rádi, když večer uleháme, se držíme za ruky, nebo ráno, že se pořád ještě dáme tu pusu na dobrou, na to dobré ráno. A to je takové jako normální, ale pořád to děláme každý den. To si myslím, že to nám stačí k tomu, že se cítíme vedle sebe a že si to nemusíme říkat, že se máme rádi.
3: Neměnila byste?
5: Ne, neměnila bych vůbec. A kdybych se měla vdávat, tak bych si ho vzala zas. Kdybych ho měla znovu, protože je takový, říkám, on je hlasitý, takový všecko, ale mám ho ráda. A když on někde odejde, je tady v baráku ticho. A já mám ráda jeho hláza, jeho brblání, a i to, když přiběhne, chytne mě, nebo tak, to by mi moc chybělo. Když byl v nemocnici, tady byl strašně ticho, to strašně chybí, tady to ten druhý. A to, jako jak říkáte, že se ztratí třeba moji rodiče, možná vám říkal můj staříček s babičkou, oni zemřeli do týdne. A to jako bylo to kruté, ale bylo to krásné, že oni se měli tak strašně rádi, že zemřeli opravdu do týdne a je to hrozné dva pohřby, ale to, že zemřeli spolu. A to jsem říkala, kdyby se podařilo, nechci si to přát, ale aby jsme tady nebyli sám každý a dlouho. To je smutné, pak ten život není. Maminka vždycky říkala, jak odejde tatínek umřel, že to odejde půl člověka. A myslím si, že je to strašná pravda. Tady toto. Že to tak.
4: Kdyby se nám to podařilo, bylo by to krásné odejít spolu zároveň, protože věděl bych, že je o ní postaraný a že jsme spolu prostě, zažili jsme spolu pěkný život. Držíme jeden za druhým se to, jeden pro druhého dýcháme, žijeme spolu. Já jsem měl mamču rád jako hned od začstavu, jo. A mám ji, dá se říct, opravdu rád celý život a čím jsme jako starší, tak teď jsme na sobě vyzávislejší, no ale ta láska, to, je, to se nedá popsat prostě tak jako to nikam. To se nedá koupit, ta láska, ani vyslovit slovy, co by člověk pro všechno byl schopný pro ní udělat, pro manželku jako. Hodně pro mě udělala, vážím si opravdu od srdce moc.
3: Milujete ji?
4: No jo, to stále, to.
3: Milujete ho?
5: No strašně, a říkám, nastáčí pořád, protože on je takový, říkám, takový furt drcá, furt takový mazlivý a furt takový. Mám ho ráda strašně a moc se o něho bojím.
3: Která poslední slova byste si třeba chtěli říct?
4: No takže já myslím, že oba dva bychom řekli, že miluju tě. Myslím, že to máme oba dva stejně. To by bylo to nejsilnější, co člověk by mohl udělat pro druhýho. Jo, určitě to. Děkuji za to.

0: Jana a Václav Soukupovi poznali, že láska je jako řeka, která nikdy nevyschne. Jako dravá bystřina přinese na začátku vášeň a ve stáří klid a sílu. Oba sní o tom, že jejich řeka života je donese až do moře klidu.
1: Jak napsal Honoré de Balzac, láska nás vede na cestě životem. Tak se ji nechte vést i vy.
0: Když uvěříte lásce, půjde spousta věcí snadněji. Najdete klid, bezpečí a sílu, která překoná všechny nesnáze.
1: To dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A i zítra nás čeká slunečný den a teploty mezi 25 a 30 stupni. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
2: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
0: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale nebylo dostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce firmy Vladimír Zoufalý.
3: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomelové dnes začala v Písku. Její umění popsala kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
4: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomelová tvoří potěšení, pobavení a je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
0: Výstava s názvem Až zakuká jelen potrvá v Písku do 25. října. Sport. Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kraul Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší. Počasí. Zítra čekáme opět jasno a teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. A v Praze počítejte s omezením, na Hlávkově mostě mohou se tvořit kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ne. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy do slova. Takže pánové, prosím vás, nikoli do slova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce.
4: Se líbí pánu. Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokivují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak prosím vás, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě co se budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No, no to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám a je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? teď jste si teda naběh, prosím vás, 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak jo.
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou krizi?
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: příliš. To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne, ne, to
2: kukadle jako zrcadla. Myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo. A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
2: no jo, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když, říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněvorek to byl.
2: Teď vám to vysvětlil pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Už mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obojímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna, či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální, předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu.

ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jedna z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický pud, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic, ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle, nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby, ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho, je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pastím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jít snem dolů. Vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tak díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to celá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete a oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.

0: Mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
1: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
0: Ano, tak já jim ukážu, že jo?
2: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
0: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
1: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
0: to
1: asi
0: ne.
1: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
2: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, tam ona jde předům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
1: Ale, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
2: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem na loži, že jo. Říká, ven okamžitě, já vám říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastrývá.
0: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
2: že... To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak nám ještě pošlete.
1: Ano, aby se přesvědčil.
2: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že to patří prostě, že to musí. Já řeknu, že to tak úplně není.
0: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, že ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
2: Vídeme z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vídeme z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
1: Ano, to není méně.
2: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že jo? Než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
1: hrové. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
2: Ano.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství, čím byste začali?
2: Já otázkou, je to vůbec v lidských silách?
5: To má
2: já se dážu.
5: No,
2: no to je tedy, jo, to je otázka. To je otázka na knížku, doopravdy.
5: No, to
2: na tlustou knížku. To je taková otázka, a choulostivá otázka, to je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
4: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
2: Ne, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný. Že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou. Když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak, jak si v příjmem, tak i v přenesném slova smyslu. Proč toho leze? Neleze za štěstvím.
5: Ne, za leze... čím?
2: Manželství je. Je. Lidská.
5: To by mě rozčílil teda.
2: No jo, no tak já už jsem z červené knihy nedávno vyrostl. Manželství no opravdu není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný... Ne, nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není, to není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhýho.
5: To je.
2: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
5: Trpělivost.
2: Trpělivost, že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
5: Nesmí to, to už zase pozor.
2: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
5: Takže a... ty bys chtěl být žalářníkem?
2: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, no přišel bych, kdyby dlouho přeměl.
4: Tohle stačí, já
2: ale
4: jsem se ptal,
2: s
4: čím začít vlastně.
2: Svoboda, tolerance,
5: humor,
2: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám
5: no,
2: do rozvodu.
5: No vážit si musí jeden.
2: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení, já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkej, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: víš? O sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy to bylo?
2: Úplně přesně nevím, čemu se tenkrát říkalo Čumák na Čumák, ale tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pěničníky.
3: A víš, prosím, říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože...
3: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste tak asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhlety a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70 let, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibude už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha, po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv, to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám z hůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi, nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karty to ulaví Valdemar Matuška 5 minut po 23. hodině. Co vás dokáže nejvíce vytočit? Možná právě teď někdo nebo někoho rozšiluje soused, který vrtá večer, jiného vytáčí člověk, který chodí všude pozdě, řidič, který jede 30 tam, kde by nemusel. A co takové drobky na stole, neumytý hrnek ve dřezu a tak dále a tak dále. Budu ráda, když mi zavoláte, kdy v životě jste se třeba nejvíc vytočili, kdo vás dokázal zvednout ze židle. Ano, toto téma je široké, uvidíme, jak ho pojme pan Lubomír, který volá ze Slovenska. Vítejte, krásný večer.
1: Krásný večer, já vás počúvam na nočnej smene v jednom hoteli, teda na Slovensku, v hlavnom meste Slovenska, Bratislave, ale počúvam vás pravidelne a ja sa chcem len zapojiť. Viete čo, vytáča ma niekedy a dosť ma to prekvapuje, doba je veľmi rýchla, že ľudia sú veľmi podraždení a mnohokrát sú až agresívni. A tak im chýba nejaké také pochopenie, lebo mnohokrát takých každodenných situáciách, napríklad minule som si kupoval cestovný lístok v Brne na hlavním nádraží a tá pani zamestnankyňa železnice, tá pani pokladnička tam slušne povedala tomu cestujúcemu predo mnou, ktorý tam stal v rade, že poprosím vás, mluvte do mikrofonu, akože nepočujem. On bol podráždený. Potom napríklad minule to bolo v obchode pri pokladni, slušne poprosila takisto pani pokladnička toho predo mnou zákazníka, že aby si to ohradil, posunul ten nákup tam, ako označil s tým, čo sú to tie medzere také medzi tými nákupmi. Takže myslím si, že je dosť medzi tými ľuďmi v komunikácii taká podráženosť a nebývalo toto až taká, potom je to mnohokrát až agresivita. Ale treba len to pochopenie, tú vzájomnú komunikáciu, nejakú takú intuíciu, také niečo dobré, pozitívne vniesť. Takže táto podráženosť je veľmi, by som povedal, v dnešnej dobe až taká, no veľmi je rozšírená. Podráženosť až agresivita a nemusí to byť, lebo je to o tom pochopení, o tom vzájomnom ľudskom porozumení a o tej komunikácii. Takže asi takto, že keby trošku to tí ľudia sa tak zamysleli a komunikovali trošku tak lepšie a pochopili sa vzájomne medzi sebou, trošku aj ten možno úsmev, pozitívnu náladu, nemusíme sa stále tak ponáhľať a bude ten deň krajší a aj lepšie medzi sebou vzájomne sa pochopíme. Takže tá prehnaná podráždenosť až agresivita ma niekedy vytáča a není to za potreby, môžeme si veľmi to spríjemniť. Je to o tej vzájomnej komunikácii.
0: Lubomíre, vy ste začal to vyprávění tým, že tá doba je rychlá a práve to pak způsobuje tu podrážděnost lidí, kteří stále někam čekají. Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil, v obchodě. Někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní. Najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém. Tak člověk jediné, co mě asi napadá, by vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní.
1: No? Áno, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No, takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
0: Ďakujeme za tento postřeh, Lubomíre. Som ráda, že ste zavolal. Poďme poslúchať dál kapelu Elán a príbehy ostatních posluchačů. Teším sa na příští zavolání.
1: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Vlastně já s dovolením noc. Připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak, co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takový poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímku s jogurtem. Ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste.
1: Ano.
0: To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to ano. Rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nesete si nůžky a odstřihnete to.
1: To jste borec. Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného, jako slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi taky často takhle trhnou, to mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky, u těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech. A taky mi vadí samoobslužné pokladny. No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání delší, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: Zbytečný. Rozčiluje, rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No, ale to je taková malichernost.
0: Já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je opravdu zkouška nervu. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: No, vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje. Jo, že si to nemusím markovat sám, no. Tak asi takhle jako...
0: Takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k těm samoobslužným.
1: Ano, dám přednost, ano, klidně si počkám, no. A když je u samoobslužní pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám, no. No a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí lavíček. A pak tady mám takovou poznámku. Močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka. No, asi taky nebudu jediný, komu to vadí. Nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším prostě, když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. No to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat...
0: Počkejte, Michale, teda u dětského hřiště sportování, myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano. Vyvolávání různých hesel, vykřikování a prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. Míč bouchne o klandr nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky už jsem
0: chápu, že po těch letech vám to vadí víc než prvních pár let.
1: Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě namyšlím, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti. Jo. Takže tak, jinak když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání. Jo. To mi vadí třeba taky. Mě docela až rozčiluje.
0: Abyste uvařil a někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nevíš.
1: Ano, uvařím, nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěva moc nevařím a vadí mi, když dotyčnej to třeba ani neochutná, jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak se dotyčným baví. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

veron snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalý řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Jiruška nebo Jaruško? Teď nevím.
0: Jarka?
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbožikovo. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají ta svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, to se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktně. A prostě když se mě něco netýká, tak se do toho nemýchlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokážou teda rozčít. A klidně se mě ptete. Jako.
0: No, jdou tedy žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko. Jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit. Takže místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování. A u toho druhého ten zastupuje dohovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to se těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím? Zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádám, ale nechci se hádat, že, jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám, ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě

0: vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat to. Nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebují takzvaný adrenalin. Jo. Já nevím, k čemu to teda potřebují. Jo. To je jako někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
1: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží no, se vás podpořit?
0: Tak to záleží na konkrétní situaci, že, protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo, že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
1: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
0: Jo. A když už jste to téma na kousla paní Barbo řekla, ani mě do toho není. Co vás třeba rozčili, jako třeba fronta autu, benzínky, když tam dlouho stojíte? Ne, promiňte, že se taky to mě ptám.
1: Ne, ne, já vám odpovídám, že to vůbec... Já bych asi musela dlouho přemýšlet, co mě vytočí.
0: No, tak by se vám asi brouka
1: dlouho. Ale já si to připravím, já vám řeknu v dalším stupu. Mě totiž asi úplně jenom tak něco nevytočí.
0: Tak to jste dobrá, no.
1: No, vidíte to? Já nedokážu odpovědět z patra, ale určitě na něco přijdu. Takže za chvilku vám řeknu.
0: Třeba když vás bolí zub, že jo?
1: Tak to mě taky nevytočí, to...
0: Já zase brečím, protože jsou tak z toho, jakože stejně nevím, jak dál, no, tak to už je takový...
1: To jsou jiné pocity, asi než to vytočení, no. Dobře.
0: Ale ještě jsem chtěl závěrem teda, chci pozdravit paní Barbořikova a paní Ludmilu, potom paní Vlastínku, potom Čelaře, Žezbáře, no zkrátka všechny linkaře, ať to neprodlužuju zbytečně. No a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knížku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
1: Roberte, a kdo by to měl napsat?
0: Nakladatelství Gazda. Píšou zajímavé knižky.
1: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali Noční linku knihu příběhů.
0: To by ale nebylo špatné.
1: Dobře, no, jinak jste říkala, ale to už jsme od tématu pryč, takže jo. Máte ještě něco k němu?
0: Jenom krátce, vždycky jste říkala, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo, to je prostě, kdyby se dělal doprostřed velkého města, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho, a to víte, že to sní, jo.
1: Roberte, děkuji za telefonát,
0: tak se mějte,
1: mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Robert se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska. Asi mě vytáčí ta běžná nezohlednost, každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Vytočilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě Prachaticích mi jedna ženská furt to následuje. Kam sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, mluví kam, nebo jdu za mistrovou, že jsem našla zmetky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když se jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu mluví kam. Přitom jsme na stejní dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mi vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi říkala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že jí nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá. Prostě jsem jí říkala, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem jí prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a svedl na něj, že prostě ta jednou ledinka se ztratila a svedl na něj, že mu jí ještě byl na návštěvě a myslel, že mu ji tady ukrad. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě chce to ukrad. Jenže přitom na Novým Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. A to se taky nedělá. To mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele a jo, tak ho hlídám a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumíme, no, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem peníženku s věcma na lavičce, ale šla jsem za ním. Říkám, no, tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom, nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, jako já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? Možná jako jsem mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po zády, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, tak jsem vlastně ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No nikde, jsem záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jaroušku přijde šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu. Kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, tebe budem volat, nebo když budem vidět, že je od krve, to Tak jsme ho zvedli, jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru, přes 100 kilo, až jim, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, zakovou obrumník a místo na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali, jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já ho mu udělám, protože mám, já jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš vypadlý žebro, proto blbě dýcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namastírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský odsutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohu, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, teď by platil jako noční to, ne, já nevím, kolik se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkom jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Vím, že tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech, to se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mýmu synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu faše od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej s sebou k němu přímo do bytu, ale jako nahoru.
0: To už
1: a ty flašky se odnesla, no. Takže
0: ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte. Ano.
1: Ano?
0: Naslyšenou.
1: Tak ano.
0: Možná vás vytáčí lidé, kteří chodí pozdě, jsou bezohlední, možná máte úplně jiný, trochu nečekaný spouštěč. Pojďte nám zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná už máte v hlavě něco, co vás pravidelně vytáčí, možná už jste na něco přišli. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc. Co vás dokáže zvednout ze židle a nemusí to být něco velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Z Brna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak prostě. Seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál. A přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den. No a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím. Jo? Protože jinak já jsem normální člověk a ona začala. No a víte, tak já říkám, paní, ale já jsem věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel, tak já nejsem taková, jak vy se díváte, jak kdyby vám zhořely hračky, nebo já nevím. No velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane bože, proč je taková? Já ji nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor, a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě porvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
0: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tehdy oslovili
1: to
0: úplně...
1: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
0: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
1: Ona mě z ničeho nic oslovila.
0: Nabízela
1: já jsem tam seděla normálně na lavce.
0: Duchovní.
1: Ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně, jako machrujou, jak se říká, no. Hmm. Takže asi tak, to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Takhle jako, když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jehovisti, proto jsem se jí ptala, jestli je jehovistka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
0: taky mě to napadlo jako první. Ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o to stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
1: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla z oberlích tam, jo, takže teď už jsem nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsem teda starší osoba, nebo stará osoba, se dá říct, no. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk. To není, že bych byla nějaký ateista, nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, že jste s námi chvíli vysílala. A teď písnička Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka i pro vás, tak si to vychutnejte. A zase někdy zavolejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 5 minut po půlnoci, je tady 2. hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v 1. hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouštěč. Tak jsem zvědavá, co přinesete do 2. hodiny dnešní noční linky vy. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do 1. hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka a Hana Hegerová a nebo nám zaspívají nedvědi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer.

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní Anička, to je.
0: Tak už jste si stihla slovit rádio, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče vzteku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto? Opravdu ne.
1: Se jmenuje, že on v každé noční zde skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak, že?
1: To by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají. Jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vidělky. Ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají. A nebo musí mít všech a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtva ve státě. To je v jídelnách, ve všem. To se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalov. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz. A já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít? Na to si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím, stačí 1, já už teď ani na 1 nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád naříkají, pořád, to slyším kolem sebe, já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. A měli pak malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení, vždycky přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze 2 věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
0: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede? Nevím.
1: Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě... Potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo. Prostě pořád, ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říká, no víš, tam ta dala už 50 000 dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkal, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dary nedávali.
0: No, ani já jsem se ptala
1: nějakou
0: proto...
1: drobnost no. na narozeniny, na svatek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 tisíc na to. Já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne?
0: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně no, jsme právě. Nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště. Budeme tady, budeme se těšit.
1: Jak říká ten pán, že jste mě vzala, protože on to vždycky děkuje. A tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
0: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže
1: no a
0: má
1: já,
0: velkou trpělivost.
1: Já už vás mám v telefonu noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
0: A kolikrát jako, jste to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat, kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
1: Dneska asi, já nevím, po šesté jste mi nebo po sedmé zvala.
0: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to šestkrát vytočíte. Ten pán no. Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále dala točit, takže možná
1: to už potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sama, já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ju budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak když nespím v tu dobu, protože někde se obudím o půl 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. Jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem tam, jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
0: Aničko, tak doufám, že se to změní. Opatrujte se.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

Ja, de Nes. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou.

0: Paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Halo, už jsme ve vysílání, ano.
1: Dobře. Takže
0: vítejte. Povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zbělá. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať si jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát s telefonem, a tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost. Tak jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonují doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíst do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit, takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny, nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod, teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama, no to bych zrovna měla se mi chtělo vylézt z auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko,
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu, jak jste říkala, že u vás na rehabilitačním oddělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí, to je pěkné. No, člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: A já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven. A protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím, nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá. Jsem sice stará,

0: oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v Londýnské, jak nám vždy prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
1: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuju, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuju i za něj.
0: Jo, tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a snad se mi to i povedlo, ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
1: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se.
0: Děkuju a zase přeji někdy. Vám další den krásnej, co nejkrásnější, nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
1: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tady je posluchačka. Moment.
1: Určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
0: Už ale jsem tady, já jsem měla puštěné rádio, takže už jsem to vypla.
1: A paní?
0: Jarka z Českolipska, ze Zahrádek.
1: A povídejte.
0: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci... Slyšíme se?
1: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
0: To nestačíte ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
1: Ani u té ale desáté jste to nestihla.
0: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo? Nebo ano. Pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíkla, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je, je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon, nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec dost těch mladých rodičů nevím, jak to mám říct, ale nevěnují těm dětem tu pozornost mezi těmi chodci třeba, nebo nevím, jestli to říkám srozumitelně dost.
1: Já myslím, že ano.
0: Jo, že to je takový docela, a v těch čekárnách, v autobusech, ty telefony, to je taky nešvar. Pamatuju si ještě s maminkou, když jsem jezdila po doktorech, tam toho vždycky probrali nemoce, kulturu, no cokoliv, jo, tam se to hodně věcí probíralo. Dneska každý kouká jenom do toho mobilu. Krásný pozdrav, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak...
1: No, co? Vidíte to. Zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony... Moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude, ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale... Jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už se to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřeválcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
0: Určitě, telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně, jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Uh-huh. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle, a je sleva, ty to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
1: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit, a vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
0: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony. No. Ano.
1: Děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala. Přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
0: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
1: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
0: Děkuji.
1: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
0: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Naschledanou. Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?

naše talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět. Paní Marto, zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo. A člověku to přijde líto, jak ten svět opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když mám sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou za svý zahrádce, která sousedí z naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to dělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takovýto absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohle to všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak se říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano, tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Hrozným tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak se říkám, do jaký míry zase vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám ty českou, českou historii, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak si říkám, opravdu v lidech, a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak si říkám, bože, jaký to bylo těžký, a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžké, ale bylo to proti tomu, co se děje dneska v lidech, tak ta válečná doba byla těžká, ale proti tomuhle, tak to byl ideál doslova, jak se lidi pomáhali.
0: No, je to zvláštní pocit, člověk si uvědomuje, že dřív nebylo všechno jednoduché, možná, nebo ne možná, bylo to určitě těžší, ale přesto měli asi lidi pocit, že tam bylo víc takové obyčejné blízkosti, ohleduplnosti, času jeden na druhého, soudržnosti. A chápu, že je pak někde těžké se dívat na to, jak je to dnes, ale musíme se říkat, že to není horší. Je to jiné.
1: Ano,
0: změnili se lidé, změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. Uvidíme.
1: Ano, bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit. Přežili jsme to, ano, a tato generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starí bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v noční lince. Zdravíme vás, paní Marto.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: A mějte
1: se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: Noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný, máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když pak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic, prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: No, co se to s tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání nějakou
1: určitě
0: pomoc?
1: Ne,
0: a zkoušeli jste to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby se odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: městě.
1: V tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupějí, potom teprve začneme kontrolovat, protože víjou, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všetci ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupějí, aby nebyly problémy.
0: No teda.
1: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Takže to jsem chtěla v krátkosti. Hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi asi se ani s tím nedá. No dá se něco dělat. Být důsledný, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci objedou, že jo, a když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam
0: zase
1: znovu.
0: Se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
1: Tak uvidíme, jaký
0: to bude mít vývoj. Možná, když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
1: Jo, taky moc a dobrou noc.
0: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočiňte, užijte si klidný zbytek týdne a u noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neúctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Máterlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit, ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se superkocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvouslabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
5: No to. Luvi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemlyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální, geniální stvoření. Stejně jako pan Ebin.
4: Jistě, tedy... Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji. Řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to... Největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
7: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, a promiň, trochu jsem rozlila.
7: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
7: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
7: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
7: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
7: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
7: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
7: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné. Lady Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomůre, to přeháníš.
7: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomůre, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
7: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
3: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kosomoure?
7: Co mi týkáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zle.
7: Myslel. Už z let mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
7: Aha.
6: Nechtěl by se s kocomoury podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
7: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
7: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemlyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
7: Dají se na ně chytat holuby.
8: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
7: Pomyl.
3: Třeba by se budela sehnat bedínka bílých myší.
7: Uplatky neberu.
6: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
7: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničem!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
7: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
7: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomorku, zastav už příval své výřečnosti.
7: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a taky to už vidět na jím pupku. Pokud tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
7: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Kam běžel?
3: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
3: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale, že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
8: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
10: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
3: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
10: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla, by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
8: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
10: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
3: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
3: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
10: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkum novaci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žartovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfried jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jména, dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridž tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli...

0: odpoledne, když už se jiná nesežene. To svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
1: Je to možné?
0: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
1: Obraťme list.
0: Výborně, nikdy se o tom už nezmíním.
2: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
0: Vždy začínám dějepisem.
2: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
1: To už jsem mu vysvětlila.
0: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
2: Ovšem.
1: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
3: To máme.
1: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
3: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
1: Cože?
3: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
1: No to snad.
3: V Římani si jí prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
1: A kde jsou Klot? S Wilfredem?
3: Ti unášejí žabinky.
1: Jaké žabinky?
3: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
1: Ježiši Kriste!
4: Claude! Počkejte na mě, kluci!
1: Wilfrede! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená sera pro boha znamenat?
0: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
1: To snad.
0: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
1: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
0: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
1: Ale jistě.
0: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
1: Leopardí co?
0: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
1: No to snad.
0: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco.
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho choť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkářských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis,
0: těším
1: paní Hubsová, její syn Leona.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ, plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodil.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil... obyčejnou dýni?
2: Mama.
3: V holuba doupňáka?
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žert, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak znenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard... Určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své Saky paky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepeme, Lorde Pepeme, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepeme, takže někdo z vašich lidí by mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lube. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Harry.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných třípenci nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycejila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na to bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout... A dokud jí plukovník Hemp nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá rozprávat na kusy. Vidíte, jak se porozumě.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte všechno.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemheme, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovi si mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď pěkně, pojď.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezavinil Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se taky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Hrobuch Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás promění.
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde, vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlel. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?

Katie Rogers, těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,